0: Hanu Hanikovou, tak vítej u nás.
1: Děkuji moc za pozvání a jsem moc ráda, že tady můžu dneska s tebou být.
0: Já jsem taky moc ráda a moc se těším na naše povídání. Můžeš na úvod přiblížit posluchačům, jak ses vlastně dostala k hraní na klavír?
1: Můj tatínek je houslista a já jsem byla první dítě rodičů, takže vlastně jsem jako vyrůstala v podstatě v hudebním prostředí, se dá říct. Maminka sice není profesionální muzikant, ale taky má hudbu moc ráda. A my jsme měli klavír od malička, když jsem byla malá, tak byl klavír doma a táta hrál v orchestru a pamatuju si, že já už jsem vlastně od dětství jako hrozně ráda poslouchala i orchestrální věci a nechtěla jsem chodit moc do školky a vlastně vždycky jsem chtěla spíš jít třeba na zkoušku toho orchestru, takže táta mě bral vlastně od dětství, co jsem prostě vydržela nějak jako sedět a poslouchat, tak jsem vlastně navštěvovala zkoušky Filharmonie Bohuslava Martinů a vlastně potom to nějak asi přirozeně vyplynulo. Já jako nemám asi ten moment, vím, že se na mě na to často lidé ptají, ale nevím ten moment toho přesného rozhodnutí, anebo proč to vlastně byl klavír, nějak to u mě jako přirozeně vyplynulo.
0: Prostě to tak přešlo, chápu. Já bych tě teď posluchačům ráda blíže představila. Ty jsi vystudovala Ostravskou konzervatoř ve třídě Moniky Tugendlíbové, pak si pokračovala na Akademii muzických umění v Praze u Ivana Klánského a zároveň si také studovala chvíli u profesora Zanzibera na Drážďanské univerzitě. Po získání magisterského titulu si absolvovala na Akademii muzických umění v Praze také doktorské studium. Když se teď díváš takhle zpětně na tu svoji dlouhou a určitě i náročnou cestu, napadá tě nějaký rozhodující moment, nějaký, který třeba hodně nasměroval tvoji cestu, nebo nějaký třeba těžký moment, který jsi musela překonat?
1: Tak těžkých momentů to asi známe všichni, kdo jsme se vydali na tu cestu profesionální v té klasické hudbě. Ale těch rozhodujících momentů je pravda, že pár jich tam bylo, takových jako stěžejních. Ten jeden určitě byl, když vlastně jsem začala chodit na konzultace k paní profesorce Tugendlíbové. To bylo naprosto zásadní pro mě, protože mě bylo nějakých 11-12 let, už si to úplně nepamatuju, kolik přesně, ale vlastně jsem s ní začínala v podstatě od začátku znova, přestože už jsem jako byla v nějaké fázi, na klavír jsem hrála od 5 let, ale vlastně mi nějakým způsobem, dá se říct, předělávala techniku, řekněme. A to bylo zcela zásadní, protože a úžasný teda od ní jako zpětně, musím říct, že za tohle jsem jí jako velmi vděčná, protože už to byla velmi věhlasná pedagožka, která vychovala Martina Kasíka a spoustu úžasných virtuózů, tak jako vlastně zpětně k tomu mám stále velký obdiv, že si mě tenkrát vzala, když jsem v podstatě nebyla úplně v té době ta hvězdička vycházející a že jsem měla tu trpělivost, tak to bylo moc důležitý pro mě. A potom stejně důležitý moment bylo rozhodnutí jít studovat k Ivanovi Klánskému, u kterého jsem teda absolvovala několik masterclassů předtím, ale vlastně to rozhodnutí opravdu udělat ty přijímací zkoušky na HAMU, přestěhovat se do Prahy a být u něho vlastně celé to studium, tak to si myslím, že je taky rozhodnutí, ke kterému se zpětně dlouho vlastně už vracím a říkám, že to bylo dobře.
0: Zmínili jsme tady virtuózní hru na klavír, kterou jsi musela studovat na Akademii muzických umění. A myslím, že bychom si teď mohli pustit první ukázku a tou bude Smetanova koncertní etída Na břehu mořském, která je teda zrovna ukázka té virtuozity. A je také k nalezení na tvém CDčku, které vyšlo v roce 2019. A na tom CDčku jsou také skladby od Ludwiga van Beethovena, Rachmaninova, Janáčka a také od Zkoumala. Můžeš nám prozradit, jestli teda máš nějakého oblíbeného skladatele, kterého vždycky ráda hraješ a když třeba si chceš odpočinout, tak se k němu vracíš i ve volných chvílích?
1: To je pro mě hrozně těžká otázka. Já mám ráda všechny minimálně, jako co jsou na tom CDčku, jsou pro mě všichni nějakým způsobem velmi blízcí. A právě v tom spatřuju obrovskou výhodu vlastně být tím klasickým klavíristou, že ten repertoár je strašně rozsáhlý a že vlastně tu duši toho člověka vlastně dokáže každá ta skladba nějakým způsobem jinak rozechvět. Miluju Rachmaninova, miluju Chopina, konkrétně tady koncertní etidě Na břehu mořském, to je taky pro mě skladba od Smetany, kterého mám taky strašně ráda, která je pro mě vlastně výjimečná, ona je samozřejmě virtuózní, je to dramatická skladba a právě to hlavní je v ta výpověď, že on jí vlastně věnoval památce své první zesnulé ženy a je v tom vlastně na jednu stranu obrovská bolest, zároveň i nějaká naděje toho, že ten život prostě nějakým způsobem jde dál, je v tom vlastně i ta láska, kterou k ní choval. Je tam toho hrozně moc, o čem ta skladba je a co vlastně podle mě je prostě součástí těch lidských životů a to na to mám ráda, no.

0: Dozněla koncertní etída Na břehu mořském od Bedřicha Smetany a na Radiu Proglas v Oktávě si povídáme s Johanou Hanikovou o hře na klavír a o písňové literatuře. Já už jsem na začátku zmínila to slovo korepetice a já jsem si téměř jistá, že ne všichni posluchači vědí, co to slovo znamená. Můžeš nám to vysvětlit, jak ty vnímáš slovo korepetice?
1: Asi jako každý klavirista to slovo nemám úplně ráda, protože v podstatě je to nějaký označení vlastně doprovodného partu solového nástroje nebo toho zpěvu, kde se to teda asi používá nejvíc. Ale je pravda, že to jako skýtá hodně disciplín v sobě. Jo. Ten korepetitor nebo tedy ten klavírní partner je vlastně jednak teda tím doprovazečem, řekněme, nebo tím klavírním partnerem. Ono taky je velký rozdíl v tom repertoáru. Já bych skoro řekla, že jsou, dejme tomu, nějaká díla, která jsou opravdu jako v podstatě jenom výtažky z té původní orchestrální partitury a tam se možná opravdu dá jako mluvit o nějaké korepetici, že to je něco úplně jiného než ta hra na nástroj, protože to je trošku jiná disciplína. Člověk vlastně musí, nebo já aspoň to tak dělám, že vždycky si samozřejmě tu skladbu poslechnu v originálním znění, pak se podívám na nějaká ta vydání, jak si s tím někteří kolegové poradili, jak to vlastně do toho klavíru přepsali. A pak se snažím nějakým způsobem napodobit nebo jít jako ve směru toho, aby to dávalo ten pocit toho orchestru, což samozřejmě někdy jde lépe, někdy jde hůře. No, ale v podstatě to důležité je opravdu to partnerství, že ten člověk je vlastně v případě teda vysokoškolského pedagoga nebo i na konzervatoři vlastně ve výuce korepetice je to tomu studentovi partner a zároveň je to někdo, kdo by ho měl už jako hudebně vést. Měl by být jako samozřejmě těch několik kroků před ním a u zpěváků, což je teda můj obor, kterýmu se teďka věnuju nejvíce profesně, tak tam je to, myslím, pro ně hodně jako zásadní, aby tomu korepetitorovi věřili, nebo tomu klaviristovi věřili a vlastně, aby ho mohli následovat. A samozřejmě pak je ta práce, kterou má ten klavirista s tím solistou sám a to už by měl být, si myslím, dle vyspělosti toho studenta hodně dialog. A v případě, to už je potom specifická práce jako toho klaviristy, který pracuje se zpěváky, to nevím, jestli je součástí té otázky, nebo jestli ještě přijde nějaká další.
0: Určitě jich přijde ještě hodně. Já jsem se teda chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi doprovázení zpěváků v rámci árií nebo výtahů z orchestrálních partitur a jaký je rozdíl mezi písňovou literaturou, protože posluchač slyší zpěváka a klavír a jednou je to árie a podruhé je to třeba nějaká píseň od Mendelssohna a nevíme úplně, není to vždycky patrné, že něco z toho je orchestrální výtah a něco z toho je přímo kompozice složená pro ten klavír. Tak jak vnímáš, v čem vnímáš ten hlavní rozdíl?
1: Tak ten hlavní rozdíl je, už jsem to možná trošičku popsala, že písňový repertoár je v podstatě komorní tvorba pro zpěv a klavír. Nebo dva hlasy a klavír. A to znamená, že tam ty party jsou naprosto rovnocenné. Tam v podstatě zpěvák je součástí toho celku stejně jako klavirista. A to je obor, kterýmu se věnuju už dlouho, mám ho moc ráda, ale u těch árií a vlastně téhleté literatury, tam zaprvé ten klavirista by měl opravdu nějakým způsobem být, až bych řekla někdy možná v pozici dirigenta, jako přistupovat tomu jako dirigentským způsobem. To znamená, ten orchestr vlastně vždycky musí nějakým způsobem plynout a musí v té skladbě jít dál, takže není to úplně o té momentální inspiraci a o té momentální, o těch vlastně nápadech, které vznikají a které se můžou nějakým způsobem tvořit. Je to, dejme tomu, nějak jako víc naplánováno nebo dáno, jak to má být. Co s tím taky souvisí samozřejmě, že klavirista a i dirigent a vynikající orchestr samozřejmě i v určitých zejména belkantových áriích nebo v romantických áriích vždycky se snaží tomu zpěvákovi nějakým způsobem víc vstříct, když se má nějaký vysoký tón nebo koloratur nebo cokoliv a patří to k tomu stylu, tak samozřejmě, že se snaží mu vytvořit co nejvhodnější podmínky, aby to mohlo se ukázat v plné kráse. Ale v zásadě je to trošku v tomhle jiný přístup. Není to úplně takový to intimní partnerství, což je v tom písňovém repertoáru. No a samozřejmě taky, co s tím souvisí, že vlastně ten part je prostě přepracovaný, ten orchestrální part, a v podstatě ten zpěvák vlastně v těch operních áriích je v nějaké roli. On nespívá sám za sebe. Není to taky zase u písně, vlastně já hodně vnímám, že ten zpěvák musí mít dar vypravěče, kdežto v těch áriích on je v roli. A vlastně je i svým způsobem na něm, jak on tu roli chce stvárnit. Má to určitou hranici, vlastně kam až může jít, co si až může dovolit, a ten klavirista vlastně v téhle části by se mu měl úplně vlastně přizpůsobit.
0: Hmm. To si myslím, že je poměrně velký rozdíl mezi teda těmito dvěma žánry, řekněme. Ale ty se věnuješ doprovodu zpěváků už velmi dlouho, protože v roce 2014 vyšlo CD písní Leoše Janáčka s basistou Ivo Hrachovcem, který je solista Národního divadla. A kdy vlastně začalo tvoje působení v rámci písňové literatury nebo tvoje působení se zpěváky?
1: Začalo poměrně brzy, myslím, že jsem byla v první nebo ve druhém ročníku konzervatoře, kdy vlastně mě oslovil Ivo s nabídkou nějaké dlouhodobější spolupráce, a vlastně jsme spolu opravdu několik let ročně odehráli opravdu velké množství koncertů, si myslím, zpětně, a pro mě to bylo moc důležité období, protože vlastně v době, kdy vlastně jsem ještě byla jako v uvozovkách v té kategorii toho středoškolského studenta, když to řeknu tak jako hodně přízemně, tak vlastně já už jsem měla možnosti být skoro každý měsíc několikrát na pódiumu nebo prostě několikrát do roka, a mohla jsem vlastně hrát také solově v rámci těch našich koncertů. Ti zpěváci tím, jak pracují opravdu s tím malým svalem, tak vyžadují v podstatě obrovskou citlivost od toho klavíristy. A myslím si, že vlastně mít možnost takhle od brzkého věku vlastně spolupracovat se zpěvákama je, pomůže tomu klavíristovi, že se naučí být nesmírně hudebně pružný. A není to takové to, že jsem se něco naučila, teď to nějakým způsobem předvedu a ono se to víceméně povede nebo ne, ale je to opravdu o té okamžité pohotové reakci na tom pódiu, protože zkrátka ten klavirista musí na toho zpěváka reagovat, protože ten zpěvák sám vlastně neví, jak ten jeho hlas přesně bude fungovat v ten daný moment. A patří to k tomu, já to mám na tom ráda.
0: To je dobrá poznámka, děkuji, že to říkáš, protože to určitě souvisí nejen s písňovou literaturou nebo s doprovodem zpěváku, ale i s hudbou obecně. No a konečně se teda dostáváme k té druhé půlce toho, proč jsme se tady dneska sešli, a to je Písňová akademie, protože ty jsi také ředitelka společnosti IPASA, International Performing Arts Support Association. A ty jsi také ředitelka Lead Academy, což je projekt, který se věnuje podpoře zpěváků a klavíristů, tedy u nás v České republice. Co bylo tím hlavním důvodem, proč jsi rozhodla uspořádat Lead Academy?
1: Já jsem vždycky měla písňový repertoár moc ráda a díky Ivovi, o kterém jsme mluvili před chvílí, tak vlastně jsem do tohoto oboru pronikla poměrně hluboko, ale zároveň jsem trošku vnímala, že vlastně před těmi 10 lety, 15 lety, když já jsem vlastně studovala, tak se tady hrál pořád jakoby ten stejný repertoár, nebyla úplně nějaká jako chuť zkusit něco nového, a já jsem si pořád říkala, že nějakým způsobem to není úplně to, co od toho očekávám jako klavirista, od té spolupráce. A tak jsem se vlastně rozhodla, to bylo už v době, kdy už jsem teda působila jako korepetitor na AMU, na pěveckém oddělení, tak jsem se rozhodla, že si ještě to studium obohatím stáží vlastně na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, zkráceně MUK, kde vlastně je katedra písňového repertoáru, která vlastně propojuje zpěváky a klaviristy, kteří se věnují speciálně tomu repertoáru. A to mě hrozně zaujalo, protože jsem vlastně tento obor, který se vlastně říká Liedbegleitung, vlastně jsem o něm nevěděla předtím, že se to až jako vlastně v takové míře dá někde studovat, nebo že se tomu někdo takhle do hloubky zabývá. A to mě moc zaujalo, a vlastně ve Vídni jsem potom viděla, jak to vlastně může probíhat. že opravdu ti zpěváci s těmi klavíristy mají společné hodiny jak u toho profesora zpěvu, tak u toho profesora klavíru a že vlastně opravdu hledají ten celek společně a že se tam propojují všechny ty složky, které k tomu patří, k tomu oboru. A to mě opravdu oslovilo velmi a říkala jsem si, že něco takového by mohlo fungovat i v Čechách, aspoň nějakým způsobem nějakého časově omezeného masterclassu nebo letní akademie. A vlastně mám radost, že už teda čtvrtým rokem máme takový zájem, letos teda enormní opravdu o ten projekt a že se nám sjíždí klaviristé a zpěváci nejenom teda z Česka, ale z celého světa. A mám z toho radost.
0: Já bych teď moc ráda, kdyby s posluchačům přiblížila, jak ty kurzy fungují, co vlastně účastníky čeká na těch kurzech v rámci té písňové akademie.
1: Tak účastníky čeká velmi intenzivní program, kdy vlastně mají 3 lekce denně se 3 lektory. Já vlastně, když jsem o tom přemýšlela, jakým způsobem to vystavit, tak jsem chtěla, aby ten projekt opravdu byl zaměřený na začínající mladé umělce, studenty vysokých škol nebo pro čerstvé absolventy. A vlastně jsem chtěla, aby během těch 4 dní si ti vybraní účastníci vlastně obohatili vzdělání, které už třeba mají a získali vlastně opravdu hluboké nějaké povědomí o tom písňovém repertoáru s těmito pedagogy. Všechny 3 lektory velmi dlouho znám a vlastně naše lektorka zpěvu Birgit Steinberger zároveň vyučuje také na MUKu písňový repertoár. Já jsem u ní vlastně taky tu stáž, o které jsem předtím mluvila, tak jsem u ní absolvovala. Je to úžasná sopranistka, laureátka Hugo Wolf Competition a také stále solistka Volksoper. A druhým pedagogem je vlastně Ralf Heiber, který vlastně ve Vídni také vyučuje Liedbegleitung. I u něj jsem vlastně tu stáž absolvovala. Je to laureát mnoha mezinárodních soutěží právě v tom oboru toho písňového repertoáru. A třetím lektorem je Giuseppe Ravi, zakladatel metody Respiro e Movimento, což je v podstatě metoda, která se specializuje na performance coaching. Česky se to docela těžko vysvětluje, ale je to v podstatě soubor schopností a zkušeností a mnoha dalších aspektů, který vlastně všichni jako umělci zažíváme od toho bodu, kdy vlastně začínáme nějakou skladbu studovat, až po ten bod, kdy vlastně jsme na tom pódiu a vlastně musíme všechno to, co jsme v nějakým způsobem do té skladby vložili, tak to předat tomu publiku. A vlastně ta metoda je založená na propojení jak vlastně řeči těla, body language, a jak vlastně naše tělo ovlivňuje ten vlastně výsledek. A samozřejmě je to taky nějakým způsobem mentální coaching ohledně té podstaty toho umění být na tom pódiu a předat těm posluchačům vlastně to, co člověk potřebuje. Samozřejmě do toho patří samozřejmě i práce s trémou, ale to je takové, je to trošku zprofanované téma, takže primárně o tom to není. Ale vlastně je to něco, co si myslím, že je velmi důležitý v dnešní době. A Giuseppe vlastně tuto metodu vyučuje na MDV ve Vídni a na Heinz Eisler Hochschule v Berlíně a je také hostem předních evropských univerzit. A vlastně myslím si, že právě tyto 3 složky, to, že je to takto komplexní, tak vlastně se jim snažíme za ty 4 dny vlastně jako celkem intenzivně předat, protože oni opravdu absolvují 3 lekce denně, každý den 3 lekce u každého lektora a vlastně na tom repertoáru pracují ze všech těchto 3 aspektů.
0: Ale v rámci té akademie to taky nebude jenom o tom studiu, ale bude tam i něco navíc, můžeš nám to přiblížit?
1: V rámci akademie, to jsem neřekla v tom předchozím popisu, vlastně probíhají také 3 koncerty. Tradičně vlastně už to tak od začátku děláme, že vlastně zahajovací koncert je v podobě písňového recitálu. prostřední koncert se snažíme koncipovat naopak kontrastně k tomu, takže bude to nějaké komorní obsazení nebo třeba komorní orchestr a závěrečný koncert patří právě všem účastníkům, kteří vlastně tam prezentují ten repertoár, na kterým pracovali. A jestli můžu, tak srdečně všechny posluchače zvu. V letošní zahajovací koncert se uskuteční 24. srpna v profesním domě na Malostranském náměstí a vystoupí na něm naše lektorka zpěvu Birky Steinberger se mnou. V prostředním koncertě 26. srpna se uskuteční v Rakouském kulturním fóru, které nás také vlastně v letošním roce podpořilo. A tam uslyšíte mimo jiné také slavný sextet Petra Iliče Čajkovského Vzpomínky na Florenci. A závěrečný koncert se uskuteční 28. srpna. A možná ještě bych doplnila takovou důležitou věc k té akademii, že se může konat díky obrovské podpoře našich partnerů finančních, kteří většina z nich podporují od samého začátku. A já bych vlastně i tímto způsobem ráda zmínila manžele Petra a Jindru Sýkorovi, kteří vlastně jsou v podstatě už takovými patrony toho projektu a jsem moc ráda, že i oni na každou akademii osobně zavítají a že je máme. Mm-hmm. Bez nich by to nešlo. Mm.
0: No ale my jsme vlastně ještě nezmínili tvé akademické působení v rámci písňové literatury, které bych teď ještě ráda tady pro posluchače představila. Ty jsi působila jako právě korepetitorka na Akademii muzických umění v Praze a aktuálně působíš na univerzitě v Linci. Je to v něčem rozdílné, ta tvoje práce v Linci a v Praze? Jaké to pro tebe je teď v Rakousku?
1: Ta práce je v zásadě podobná. Není to jenom o písňovém repertoáru, je to právě o tom komplexním v práci toho klavírního partnera pro ty zpěváky. Jiné je to samozřejmě, je to úplně jiné prostředí, jiná struktura toho vzdělávání, ale ta podstata té práce je stejná samozřejmě. A Brucknerova univerzita v Linci, na které teda od března 2025 působím, tak je nesmírně takovou přátelskou institucí. To prostředí je, až bych řekla, někdy neformální. Je to hezké, musím říct, že jsem tam moc spokojená.
0: Mm-hmm. Pojďme si teď pustit další ukázku přímo z druhého ročníku písňové akademie. A bude to píseň Zum Rosenzeit z 6 písní od Edvarda Grieg opus 48. Ty písně většinou mívají nějaký příběh. Můžeš posluchačům přiblížit, jaký je příběh této písně?
1: Já ji mám ráda, protože ona je velmi abstraktní a zároveň se v tom popisu vlastně dostává hodně hluboko a vlastně každý člověk si ji může nějakým způsobem aplikovat na sebe. Zum Rosenzeit vlastně znamená čas růží, kdy vlastně ten vypravěč popisuje to, jak ty růže odkvétají a vlastně přirovnává to k tomu, kdy vlastně nějaká láska nějakým způsobem mizí nebo umírá nebo zaniká a vlastně on to jako tak hezky abstraktně přibližuje nebo popisuje, vlastně přirovnává, tak to často ti básníci dělali k nějakému přítudnímu jevu a je to jedna z těch ukázek, kdy vlastně je to celé vlastně abstraktní, ale zároveň se člověk opravdu do toho může vcítit a může chápat, o čem, může si to aplikovat sám na sebe. Mhm.
0: Píseň zazní v interpretaci mezzosopranistky Elzy Janulidu a klavíristky Johany Hanigové.

0: Dozněla píseň Zum Rosenzeit od Edvarda Grieg z šesti písní opus 48 a v Oktávě na Proglasu si s klavíristkou Johanou Hanikovou povídáme o její klavírní cestě a o projektu Lead Academy, který založila. Já bych ráda stihla i tvoje komorní působení, takže teď bych se možná s dovolením přesunula už tímto směrem. Ty jsi už zmínila, že jsi z hudební rodiny, že tvůj táta je houslista, tvoje sestra je velmi úspěšná houslistka, která aktuálně působí na pozici prvních houslí u vídeňských symfoniků. Jaké to je hrát se svojí sestrou? Je to v něčem jiné, než hrát s někým, kdo nepatří do tvojí rodiny?
1: Určitě, když to teďka trošku odlehčím, je to velmi upřímné. Můžeme si říct všechno úplně na rovinu a vždycky, i když to někde třeba není příjemné, tak vlastně zůstáváme v prvé řadě sestry. Ale je to krásné, já z toho mám radost, čím dál vlastně větší. Je pravda, že ještě stále si myslím, že nemáme tolik prostoru, kolik bychom chtěli, abychom tu naši spolupráci mohli nějakým způsobem rozvíjet a doufám, že se to změní nebo že se nám podaří to změnit. Je to samozřejmě u nás celoživotní záležitost. Opravdu od chvíle, co začala hrát na housle, tak spolu nějakým způsobem hrajeme a rosteme spolu. Je hezké, že třeba některé skladby, jako třeba Domovina od Bedřicha Smetany, které jsme hráli ještě, když Miri bylo 12, za mě 19, tak je vlastně hrajeme pořád stále a s radostí. A vlastně ty skladby jako s náma rostou. Tak je to hezký.
0: Teď se zeptám na takovou možná trochu víc osobnější otázku. Je to výhoda nebo nevýhoda pocházet z hudební rodiny a případně v čem?
1: Myslím si, že v našem případě je to určitě výhoda, protože my jsme měli obrovskou podporu od obou rodičů ve všem, co jsme vlastně dělali, ve všem snažení, ve všem úsilí, právě v těch těžkých chvílích, které prostě přicházejí v tohle profesí, jsou spjaté. A myslím si, že třeba v takových chvílích je to obrovská výhoda. U nás třeba maminka je samozřejmě, jak jsem říkala, není profesionální muzikant, ale je to úžasná, láskyplná maminka, takže vždycky k nám takhle přistupovala a vlastně táta tím, že do toho viděl a že dokázal vlastně tu situaci vidět opravdu taková, jaká je, tak si myslím, že to bylo pro nás hrozně důležitý, protože někdy ten náš svět je hodně třeba vzdálený jiným světům, jiným oborům a my třeba něco prožíváme, co je pro nás zcela zásadní a kdybychom to popisovali někomu, kdo vlastně neví, o čem

0: To je taky hrozně důležitá věc, že vlastně si myslím, že někteří, kteří třeba nemají ty rodiče, že kteří tomu až tolik nerozumí, tak vlastně třeba vidí nějakým způsobem nějaký neúspěch a můžou to hnedka nějakým způsobem vyhodnotit, že třeba to není ta cesta pro to dítě nebo to, a přitom ono je to třeba úplně normální a prostě to jenom k tomu patří, k tomu životu. A to jsou přesně ty momenty, kdy naši s náma stály vždycky na 100% a naopak jako ve chvíli, kdy prostě člověk pochybuje, protože to prostě přichází ty momenty, tak oni tam vždycky byli a vždycky řekli ne, nepochybuj, protože prostě seš tam, kde máš být a jdeš za tím, na co máš a běž za tím dál. Jsem jim za to strašně vděčná.
1: To je moc krásně řečeno. A já myslím, že nemůže být lepšího úvodu k další hudební ukázce, kterou bude právě sonáta houslová od Cezara Franka A dur, kterou uslyšíte, milí posluchači, v podání právě sester Hanikových, Miriam Magdaleny Hanikové na housle a Johany Hanikové na klavír. A nahrávka bude živá z Malerova festivalu z Jihlavy z letošního ročníku.

0: Na proglasu dozněla první věta z houslové sonáty A-dur od Cezara Franka v podání Johanny a Miriam Hanikových. Pojďme se teď přesunout k tématu tvé doktorské práce, což byl Mendelssohn a jeho klavírní literatura. Toho bych se tady dneska taky moc ráda dotkla. A my ještě na závěr uslyšíme krásnou třetí větu Presto z Mendelssohnova koncertu. Ty jsi studovala Mendelssohna a jeho dílo a jeho život poměrně dlouho. Co tě tenkrát za tu dobu toho studia nejvíc oslovilo, nejvíc zaujalo? Co se tě nejvíc dotklo z jeho života?
1: No, to bude znít možná jako takové kliše, ale opravdu ta jeho osobnost za ten celý jeho život sám, i to vlastně z jaké rodiny pocházel, jeho příběh, to byl člověk, který byl nesmírně pracovitý. Byl to člověk, který mu nebyl lhostejný okolní svět, nebyl to skladatel, který by se zavíral jenom vlastně do těch svých děl za svého života, kromě toho, že komponoval za svého krátkého života, kolik toho zkomponoval, tak kromě toho vlastně zorganizoval, v té době založil několik hudebních festivalů, kromě samozřejmě Gewandhaus Orchestru a konzervatoře v Lipsku, toho bylo mnohem, mnohem více. Bohužel tím, že byl, asi bych řekla dnešními slovy, trošku workoholik, tak se mu to asi stalo osudným, že vlastně zemřel velmi mlad. A tohle mě strašně oslovilo na něm. Vlastně, jakože jsem pronikala do hloubky toho jeho života. On byl velmi sdělný ve svých dopisech. Jak své rodině, tak přátelům, které měl po celém světě, v podstatě se dá říct. A takže vlastně člověk mohl proniknout do toho, jak on přemýšlel. A byl to, si myslím, opravdu člověk s velkým srdcem, který toužil tady po sobě na tom světě něco zanechat a zároveň ne s takovým tím jako pocitem, já jsem ten génius. On zároveň, vlastně myslím si, že na žádném koncertě, který třeba sám pořádal, se nikdy nestalo, že by tam byly jenom jeho skladby. Ta jeho hudba je právě taková nesmírně srdečná, není taková, že by příliš nějakým způsobem jitřila nějaké hluboké emoce. Oni tam ty emoce jsou, ale jsou bych řekla právě směrem jako k tomu světu ven. Ne až tak, jako že by v uvozovkách analyzovala svoje nějaké duševní pocity, ale spíš já z toho cítím ten zájem o ten svět a tu touhu o ten svět. Měla jsem jeden krásný citát z dopisu od jeho otce, Abrahama Mendelssohna, který bohužel tady u sebe nemám, ale to byl dopis z doby, kdy vlastně Abraham rozhodl se svojí manželkou, že nechá obě děti, vlastně Felixe a Fanny, která byla starší, nechá pokřtít, což bylo vlastně v té době velmi těžké rozhodnutí, protože na jednu stranu nechtěl pro ty děti ten osud s těma těžkostma toho židovského původu, i tak ty těžkosti přicházely a zároveň samozřejmě ta rodina byla nesmírně propojená, měli spolu velmi pevné vazby a byl to zásah do té rodiny, i vzhledem jako třeba k úctě k těm předchozím generacím. A vlastně v jednom tom dopise, myslím si, že se ho právě Fanny ptala na nějaké vysvětlení toho křtu a on vlastně říká, že jeho víra je v to, že vlastně v každém člověku je kus něčeho dobrého a smysl pro to poznat, když se od toho dobrého odchýlíme. A já mám pocit, že vlastně tohle je ten přesah, který je v té Mendelssohnově hudbě také. A je to vlastně něco, co si myslím, že v té rodině tak jako nějakým způsobem přetrvávalo a přenášelo se z generace na generaci. A to byl můj objev. To byl můj objev a vlastně to nacházím nějakým způsobem ve všech jeho skladbách.
0: Tak se pojďme pustit z klavírního koncertu číslo 1 G-moll, třetí větu Presto, která zazní pod taktovkou Radka Baboráka se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. Bude to teda zase živá nahrávka. Můžeš nám ještě předtím, než si to pustíme, říct, v rámci jakého projektu se tento koncert konal?
1: To byl v podstatě můj první doktorský koncert. Já jsem tenkrát vlastně měla možnost jako student doktorského studia zažádat o vlastně grant na výstup té doktorské práce. A jeden z těch výstupů právě byl tento koncert s Radkem Baborákem a s orchestrem Mariánské Lázně. A ten koncert byl pro mě taky takový milník ve smyslu posouvání nějakých limitů koncertních, protože vlastně jsem během toho koncertního večera hrála v první polovině první klavírní koncert, ve druhé polovině druhý klavírní koncert a to celé nejdříve v Mariánských Lázních a o dva dny později v Praze. Tenhle záznam je teda z toho pražského koncertu. A ten první klavírní koncert taky rozhodně patří mezi ty skladby, které jsem si zamilovala a které jsou podle mě naprosté skvosty a měly by se víc hrát.
0: Mm-hmm.

0: Dozněla třetí věta z klavírního koncertu číslo 1 G-moll opus 25 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho pod taktovkou Radka Baboráka v podání Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně a klavíristky Johany Hanikové. Čas se nám bohužel už nachýlil a já musím položit poslední otázku v dnešním pořadu. Co bys poradila někomu, kdo na klavír hrát teprve začíná nebo by chtěl začít?
1: Ve smyslu jakoby nějakého vývoje, anebo ve smyslu, jestli vůbec jako jít tou cestou a tak dále. To je taková záludná otázka.
0: Tak obecně ve smyslu nějakého poselství, které by mohlo těm lidem třeba pomoct, nebo je nějak podpořit, aby tu cestu nevzdávali i přes nějaké obtíže, které je mohou na té hudební cestě potkat.
1: No, abych byla úplně upřímná, tak já obecně si myslím, že je důležitý tu hudbu opravdu milovat. A to může být i někdo, kdo se třeba rozhodne v určitým bodě, že nechce, aby to byla jeho profese, a tu lásku si může zachovat k té hudbě. A myslím si, že pro ty, kteří to cítí, že to je jejich cesta, tak musí o tom být stoprocentně přesvědčeny. To si myslím, že je opravdu dneska velmi důležité, aby si to i ten mladý človíček, který mu samozřejmě může být 8, 10, 15, než přijde to rozhodnutí, tak musí asi následovat nějakou svou intuici, umět si to představit se všemi těmi vzestupy a pády, protože prostě ty hold potkají každého. A to, co bych určitě poradila, tak nenechat si za žádnou cenu vzít tu radost té hudby, nenechat si vzít pocit, když už jsem se k tomu rozhodl, takže si najdu tu svoji cestu, kde uplatním ten svůj talent a kde vlastně ho nechám znít. Zatím si jít, a pokud se na té cestě objeví někdo, kdo vlastně mě od toho zrazuje, tak než vůbec tu myšlenku pustit k sobě, tak vlastně se nad tím zamyslet, jestli ten člověk to říká, aby mě pomohl, nebo aby mě jako nepomohl, aby mě třeba uškodil, nebo aby mě ublížil. A je potřeba, aby člověk potkal nějakého prostě průvodce, což je buď ten pedagog, a nebo může to být i třeba někdo jiný z jiného, kdo hraje třeba na jiný nástroj, kdo vlastně dá člověku tu dobrou zpětnou vazbu.
0: To byla klavíristka Johana Haniková, se kterou jsme si dnes na Proglasu v Oktávě povídali o její klavírní cestě a také o písňové literatuře. Moc krát děkuju, že jsi přišla do pražského studia a že jsi nám tady sdílela svoji klavírní cestu a že jsi to s námi dnes mohla být.
1: Já ještě jednou moc děkuju za pozvání, bylo mi potěšení.
0: Od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková a přeje příjemný další poslech.

0: Na Proglasu začíná hudební týdeník Slyšte lidé, který pro vás připravuje Milan Tesař. Přeju vám příjemný poslech. Dnes vás pozvu na další z našich hudebních výletů. Tentokrát nebudeme cestovat po nějaké zemi, ale po městě. Půjde o Berlín, který patří k nejvýznamnějším hudebním metropolím Evropy. Umělce z celého světa přitahuje svou otevřeností, tvůrčí svobodou a kulturní rozmanitostí. Vedle světoznámé elektronické scény zde vzniká také současný jazz, alternativní rock, experimentální hudba, hip-hop, world music i moderní klasická hudba. Město podporuje začínající i etablované hudebníky prostřednictvím klubů, festivalů, nezávislých vydavatelství i projektů, jako je každoroční kompilace Listen to Berlin, která představuje to nejzajímavější z aktuální berlínské produkce. A právě tato kompilace pro roky 2025 a 2026 nám dnes poslouží jako základní pomůcka. Bude z ní pocházet 11 z 13 skladeb v tomto pořadu, ty dvě zbývající pak vyberu z kompilace pouze o rok starší. Jako první budeme poslouchat zpěvačku, která si říká Lire. Výrazným tématem její tvorby jsou posthumanismus, feminismus a vztah člověka, technologií a společnosti. Tyto myšlenky přenáší do temně zabarveného art popu s elektronickými, industriálními i klasickými prvky. Kritici oceňují zejména originální zvukový svět a schopnost spojovat akademické inspirace s přístupnou písňovou formou. V posledních letech na sebe upozornila vystoupeními na festivalech a showcaseových akcích v Německu. Společně s herečkou Kaťou Godár tvoří transdisciplinární kolektiv Critical, zaměřený na propojení hudby, divadla, performance a nových médií. Nám Lire nabídne skladbu Rotting Gods.
1: You throw your phone into the sea.

To byla první ukázka z kompilace Listen to Berlin pro roky 2025 a 2026. Z výběru o rok staršího si poslechneme zpěvačku Lucy Dess. Její tvorba stojí na pomezí moderního popu a písničkářství. Vedle studiových verzí pravidelně zveřejňuje také akustické live sessions, které nechávají vyniknout její hlas, kytaru a samotné písně. Texty jsou osobní a reflektují vztahy, životní změny i hledání vlastní cesty. Lucy Dess funguje jako nezávislá autorka a svou tvorbu propaguje prostřednictvím vlastních webových stránek i sociálních sítí. Sama říká, že po hledání vlastního výrazu dospěla k tomu, že nejdůležitější je autenticita a nesnažit se znít jako někdo jiný. Nám umělkyně z Bernau u Berlína nabídne píseň Laut.

Před námi je další berlínská umělkyně, producentka a zpěvačka, která se říká Detektiv, se žánrově pohybuje na pomezí alternativní elektroniky a alternativního popu. Charakteristickým prvkem jejího zvuku je klarinet, který kombinuje se syntezátory, elektronickými beaty a výrazným zpěvem. Inspiraci nachází mimo jiné u interpretů, jako jsou IMX nebo Radiohead, zároveň však usiluje o vlastní, snadno rozpoznatelný styl, propojující klasický nástroj s moderní produkcí. Svůj sólový projekt založila v roce 2019 a od začátku si všechny nahrávky vytváří sama. Skládá hudbu, píše texty, nahrává, produkuje i míchá výsledný zvuk. Její tvorba je hluboce osobní a odráží vlastní životní zkušenosti i pohled na současnou společnost. Vedle intimních témat se ve svých písních věnuje také otázkám sexismu, hyperkapitalismu a dalším problémům současného světa. Pustíme si skladbu Going Down.

0: pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme interpretům z Berlína. Konkrétně si pouštíme ukázky z nejnovější kompilace Listen to Berlin, kterou každoročně připravuje organizace Berlin Music Commission jako výběr nejtalentovanějších a nejoriginálnějších interpretů působících v Berlíně. Jako další se nám představí Lasu, 27-letý zpěvák, který za své inspirační zdroje považuje Falka nebo Queen. Jako malý zpíval ve sboru, složených má údajně přes 100 písní, má rád němčinu i angličtinu v textech a na svůj první větší úspěch teprve čeká. Nám nabídne píseň Bisschen versagt.
1: Wir treiben so langsam in Wahnsinn. Die Welt steht schon lange in Flammen. Wie lang hält dein Lächeln noch an?

Jetunday je berlínská reperka, zpěvačka, skladatelka, producentka, režisérka hudebních videí a tanečnice s nigerijskými kořeny. Vyrůstala v multikulturním prostředí a ve své tvorbě přirozeně přechází mezi němčinou, angličtinou, francouzštinou a občas využívá také jazyk joruba. Sama se označuje za žánrového chameleona, který se nenechává omezovat jedním hudebním stylem. Její hudba spojuje hip-hop, R&B, pop, trap, afropop i elektroniku. Vedle energických a humorných skladeb píše také velmi osobní písně o duševním zdraví, mezilidských vztazích nebo hledání vlastní identity. Charakteristická je pro ní kombinace nadsázky, sebeironie a otevřené emocionality. Vedle velkých pódií je známá také svými pouličními koncerty v Berlíně. My si v jejím podání poslechneme skladbu Ein, zwei, Jährchen.

To byla berlínská umělkyně s nigerijskými kořeny Yetundej. I další zpěvák bude mít africký původ. Jmenuje se Batila, pochází z Demokratické republiky Kongo a také žije v Berlíně. Svou hudbu označuje jako Bantu Soul, osobitou fúzi žánrů inspirovaných hudebními tradicemi africké diaspory. V jeho písních se přirozeně prolínají konžské rytmy, soul, reggae, jazz, folk i akustický pop. Důležitou roli hrají melodické písně, výrazný hlas a pozitivní humanistické poselství. Batila zpívá v několika jazycích a čerpá z afrického hudebního dědictví, které představuje evropskému publiku moderním a otevřeným způsobem. Pravidelně vystupuje na festivalech i klubových pódiích v Německu a dalších evropských zemích. Jeho koncerty jsou založeny na bezprostředním kontaktu s publikem a střídají energické africké rytmy s citlivými akustickými skladbami. Poslechneme si skladbu Zibula.

Tolik tedy Batila, zpěvák z Demokratické republiky Kongo, usazený v Berlíně. Další berlínský umělec, kterého si představíme, si říká Jay a s hudbou začal poměrně nedávno v roce 2025. Jeho písně v sobě spojují prvky alternativního popu, postpunku a nové německé vlny. Texty jsou osobní, často v sobě mají zašifrované sdělení a proplouvají mezi vážným a humorným tónem. Jay nám nabídne skladbu Alles und mehr.

Pouštíme si ukázky z kompilace Listen to Berlin pro roky 2025 a 2026. Kompilace vychází digitálně na CD i v limitované vinylové edici a funguje jako zvuková vizitka města. Já si už několikátý rok po sobě beru toto album na světovém hudebním veletrhu Womex a vždy na něm najdu řadu zajímavých skladeb. Zaujal mě například mladý berlínský písničkář Traubenraucher s písní Gelbe Augen. Traubenraucher staví své písně především na klavíru, výrazném hlasu a textech reflektujících emoce, vztahy i existenciální témata. Hudbu začal psát už v roce 2015, veřejně ji však vydává až od roku 2022. Významným základem jeho hudebního vývoje bylo působení ve známém berlínském chlapeckém sboru Staats und Dom, kde získal klasické pěvecké vzdělání. Loni získal ocenění Listen to Berlin Youth Award, které upozorňuje na nejzajímavější mladé hudební talenty berlínské scény.

Poslouchali jsme mladého berlínského zpěváka, který si říká Traubenraucher. Stimulus je přezdívka, pod kterou vystupuje rapper, který pochází z Brooklynu a svůj nový domov našel v Berlíně. Pohybuje se mezi hiphopem, jazzem, soulem a poezií. Vystupoval například v legendárním newyorském klubu Blue Note po boku pianisty Roberta Glaspra. Vedle koncertování se věnuje také přednáškám o hiphopu a světové kultuře. Rap chápe nejen jako hudební žánr, ale také jako prostředek kulturního dialogu. Stimulův společný projekt s producentem Blackfriarem ocenil magazín Heisenbeity jako zdařilé propojení brooklynského rapu a berlínské produkce. Ve svých textech se Stimulus věnuje osobním zkušenostem,

Při dnešním hudebním výletě do Berlína potkáváme hudbu různých žánrů. Například berlínská kapela Agatha Is Dead navazuje na odkaz skupiny jako Joy Division nebo The Cure, ale zároveň čerpá inspiraci i z novějších kapel. Její písně spojují i hypnotické kytarové plochy, výraznou rytmiku a emotivní atmosféru s energií alternativního rocku a grunge. Kapela je dnes považována za jednu z nejvýraznějších nových tváří berlínské postpunkové a alternativní rockové scény. Nám zahraje skladbu Figure It Out.

Lio je 19letá berlínská zpěvačka a autorka. Od dětství získávala zkušenosti na divadelních i koncertních pódiích. Od svých 12 let píše vlastní písně. V současné době se orientuje na německy zpívaný alternativní pop s texty na různá témata, od sociální kritiky až po rozpad vlastního vztahu. Píseň, kterou si poslechneme, se jmenuje Narcis und Marxist.

Pouštíme si ukázky z kompilace Listen to Berlin. O zařazení skladeb rozhoduje odborná porota, složená z hudebních publicistů, producentů, promotérů a dalších osobností berlínského hudebního života. Konkurence bývá každoročně vysoká, takže kompilace představuje výběr toho nejzajímavějšího z aktuální berlínské produkce. So Sorry je mladá berlínská kapela, která například v roce 2025 zvítězila v soutěžích Sparda Jazz Award a Junger Münchner Jazz Prize. Své první EP s názvem We Are So Sorry vydala v lednu 2026. Kapela ve své hudbě propojuje současný jazz, alternativní pop a R&B. Charakteristické jsou propracované melodie, bohaté vokální harmonie, citlivé aranže a výrazná rytmická práce. Posuďte sami ve skladbě Take Me.

Schopnost propojit inteligentní texty, výraznou pódiovou prezentaci a hudební nápaditost. To je to, co odborníci oceňují na Paulu Zizovi, herci a písničkáři, který bude poslední, koho si dnes z kompilace Listen to Berlin poslechneme. Zatím vydal 3 alba, první Die echte Welt v roce 2019 a prozatím poslední v roce 2025 s názvem Mein schöner Hals. Paul Zies pochází z Darmstadtu a vystudoval herectví na Hochschule für Musik und Theater Felixe Mendelssohna Bartholdyho v Lipsku. Od roku 2019 je členem souboru Hans Otto Theater v Postupimi, kde stvárnil řadu výrazných divadelních rolí. My si v jeho podání poslechneme píseň Arschgesicht mein Undercut. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám tento hudební výlet do Berlína líbil. Vybíral jsem z kompilací Listen to Berlin, které každý rok mapují to nejzajímavější z hudební scény německého hlavního města. Na vaše reakce se těší a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: svoje srce si verne straž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Není rozdíl mezi těly, spráchnivěly, skameněly. Všechny naše sny a vize, podzemí jsou cizím, cize lidem zní. Teď tvoje přání

Čábes ať počká do pátku, ponocný propil s pověžným svůj šofar i svou lucernu. Orloj se motá pospátku a trouba lampář lampy zháší, zítra bude věčnost kratší.

vlast. Vždyť na chléb i loupáček můžu mít vlastní sáček a na sebou kafíčko, nemusím dávat si víčko, i když za planetu rád se modlím obětovat, kus pohodlí odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní, ale stejně poprvý i po

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Vy jste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: Dobré snědě.
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.

že neschroml cit. Jsem pohár Kellnerův, jsem řeka od věka, nechci a neumím hledat si klid.

0: Denně či občas? Zapni si Proglas.
1: Keď sa vonku

devátý šel tam, kam se tenkrát vítr hnul, za láskou zamišel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrát.

slovo vzatý, každý hledá něco za tým. Podarí se, to nevětě, možno někde v jinom světě.

Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon,

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: De facto síla je v nás, do plachet foukat se snaž, najdi si pláž. Všecko to špatný už

Jídlo je skvělé téma. Každý má s jídlem osobní zkušenosti, tak tomu bude každý rozumět. Zároveň je jídlo velice duchovní záležitost a v Biblii je opravdu hodně zmínek o potravinách, jídlech, vaření a surovinách. Například mnoho zázraků se točilo kolem jídla. Vzpomeňte jen na různé nádoby, v nichž neubývalo oleje, připomeňme si také rozmnožené ryby a chleby z pár kousků na tisíce a nemůžu zapomenout na bohaté opulentní hostiny, které se staly ženskou přesvědčovací metodou a které skvěle fungovaly. Obecně usuzuju, že Bůh má k jídlu dobrý vztah, protože vždycky nějak zakročil, když o jídlo byla nouze. Naše duchovní cesta se započala jako hledání zdravé stravy. Manžel měl po žloutence oslabený organismus a běžná strava mu nedělala dobře. Když jsme se dočetli o makrobiotice, zazdálo se nám, že by to mohlo být řešení. Přešli jsme k novému stravovacímu způsobu radikálně. Bílou mouku a cukr jsme jednoho dne spláchli do záchodu a od té doby jsme konzumovali pouze povolené zdravé potraviny. Bylo to nesmyslné, ale vášnivé. Studovali jsme každou dostupnou zmínku a sháněli potraviny a recepty. Bylo to v polovině 80. let, takže vůbec nebylo možné běžně sehnat celozrnnou mouku a další suroviny. To nás ovšem nemohlo zastavit. Seznámili jsme se s lidmi, kteří měli pro zdravou stravu podobnou vášeň jako my a byli už daleko zkušenější. Učili jsme se od nich nejenom o jídle. Přes jógu jsme se dostávali stále blíže duchovním disciplínám. Byli jsme prostě na cestě. Jídlo postupně přestávalo mít tu důležitost, věci ducha začaly převažovat, až jsme vběhli do náruče Krista. Po nějakém čase jsme pochopili, že on o nás dávno věděl a že nás k sobě lákal. Jídlo toho bylo součástí a my jsme na ně zareagovali. Dnes jsme dospěli v otázkách zdravé stravy k určitému kompromisu. Není nám jedno, co jíme a přemýšlíme o tom, ať už ve vztahu k místu, kde žijeme, k ročnímu období, ke svému věku nebo fyzické kondici a zdravotnímu stavu. Jídlo je nám potěšením. Je pro nás důvodem k vděčnosti. Když si vzpomenu na naše první makrobiotické pokusy, jsem opravdu vděčná, že nás z toho období Bůh vyvedl. Má pro vás jídlo duchovní dimenzi?

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 1. srpen 2026. Podle katolického kalendáře je památka učitele církve svatého Alfonse Marii z Liguori, italského biskupa, teologa a umělce, zakladatele a prvního představeného kongregace nejsvětějšího vykupitele redemptoristů. Zemřel v tento den roku 1787. Stal se patronem zpovědníků a morálních teologů. Svátek má Oskar, jméno z němčiny znamená boží kopí, oštěp. V následující půlhodině se můžete těšit na očekávané události dnešního dne nebo zprávy ze zpravodajské redakce Proglasu. V 6 hodin a 30 minut to bude četba dnešního evangelia, poté ranní chvály, chybět nebude samozřejmě ani duchovní slovo.

0: Bylo 6 hodin a 4 minuty. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Večerní modlitbou růžence a bohoslužbou začne v Medžugorje v Bosně a Hercegovině Mezinárodní letní festival mládeže Mladifest. 37. ročník setkání 10 000 lidí má biblické motto Ad fontem, k prameni. Mši svatou odvysílá televize Noé přímým přenosem od 19 hodin. Více než 300 českých skautů a skautek se účastní středoevropského skautského jamboree. Tématem jsou antické olympijské hry. Účastníky týdenního setkání, které se koná nedaleko Budapešti, čekají hry, sportovní a kreativní aktivity, koncerty, workshopy, dobrovolnická práce, výlety nebo projížďky na kánojích. Pěší letní pouť ke svaté Zdislavě pořádá dnes Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Půjde se z Tišnova do rodiště Světice, Křižanova, celkem 27 kilometrů. První mariánská srpnová sobota na poutním místě Fatima v Koclířově nabídne kromě duchovního programu také besedu s názvem Církev a svět. Co bylo, co je, co bude? Hostem patra Pavla Dokládala a Hanky Frančíkové bude jáhen Vojtěch Mátl. Rodiště blahořečených kněží Jana Buly a Václava Drboli propojí účastníci pěší pouti. Z Lukova vycházeli ve čtvrtek. Do Staroviček dorazí dnes odpoledne a v místním kostele svaté Kateřiny oslaví mši svatou. Další turnus andělského kempu startuje v Krkonoších. Tento týdenní letní tábor je výhradně určen dětem, které mají rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody. Součástí mše svaté v kapli svatého Martina v Čavisově na Ostravsku bude žehnání křížové cesty. V rámci roku svatého Františka v Hejnicích se uskuteční slavnost Porciunkule. Na mši svatou naváže varhanní koncert. V Bezděkově nad Metují zazní koncert lektorů letních hronzových kurzů. Je součástí festivalu Za poklady Broumovska. Den otevřených dveří se koná v pražské Kramářově vile. Slibuje prohlídku více než 50 místností historické rezidence premiérů, včetně reprezentačních salonů, pracoven a zahrady.
1: Brihaču. Mie olin nella toista vuodine.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

skláním se na tuto zem dění. Doufám, že přístav klidu se v běsi nepromění. U pobřeží temnot moře štěstí.

0: Pietní akt u pomníku v krásném Březně, ekumenická modlitba na mostě a bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie připomněly včerejší výročí ústeckého masakru, poválečného vraždění německého obyvatelstva v Ústí nad Labem. Vzpomínková akce byla součástí roku smíření v litoměřické diecézi. Tragické poválečné události z roku 1945 přiblížil na Proglasu historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Michal Pehr.
1: Tak označujeme smutné události, ke kterým došlo v létě 1945, krátce po osvobození, kdy jakýmsi spouštěcím mechanismem byl výbuch v muniční továrně v Krásném Březně. Do dneška, a myslím, že už nikdy se nepodaří vyšetřit, co přesně vedlo k tomu výbuchu. Každopádně k němu došlo. Byla tam řada zraněných, řada mrtvých při tom výbuchu. A samozřejmě tahle se udahalo, spustila něco, co bychom mohli označit jako jisté davové šílenství. Lidé se začali ptát, kdo za to může. Tahle se událost byla využita proti místním sudeckým Němcům, protože v zásadě takřka hned s tím výbuchem se rozšířila práva, že za to můžou údajní Werwolfové přeneseno Němci přítomní v Ústí nad Labem. A to vyvolalo ty události, kdy řada lidí jenom vlastně z toho titulu, že byli Němci, tak byli vlastně masakrováni a týráni.
0: Následné vyšetřování ústeckého masakru vedlo podle historika Pehra takzvaně do ztracena.
1: My si musíme uvědomit, že to byl ten poválečný čas. Na jedné straně velké radosti z toho, že válka skončila, ale také doba vyřizování nejen osobních účtů, ale vlastně taky budování celé obnovené státní správy a samosprávy, tudíž celá věc vedla k označení, že se tak dělo v revoluční době a nebyla pořádně vyšetřena. Ponaučení z tohoto příběhu je, jak princip kolektivní viny je prostě špatný. Lidé jsou dobří nebo zlí, ale není dobré je posuzovat na principu kolektivní viny.
0: Uzavírá historik Michal Pehr z Ústavu pro studium totalitních režimů.

0: Týdenní skautské jamboree dnes startuje v Maďarsku. Nedaleko Budapešti se sejde zhruba 750 skautů.
1: Pro ty mladé skauty a skautky, kteří na tu akci jezdí, tak to je první takováhle velká mezinárodní akce často. Ta akce je určená pro účastníky ve věku 14 až 17 let a je to pro ně vždycky nezapomenutelný zážitek, hlavně díky tomu, že ta akce je přístupná. Oproti třeba celosvětovému skautskému jamboree, které se koná jednou za 4 roky, které je výrazně dražší než ta naše regionálnější středoevropská akce. A tyhle ty zážitky nejen s těmi svých vrstevníky z České republiky, ale hlavně s těmi mezinárodními, tak je to jako pro ně super a pak těhletí lidi, kteří navštíví středoevropské jamboree, se pak stávají aktivními skauty a pak vyráží na další zahraniční akce.
0: Říká vedoucí české výpravy Martin Sedmera a dodává, co vše tato role obnáší.
1: Pro nás je to hlavně koordinace té české výpravy, ta má asi 370 členů, z nich 300 jsou v účastnické roli a 70 z nich jsou dobrovolníci, kteří budou jako realizátoři té akce, budou nabrýfování organizátory na to, co mají dělat, budou to rozličné role, ať od realizace programu po úklid areálu a my musíme tyhle těm lidem předávat informace od organizátorů. To znamená, náš největší úkol byla registrace, to znamená vybrat těch 30 skupin, tedy 300 účastníků, kteří s námi pojedou, a potom jim postupně předávat informace, připravit je na tu akci samotnou, aby věděli, co a jak se bude dít a zároveň předávat organizátorům informace a dotazy od těch našich účastníků.

Bylo 6 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 1. srpen 2026. Podle katolického kalendáře je památka učitele církve svatého Alfonze Marii z Liguori, italského biskupa, teologa a umělce, zakladatele a prvního představeného kongregace nejsvětějšího vykupitele redemptoristů. Zemřel v tento den roku 1787 a stal se patronem zpovědníků a morálních teologů. Svátek má Oskar, jméno z němčiny znamená boží kopí, oštěp. V následujících minutách už vás zvu k četbě dnešního evangelia. Poté nevynecháme ranní chvály a samozřejmě duchovní slovo. A v 7 hodin budeme přenášet mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 14, verš 1 až 12. Smrt Jana Křtitele. V ten čas údělný kníže Herodes slyšel vypravovat o Ježíšovi a řekl svým dvořanům: to je Jan Křtitel, byl vzkříšen z mrtvých a proto v něm působí zázračné síly. Herodes dal totiž Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu vytýkal: není ti dovoleno, abys jí měl za ženu. Nejraději by ho připravil o život, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka. Když se však slavili Herodovy narozeniny, tančila dcera té Herodiady před hosty. Herodovi se tak zalíbila, že jí s přísahou slíbil dát, o cokoliv požádá. Ona z návodu své matky řekla: dej mě hned na míse hlavu Jana Křtitele. Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům nařídil, aby ji vyhověli, a dal Jana ve vězení stít. Jeho hlava byla přinesena na míse a dána dívce a ta ji donesla své matce. Potom přišli jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili ho, pak šli a oznámili to Ježíšovi.

0: A nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Jakub.
0: Dnes máme památku svatého Alfonza Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. Hymnus, krátké čtení a antifona k Zachariášovu kantiku budou ze společných textů o učitelích církve, strana 1953 v novém vydání, 1953 nebo 1734 ve starším vydání, nebo 1734. Antifony a žalmy z prvního týdne žaltáře, strana 1014 v novějším vydání, 1014 nebo 906 ve starším vydání, nebo 906. Prosby a budou ze společných textů o duchovních pastýřích, strana 1943 v novějším vydání, 1943 nebo 1724 ve starším vydání, nebo 1724. A závěrečná modlitba bude z památky na straně 1627 v novějším vydání, 1627 nebo 1446 ve starším vydání, nebo 1446. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Pán bude tak, jak zaslíbil, své dary, jež nám rozdělil, v pozemské smrtelnosti, rozdílně korunovati, ctí slávou odměňovati, tam ve věčné radosti. Ty, kdo ukázal jiným, učením a životem ctným, cestu k spravedlnosti, chce ozdobiti nad jiné i nad krásu nebes slavně, povýšiti milostí.
1: V této veliké radosti budou s Pánem na výsosti, s jeho vyvolenými, se všemi, kdo zde na zemi žili od světa stvoření, i s anděli svatými. I píseň novou vesele budou zpívat od té chvíle, svatý jsi, svatý, svatý, Otče Synu, svatý duše, ve třech osobách jeden Bože, nerozdílné podstaty. Přicházím na úsvitě a spoléhám na tvá slova.
0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine, tvé příkazy chci zachovávat.
1: Volám k tobě, zachraň mě a budu plnit tvá přikázání.
0: Přicházím na úsvitě a o pomoc volám, spoléhám na tvá slova.
1: Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky,

0: a spoléhám na tvá slova.
1: Hospodin je má síla, jej opěvují, stal se mou spásou.
2: Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený, koně i jezdce svrhl do moře.
1: Hospodin je má síla, jej opěvují, stal se mou spásou.
2: On je můj Bůh a já ho chválím, Bůh mého otce a já ho oslavuji.
1: Hospodin je hrdina ve válce, jeho jméno je Hospodin. Faraonovi vozy i jeho vojsko svrhl do moře.
2: Dechem tvých nozder nakupily se vody, vstyčily se jako hráz proudy, stuhly vlny uprostřed moře.
1: Nepřítel pravil, budu je pronásledovat a dostihnu je, rozdělím kořist, naplní se jí má touha, vytasím svůj meč, zmocní se jich má ruka.
2: Zadul si svým hněvem, přikrylo je moře, potopili se jak olovo v mohutných vodách.
1: Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine, kdo je jako ty vznešený ve svatosti, hrozný a chválihodný, konáš podivuhodné věci.
2: Vstáhl si svou pravici, pohltila je země. Ve svém milosrdenství vedl si lid, který si vykoupil.
1: Svou silou si ho nesl do svého svatého příbytku.
2: Přivedeš a zasadíš svůj lid nahoře, na svém vlastnictví.
1: Na místě, kde jsi, Hospodine, buduješ své sídlo.
2: Ve svatyni, Pane, kterou vystavili tvé ruce.
1: Hospodin bude královat na věky a navždy.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je má síla, jej opěvuji, stal se mou spásou.
1: Chvalte Hospodina všichni lidé.
2: Chvalte Hospodina všichni lidé, oslavujte ho všechny národy.
1: Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinova věrnost trvá na věky.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Chvalte Hospodina všichni lidé.
2: Naučil jsem se moudrosti nezištně, bez závisti se o ní dělím. Nechci ukrývat její bohatství, vždyť ona je pro lidi nevyčerpatelný poklad. Ti, kdo ji získají, uzavírají přátelství s Bohem, poněvadž jsou mu doporučeni dary, které zjednává kázeň.

0: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti.
1: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti.
0: Církev je nepřestává chválit.
1: Jejich jména zůstávají v živé paměti.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti. Moudří se budou skvít jako žár oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil námocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty,

0: dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
1: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Moudří se budou skvít jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné časy. Vděčností chvalme Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce, a pokorně ho prosme.
2: Pane, buď pastýřem svého lidu.
1: Kriste, ty dáváš církvi pastýře a jejich službou se ujímáš svého lidu.
0: Dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.
1: Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele.
0: Nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.
1: Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře duše i těla.
0: Ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
1: Ty posíláš své svaté, aby slovem i příkladem vedli tvůj lid k tobě.
0: Na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
2: Pane, buď pastýřem svého lidu.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Ty dáváš své církvi v každé době nové příklady k následování. Dej, ať v horlivosti o spásu duší jdeme ve stopách svatého biskupa Alfonza, abychom dosáhli společného cíle v nebi. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení ze soboty 17. týdne v mezidobí.
1: V sobotu 17. týdne v mezidobí nám hodinka četby ve svém prvním čtení opět nabízí z 2. listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Od kapitoly 12. verše 14. apoštolova návštěva má přinést duchovní prospěch. Bratři, jsem připraven, že k vám přijdu. Už to bude po třetí. Ani tentokrát vám nebudu na obtíž. Nechci váš majetek, chci vás. Nemají přece shromažďovat majetek děti rodičům, ale rodiče dětem. A já s největší ochotou vynaložím všechno, ano i sám sebe vyčerpám, pro vaše duše. Tak velice vás mám rád. Zasloužím si tedy, abyste vy měli mě rádi méně? Ale budiš. Já sám jsem vám na obtíž nepřipadl. Ale jsem prý chytrák a lapil jsem vás lstí. Vykořisťoval jsem vás pomocí někoho z těch, které jsem k vám poslal. Vybídl jsem Tita a s ním jsem poslal ještě jednoho bratra. Vykořisťoval vás snad Titus? Copak jsme se oba nechovali úplně stejně? Copak jsme nejednali podle stejných zásad? Dlouho si už asi myslíte, že se před vámi chceme obhajovat. Ne. Mluvíme před Bohem, spojeni s Kristem. Všecko to má sloužit, milovaní, k vašemu duchovnímu prospěchu. Jednu obavu mám. Až k vám přijdu, abych vás nenalezl v tom stavu, v jakém bych nechtěl, a vy, abyste neshledali, že já jsem vůči vám takový, jakého si mě nepřejete. To by se stalo, kdyby se ukázal svár, žárlivost, hněvy, nevraživosti, pomluvy, donašečství, nadutosti, bouření. Bojím se, aby mě můj Bůh, až přijdu, zase u vás nepokořil a já, abych nemusel naříkat nad mnohými, kteří se už dříve provinili, ale nedali se na pokání a nelitovali, že hřešili nečistotou, smilstvím a prostopášností. To k vám jdu už po třetí. Ústy dvou nebo tří svědků bude dokázána každá záležitost. Řekl jsem už a říkám zase, když jsem totiž byl u vás podruhé a když jsem teď nepřítomen, už předem těm, kdo se v minulosti prohřešili, i všem ostatním. Až zase přijdu, nikoho nebudu šetřit. Vždyť si žádáte důkaz, že mými ústy mluví Kristus. A ten na vás není slabý, ale má vůči vám síly dost. Byl sice ukřižován jako slabý člověk, ale z boží moci je živ. I my jsme s ním slabí. Ale přesto budeme mít dostatek síly, kterou nám na vás dal Bůh. Zkoušejte sami sebe, zdali jste ve víře, sami sebe zkoumejte. Copak nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás? Leda, že jste se snad neosvědčili. Ale mám naději, že poznáte, že my neosvědčení nejsme. Modlíme se však k Bohu, abyste nedělali nic špatného. Toužíme ne, aby se ukázalo, jak jsme osvědčení, ale abyste vy konali dobro, i když se pak ukáže, že my jsme neosvědčení. Vždyť nic nedokážeme proti pravdě, ale jen pro pravdu. A tak máme radost z toho, když my jsme slabí, jen když vy jste silní. Za to se i modlíme, aby u vás bylo zase všecko uvedeno do pořádku. Proto píšu tohle z dálky, abych při svém příchodu nemusel přísně použít své moci, kterou mi Pán dal na budování, ne na ničení. Nakonec, bratři, žijte radostně, zdokonalujte se. Buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Pozdravujte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha s vámi se všemi.

Se 7 hodinou raní na Proglasu začíná přenos mše svaté z kostela svatého Augustina v Brně. Celebrovat bude pater Petr Vrbatský. Čísla písní a jejich názvy 711, kde jsi Jezus páso má, 711, kde jsi Jezus páso má a 802, chválu vzdejme o křesťané. 802, chválu vzdejme o křesťané. Přeji vám příjemný poslech.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Zkoumejme proto každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přijali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy, doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty dáváš své církvi v každé době nové příklady k následování. Dej, ať v horlivosti o spásu duší jdeme ve stopách svatého biskupa Alfonza, abychom dosáhli společného cíle v nebi. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
1: Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Kněží a proroci pravili nejvyšším úředníkům a všemu lidu. Tento muž zasluhuje, aby byl odsouzen na smrt, neboť prorokoval proti tomuto městu, jak jste slyšeli na vlastní uši. Jeremiáš řekl úředníkům a všemu lidu: Hospodin mě poslal, abych prorokoval proti tomuto domu a proti tomuto městu všecka slova, která jste slyšeli. Proto nyní napravte své mravy, své skutky a poslouchejte hlas Hospodina vašeho Boha, a Hospodinovi bude líto zeslat neštěstí, kterým vám hrozil. Já sám jsem ve vašich rukou. Naložte se mnou, jak za dobré a za správné uznáváte. Vězte však, že zabijete-li mě, nevinnou krví zatížíte sami sebe, toto město i jeho obyvatelstvo, neboť mne k vám opravdu poslal Hospodin, abych mluvil do vašich uší všechna tato slova. Tu řekli úředníci a všechen lid kněžím a prorokům: Tento muž nezasluhuje, aby byl odsouzen na smrt, protože k nám mluvil ve jménu Hospodina našeho Boha. Achikám, syn Šafanův, chránil Jeremiáše, aby nebyl vydán do rukou lidu k zabití. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu díky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. V ten čas udělný kníže Herodes slyšel vypravovat o Ježíšovi a řekl svým dvořanům, to je Jan Křtitel, byl vzkříšen z mrtvých a proto v něm působí zázračné síly. Herodes totiž dal Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu vytýkal, není ti dovoleno, abys jí měl za ženu. Nejraději by ho připravil o život, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka. Když se však slavili Herodovi narozeniny, tančila dcera té Herodiady před hosty. Herodovi se tak zalíbila, že jí s přísahou slíbil dát, o cokoliv požádá. Ona z návodu své matky řekla, dej mě hned na míse hlavu Jana Křtitele. Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům nařídil, aby jí vyhověli a dal Jana ve vězení stít. Jeho hlava byla přinesena na míse a dána dívce a ta jí donesla své matce. Potom přišli jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili ho. Pak šli a oznámili to Ježíšovi. Slyšeli jsme slovo Boží. Po odmítnutí, jakého se dostalo Ježíšovi v jeho bydlišti, líčí evangelista Matouš násilnou smrt Jana Křtitele, který umírá smrtí proroků. Tak jako kdysi Nátán vyčetl Davidovi jeho cizoložný poměr s Uriášovou ženou, tak Jan Křtitel vytýká knížeti Herodovi Antipovi hříšný poměr s ženou jeho bratra Filipa a je za to popraven. Není těžké spatřit paralelu, kterou tím evangelista naznačuje, že totiž Ježíše, největšího z proroků, stihne týž osud jako mnohého z proroků starého zákona. Ale my musíme spatřit ještě druhou paralelu, kterou též evangelista naznačuje, že osud podobný osudu Ježíšovu čeká také každého jeho učedníka, nakolik bude věrný Božímu zákonu, nakolik bude jistým znamením, které bude výčitkou v očích lidí, kteří Boží zákony porušují. Samozřejmě, že není až tak těžké říct druhému člověku, hřešíš. Někdy je to i potřeba. Ale v tu chvíli se musíme zeptat, jestli máme oprávnění k takovým slovům, oprávnění dané naším životem, tím, jak se to, co žijeme, shoduje s tím, co hlásáme. Tam je také začátek toho, k čemu nás dnešní evangelium zve. K absolutní věrnosti a důslednosti v tom, co je Boží vůle, co po nás žádá Ježíš.

Bratři a sestry, příklad a učení svatého Alfonse zanechali hlubokou stopu v dějinách víry i pastorace. Aby se i nadále prohluboval duchovní život, prosme. Milosrdný Bože, ukazuj stále nové cesty misijnímu působení církve. Povzbuzuj lidi ve světě, aby své nadání a schopnosti dávali do služeb pravdy a lásky. Osvěcuj právníky, aby rozhodovali nestranně v duchu práva a spravedlnosti. Posílej lidi s otevřeným a milujícím srdcem k těm, kteří postrádají milosrdenství a soucit. Pomáhej nám udržovat vzájemné společenství s nemocnými a opuštěnými. Prosíme na úmysl této mše svaté za požehnání pro manžele Janatovi. Bože svatý Alfons místo přehnané přísnosti zdůrazňoval soucit a milosrdenství, svou láskou zahrnoval všechny lidi. Dej, ať jej v tom trpělivě následujeme, o to prosíme skrze Krista našeho Pána.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Zapal Bože naše srdce ohněm Ducha Svatého, jimž planul svatý Alfons, když ti při slavení eucharistické oběti spolu s dary, které kladl na oltář, podával všechno, co z lásky k tobě konal a trpěl. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsi dal církvi svatého Alfonze, aby pro ní žil, aby ji vyučoval slovem i příkladem, aby jí pomáhal svou modlitbou. A proto tě společně s anděli a se všemi svatými ustavičně chválíme a voláme.

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hřích. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého, po všechny věky věku. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věk. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoj.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslaveni, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učini si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Bože, ty jsi povolal svatého Alfonsa, aby šířil úctu k svátosti oltářní a stal se jejím věrným rozdělovatelem. Na jeho přímluvu probouzej ve svých věřících touhu po častém přijímání této svátosti a vděčnost za její přijetí. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Na Proglasu skončil přenos mše svaté z kostela svatého Augustina v Brně. Celebroval ji pater Petr Vrbatský.

0: Krajinou Vysočiny a Moravského krasu vedla letošní trasa pěší pouti za umělce. Do cíle mariánského poutního místa Křtiny dorazili poutníci včera v podvečer. Dnes je zde čeká modlitba křížové cesty, mše svatá a adorace. Po celý týden se pouti účastnil kaplan z Přerova, pater Jiří Zámečník.
1: Motopouti je letos trošku delší. Kdo pracuje rukama, je dělník. Kdo pracuje rukama a hlavou, je řemeslník. A kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem, je umělec. Je to vlastně z myšlenek svatého Františka z Assisi, jehož jubilejní rok letos prožíváme. Jinak v té doby, co já jsem se do ní zapojil asi před 7 lety, tak jsme tu pouť začali spojovat se svatostí a s různými příklady různých lidí, svědců, kteří nás vedou ke svatosti. Tak se snažíme i vlastně skrze příklady lidí svatých i lidí, které potkáváme a přírody, která je okolo nás, když putujeme, tak objevovat Boha a taky se snažit nějak víc pracovat na vlastní svatosti.

0: O průběhu nedávné generální kapituly, dalším směřování společenství i pocitech ze své nové funkce generální představené české kongregace sester Dominikánek mluvila na proglasu sestra Bernadeta Jarmila Prášková.
1: V tom prvním týdnu jsme projednávali body, které se připravili předem. Už vlastně rok předem se chystalo postupně, teda, jak to bude vypadat, o čem se bude jednat. Tak ten první týden se to projednávalo na tom grémiu jako společně bez závazného rozhodování. Potom vprostřed toho setkání byla volba nového vedení kongregace a potom v té druhé půlce už jsme vlastně rozhodovali. Ty projednané body už potom dostali i to rozhodnutí, jak to teda bude nebo nebude. A zároveň jsme i se potkávali spolu mezi sebou, bylo nás tam celkem i s domácí komunitou 17, tak to už je takový krásný velký společenství. Společně jsme se i modlili, potkávali mimo ať už při zpívání, při vycházkách do přírody, že to nebylo jenom o jednání, ale i o tom spolubytí. Tak za mě to bylo moc krásný. Té volbě předsedá arcibiskup a potom, když se sejdeme v tom volebním grémiu, tak každá píše na lísteček jméno té sestry, kterou věří, že je prostě povolaná, že zvládne ty věci posunout. Volí se jako nejvýše ve 4 kolech, ale prostě ta sestra, která potom získá nadpoloviční většinu hlasů, když to trošku zjednoduším, tak je jako zvolená tou generální představenou. Ty motivy, které vedou jednotlivou sestru k napsání konkrétního jména, můžou být jiné, to asi nedokážu za všechny sestry říct.
0: Změny stanov, které určují chod České kongregace sester Dominikánek, reagují zejména na současnou situaci uvnitř tohoto společenství, vysvětluje sestra Bernadeta Jarmila Prášková.
1: Žijeme nějak spolu, je to pro nás důležité, to, že žijeme spolu, máme k tomu nějaké pravidla, říkám jim stanovy. Jedna z těch věcí vyšla, že potřebujeme ty stanovy nějak aktualizovat, aby byly relevantní do dnešní doby pro ten náš způsob života, protože se to taky vyvíjí. Tak to si myslím, že je jedna takový větší téma, který je teďka před náma, aby se to posunulo. Potom taky jsme povolaní k apoštolátu mezi lidi, protože naším heslem je kontempláta alis tradere, promodlené, prorozímané, předávat dál a pak ještě taky pravda a spása duší. Novodobě řečeno apoštolát, jít mezi lidi. Taky o tom jsme se jemně bavili, jak třeba můžeme, konkrétně potom to bylo v Jablonem v Podjištědí, jak můžeme působit u paní Zdislavy, protože svatá Zdislava je naší patronkou, tak i tam, jak bychom to mohli ještě dál víc rozvinout tu naši službu. Ubývá nás jako počtem, samozřejmě tím pádem věkem trošku stárneme, tím průměrným věkem, tak je potřeba i toto vzít v úvahu. Nicméně pořád vnímám, že máme světu co dát, máme světu co říct, že tady máme svoje místo, tak jenom jak to jako uchopit, aby nám v tom všem bylo dobře a s takovou nějakou radostnou nadějí šli dál životem spolu s Hospodinem.
0: Nová generální představená České kongregace sester Dominikánek Bernadeta Prášková dál sdělila, s jakými pocity se funkce ujímá.
1: Je toho hodně, ale já to vnímám tak, že je to prostě určitá milost, kterou mi Hospodin dal, s tou důvěrou, kterou mi svěřil. A když se té milosti teďka otvírám, chci se jí otvírat, otvírám se jí, tak může proudit skrze mě i na sestry, do kongregace a skrze sestry pak všude tam, kam nás Bůh posílá. Pokud se jí uzavřu, tak to zašpuntuju nejen pro sebe, ale pro spoustu dalších lidí. Takže se té boží milosti prostě otevírám a ona proudí a mám z toho radost. I když vnímám, že toho je jako teďka hodně na tom začátku, ale já věřím, že to půjde. Prožívám takové vnitřní chvění, nejistotu, vlastně si ještě úplně neumím představit, co všechno mě čeká. Zároveň vnímám už teď, že budu dělat spoustu věcí nově, které ještě neznám. Tak jak to zvládnu, tak mám obavy, že budu rozhodovat i o lidech, třeba o asignacích sester. A to jsou vždycky hodně citlivé otázky, aby sestry, když jsou spolu v komunitě, tak aby jim spolu v té komunitě bylo dobře. Tak to jsou věci, které vnímám jako pro mě teďka takový náročnější, těžší, který potřebuju nějak obalit modlitbama a na to se opravdu těším a už to vlastně i konám. Já si uvědomuji, že mám autoritu před Bohem za sestry, v jejich čele stojím. Pozice této autority já se za ně můžu modlit a přesílat na ně to boží požehnání, jak už jsem mluvila o té milosti. To vnímám, že prostě je velká věc, která mi byla svěřena. Tak jako se máma s tátou modlí za svoje děti a má to obrovskou sílu, tak zrovna modlitebna, tak i já, když se modlím za sestry, tak to teďka má jinou sílu a na tohle se úplně těším.
0: Uzavírá na Proglasu Bernadeta Jarmila Prášková, generální představená České kongregace sester Dominikánek.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Před malou chvílí bylo 8 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 1. srpen 2026. Podle katolického kalendáře je památka učitele církve svatého Alfonse Marii z Liguori, italského biskupa, teologa a umělce, zakladatele a prvního představeného kongregace nejsvětějšího vykupitele redemptoristů. Zemřel v tento den roku 1787. Stal se patronem zpovědníků a morálních teologů. Dnes má svátek Oskar. Jméno z němčiny znamená boží kopí, oštěp. A my už jdeme na další písničku. Hraje na kytaru Carlos Santana a píseň nese název Break.

0: V Hronově dnes slavnostně zahájí 96. ročník festivalu amatérského divadla, který patří mezi nejstarší svého druhu v Evropě. Akce každoročně přivítá zhruba 1000 návštěvníků. Víceprogramový ředitel Jiráskova Hronova Jan Julínek.
1: Letošní ročník je mimořádný tím, že je prvním po zapsání hraní amatérského divadla v České republice na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. Také letos se návštěvníci mohou těšit na to nejlepší, co v uplynulé sezóně prošlo sítí divadelních přehlídek a na inspirativní program složený z profesionálních souborů. Ten, kdo do Hronova jezdí pravidelně, tak ví, že Hronov není jenom divadelní festival. Připravený bohatý doprovodný program pod širým nebem, který obsahuje koncerty, diskuze, rozbory, vystoupení v parku, na faře. A prostě celé to město, celý ten týden doslova žije nejenom divadlem, ale kulturou jako takovou. Po celou dobu festivalu pak probíhají také divadelní semináře a tvůrčí dílny, jak pro divadelníky, tak pro veřejnost. A druhou sobotu probíhají takzvané předváděčky, na které bych také rád pozval, protože je velmi zajímavé sledovat, co účastníci mohou vytvořit za pár dnů festivalu. Letos nás čekají v rámci programu také tři tematické dny. Neděle a Den lidových tradic je už takovou stálicí na programu Jiráskova Hronova, stejně tak jako úterní den tance, ale letos máme jednu novinku a tou je čtvrtek 6. srpna a tento den ponese název Den živého dědictví. A právě během čtvrtka si budeme připomínat zápis amatérského divadla na seznam UNESCO a zároveň 10 let od zápisu českého a slovenského loutkářství na tento seznam.
0: Říká na Proglasu Jan Julínek, programový ředitel festivalu Jiráskův Hronov, který potrvá do příští soboty.

0: Netradiční večerní prohlídky nazvané Monastírování aneb Nocí k hvězdám dnes pokračují v západočeských klášterech Kladruby, Plasy a Teplá. Večer zpestří hra s tajenkou, která podle pořadatelů pomůže vnímat detaily, které při běžné denní návštěvě mohou uniknout. Vícekastelán kladrubského kláštera Milan Zoubek.
1: V Kladrubech si návštěvníci můžou projít interiér klášterního kostela na nebezetí Panny Marie a dostanou se i do ambitových chodeb nového konventu. Buď můžou jenom tak volně tyhle ty interiéry projít a načerpat třeba energii, nebo si je vlastně prohlídnout, nebude na ně tlačit průvodce, že musí jít někam jinam do jiné části. A nebo dostanou od nás otázky, dostanou herní kartu, pokud ji nebudou mít, můžou si vyluštit část tajenky. Ta tajenka je vlastně rozdělená mezi tři kláštery. Mezi Kladruby, Plasy, Teplou. Ta jedna část je právě v Kladrubech. Když to úspěšně vyluští a bude to první klášter, který navštíví, tak dostanou odznak a ten odznak slouží jako vstupenka do těch dalších dvou klášterů zdarma. Ty otázky jsou zaměřeny na ty interiéry. My to máme navíc ještě obzvláštněný tím, že každou celou hodinu, zhruba tak na 5-10 minut, návštěvníci dozví od průvodce něco o historii. Můžou si to poslechnout, ale nemusí zase k tomu nikdo jako nenutí.
0: Popsal kastelán kláštera Kladruby Milan Zoubek a upozornil, že dnešní program začne kvůli koncertu o hodinu později, tedy ve 20 hodin.

0: Mezinárodní hudební festival Praha Klasika vyvrcholí tento víkend dvěma koncertními provedeními Mozartovy duchovní kantáty v interpretaci předních mezinárodních sólistů a sborů za doprovodu orchestru Filharmonie ta Praha. Ten vystoupí také v mezinárodním obsazení jeho 14. letní orchestrální akademie. Jako duchovní tečka za festivalem zazní dnes v katedrále na Nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci a zítra v kostele svatého Tomáše v Praze na Malé Straně. Pro Glasu večery představil hlavní organizátor Jiří Havlík.
1: Připravujeme mimořádný orchestrální koncert v závěru festivalu. V letošním roce je to dramaturgicky zajímavější o to, že by měla zaznít skladba, která není příliš známá, Mozartova. Přestože je část jejího obsahu totožná s jeho slavnou mší C-moll, tak on v pozdější době tuto skladbu přepracoval a vzniklo dílo, které se jmenuje Davide Penitente, Čechův seznam 469, to znamená v překladu David kající se. Ta skladba se nehraje často. Zajímavé je, že i jsme měli problémy s opatřováním not, ale je opravdu tam krásný materiál s tém C-moll, jsou tam krásné koloraturní árie pro dva soprány, krásná tenorová árie, terčeto. Je to prostě nádherná hudba, která se málo zná, takže jste srdečně zváni a je to opravdu dramaturgicky taková velmi neobvyklá a velmi zajímavá záležitost. Krásná, líbivá hudba, krásné Mozartovy koloraturky.

jezdce na koních, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

až ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců z

0: Dnes jste zváni na 10. ročník Dnů lidové architektury, který se zaměří na dědictví středočeského vinohradnictví a viniční stavební památky. Dějištěm akce bude historická viniční usedlost Turbovice, vinařství Válkovy ves Kruhově u Mělníka. Organizátoři se tak snaží seznámit veřejnost s historickou architekturou venkova a podpořit její ochranu a zachování, potvrzuje radní Středočeského kraje Václav Švenda.
1: Je potřeba chránit historické stavební památky a aktivně o ně pečovat. Bohužel mnoho z nich v současnosti chátrá. Příklad usedlosti Turbovice ukazuje, že s odhodláním a odbornou péčí mohou i ohrožená místa obnovit svou dřívější hodnotu. Jsem rád, že Dny lidové architektury představují důležitost kulturního dědictví i širší veřejnosti.
0: Podrobnosti z Dnů lidové architektury Středočeského kraje přineseme v živém rozhovoru ve 14 hodin a 30 minut.

0: Na zítřek připadá svátek Panny Marie, královny andělů, zvaný též Porciunkule. U minoritů v Opavě začínají mše svaté v 7, 8 a v 9 hodin a 30 minut. Na poutním místě Cvilín u Krnova v 10 hodin. O průběhu slavnosti v Jablunkově informuje mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbl.
1: Klášternímu kostele svatého Josefa a na přilehlém nádvoří kláštera se bude slavit rovnou 5 bohoslužeb. Ta první začíná už hned po svítání kolem 6. raní a až do večera se tam budou poutníci scházet a modlit. Ty bohoslužby budou v češtině, polštině i slovenštině a bohoslužbu v 9 hodin bude sloužit ostravsko-opavský biskup Martin David.
2: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
3: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
2: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
3: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
2: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
3: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Bylo 8 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 1. srpen 2026. Podle katolického kalendáře je památka učitele církve svatého Alfonse Marii z Liguori, italského biskupa, teologa a umělce, zakladatele a prvního představeného kongregace nejsvětějšího vykupitele redemptoristů. Zemřel v tento den na roku 1787. Stal se patronem zpovědníků a morálních teologů. Právě 480 let je na věčnosti blahoslavený Petr Faber, spoluzakladatel Tovaryšstva Ježíšova a první jezuitský kněz. Pocházel ze Savojska. 330 let uplynulo od narození premonstrátského kněze a přírodovědce Prokopa Diviše, faráře ve Znojmě při Měticích, vynálezce bleskosvodu. Zemřel v roce 1791. Rovných 175 let existuje archiv hlavního města Prahy. Do čela byl jako první zvolen básník Karel Jaromír Erben, položil jeho základy a vytvořil systém třídění archiválií. Před 120 lety se uskutečnilo první vědecké pozorování vesmírných těles na hvězdárně v Ondřejově. Svátek má Oskar, jméno z němčiny znamená boží kopí či oštěp. A my se ještě podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Ráno jen ojediněle přehánky, dopoledne přeháněk přibude a lokálně se vyskytnou bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 28 až 33, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy až 36, v 1000 metrech na horách kolem 23 a v Beskydech až 29 stupňů Celsia, v Krušných horách kolem 18. Vát bude slabý, během dne místy mírný jihozápadní až západní vítr, který se bude měnit na severozápadní až severní a v bouřkách přechodně zesílí.

0: Tři čtvrtě století od úmrtí blahořečeného Václava Drboli připomeneme zítřejší pouť do Babic u Třebíče. Na místo vyrazí i pěší poutníci, informuje starosta Orla v Moravských Budějovicích Petr Žák.
1: Z Orlovny z Moravských Budějovic do Babic u Moravských Budějovic, kde působil Václav Drbola v Babických Událostech, takže ráno 7.30 je start pěších poutníků, kteří se vydají směrem z Moravských Budějovic do Babic a v 8.30 je start běhu, kdo by chtěl běžet, tak 10 kilometrů a odjíždí zároveň s těmito běžci cyklisté, kteří mají také cíl v Babicích u kostela. Na 10.30 je tam sloužená mše svatá, kterou bude celebrovat otec biskup Pavel Posád. Takže to je rodák z nedalekého Budkova. Omši, kdo i v rámci Orelské jednoty přijde s praporem, tak bude moct jít v průvodu. Ten půjde z bývalého obecního úřadu až do kostela a potom je připravené od místních farníků nějaké pohoštění. No a odpoledne ve 14 hodin je ještě komponované pásmo Ústavu pro studium totalitních režimů o Babických Událostech z roku 1951. 16 hodin je představení díla Václava Renče, Popelka Nazarecká, kterou zhudebnil Vít Petru pod vedením magistry Jany Kotačkové a účinkuje schola z Babic a Čáslavic s dětmi.
0: Uzavírá starosta Orla v Moravských Budějovicích Petr Žák.

0: Mezinárodní kytarový festival rozezní od zítřka Brno. Kromě koncertů uznávaných kytaristů nabídne také přednášky a kurzy.
1: Program letos máme opravdu velmi pestrý, protože je určen nejen pro klasické kytaristy a studenty kytary, ale já si myslím, že je dobré i zatáhnout do toho trošku i všeobecné publikum, aby měli potěšení z té kytarové hry, takže tam zazní koncerty různého druhu. Bude to úvodní noc flamenka, ale zdůrazní pravého autentického flamenka z Andaluzie, které tam je doménou pouze místních cigánů, je to folklor, takže ti budou 2.8. v neděli na Biskupském dvoře ve 20 hodin. Bude to vynikající kytarista Raul Manola, tam budou tanečník s tanečnicí a ještě zpěvačka, je to opravdu profesionální autentické flamenko prvořadé. Letos máme jenom účinkujících kolem 17 těch solistů, k tomu ještě dalších 5 až 10 pedagogů, kteří navíc budou mít vedle účinkujících vyučovat, kromě toho porota mezinárodní soutěže, kde bude letos rekordní počet téměř 50 kytaristů z 19 zemí, včetně zámoří. Takže ten festival opravdu se proměnil hodně. Jsou tady přední světové špičky. Jorge Caballero je považován celosvětově za kytaristu číslo 1, se týče obtížnosti skladeb a muzikálnosti ve světě. Ale Nigel North, anglický loutnista, dá se považován za absolutní špičku loutnistů ve světě. Takhle bych mohl pokračovat dál.
0: Sdělil Proglasu Vladislav Bláha, ředitel Mezinárodního kytarového festivalu Brno, který potrvá do příští soboty.

Když bez hlavostvým okem klidně měříš a čtupen sám, že nejsi bez hlaví, když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, když sa obelhávám neupadat v lež, když nenáviděn sám si beze zloby, slov cnosti nadarmo však nebereš. Když umíš snít a nepodlehnout snění, když hloubat znáš a dovedeš přec žít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt.

když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu a potíž sedám. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát.

Ač tep a pohyb uniká ti živý, a jen tvá vůle káže vytrvej. Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když zpracen zdavem uchováš si hrdost a nespíšníš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase, jak bych závodník byl sluš. Pak pán, pak vítěz na širé si zemi, a co je víc, pak synu můj, si můj.

Bylo 9 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 1. srpen 2026. Podle katolického kalendáře je památka učitele církve svatého Alfonse Marii z Liguori, italského biskupa, teologa a umělce, zakladatele a prvního představeného kongregace nejsvětějšího vykupitele, redemptoristů. Zemřel v tento den roku 1787. Stal se patronem zpovědníků a morálních teologů. 1. srpna 1907 britský generál Robert Baden-Powell na ostrově Brownsea v anglickém Dorsetu zahájil první skautský tábor na světě. V tento den roku 1917 papež Benedikt XV. Zaslal nótu válčícím stranám s naléhovou žádostí, aby ukončili první světovou válku. Před 90 lety se vrátili ze světa do Prahy Břetislav Jan Procházka a Jindřich Kubias v sériově vyráběném voze Škoda Rapid. Završili tak první cestu československého automobilu kolem zeměkoule. Ve stejný den před 90 lety byly v Berlíně zahájeny 11. letní olympijské hry, které Hitler zneužil k propagaci takzvaného Nového Německa. A před 15 lety v Krkonoších vyhořela Petrova bouda. Svátek má Oskar, jméno z němčiny znamená boží kopí, oštěp. Podíváme se na to, jaké dnes bude počasí. Oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno jen ojediněle přehánky, od dopoledne přeháněk přibude a lokálně se vyskytnou bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na jihovýchodě Moravy až 36, v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů, v Beskydech až 29, v Krušných horách kolem 18. Vát bude slabý, během dne místy mírný jihozápadní až západní vítr, který se bude postupně měnit na severozápadní až severní a v bouřkách přechodně zesílí.

nad Ostravou. Letíme do noci, do nebytí.

samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci.

0: průběhu léta se v Praze koná série ekumenických programů pro mladé. Organizátor z absolventského křesťanského hnutí Zbyněk Janoušek pro Glasu řekl více.
1: Ekoled je vlastně program, který začal ve spolupráci s postmládeží. My si říkali, že bude hezké udělat nějaký společný program, společnou modlitbu v rámci různých církví, abychom se i poznali, abychom třeba se nějak obohatili. A letos je teda druhý ročník, na který rád zvu všechny absolventy, mladé pracující v Praze. Další program bude 13. srpna. Nazvali jsme to ekumenické piknikové zpívánky a je to takový piknik, v podstatě posezení. Vždycky

0: kytarou a kdo přinese. Poslední program toho Mikuléta bude 3. září, moderovaná panelová diskuze Hledání Boha, a volně to navazuje na sdílení, které jsme měli před rokem. Mělo téma vyrůstat jako katolík nebo evangelík a bylo to takové hodně osobní a zajímavé sdílení různých lidí, jaké je to vyrůstat v tradiční katolické nebo evangelické rodině.
1: Zhrnul Zbyněk Janoušek z absolventského křesťanského hnutí, jeden z organizátorů pražského Ekuléta.

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej za snídku bez naděje, odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

0: 100 let od úmrtí významného rodáka, spisovatele Karla Václava Raise, si připomínají lázně Bělohrad na Jičínsku výstavou v Bělohradské sýpce. Interaktivní expozice zprostředkovává návštěvníkům dobu, ve které spisovatel žil a tvořil, ale i jeho vztah pod Krkonoší a lásku k místním lidem. Pokračuje redaktor Martin Weisbauer.
1: Název výstavy Komu bylo z hůry dáno je slovní hříčkou, odkazem na vrch Hůra blízko lázní Bělohradu, který spisovatel dobře znal, protože tudy chodil za příbuznými do rodiště svého otce do obce Bukovina. Prudké stoupání i působivý rozhled do krajiny se pak několikrát v autorově tvorbě objevuje. Hůra je také podle Raisových vzpomínek domovem lišky, která hrála v životech bělohradských zásadní roli. O tom se návštěvníci dozvědí více na výstavě. Hlavní snahou je prezentovat Raise jako stále aktuálního autora, jehož četba může být zábavná a obohacující i dnes. Obsahem výstavy jsou například i mezigenerační vztahy, vztahy v rodině, sociální rozdíly i česko-německé vztahy. To vše jsou věci, které se řešily jak v době před 100 a více lety, tak i dnes. Součástí výstavy bude mimo jiné model Raisova rodného domu nebo digitalizovaný model Bělohradu z období Raisova života.
0: Uzavírá redaktor Proglasu Martin Weisbauer. Expozice bude v Bělohradské sýpce přístupná do konce října.
2: Cítím se lehký, protože ty taky. Vítr nás odvane, jsme jedním bodem. Už se nic nestane, bude nám líp. Pozvání pro dva, pan a paní z doprovodu.

Poň ve snu, nás dva stejně nikdo nepřekoná, žádný on ani žádná ona.

ale milá, bude nám někdy líp. Ale milá, bude nám ještě někdy líp.

Bylo 10 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 1. srpen 2026. Podle katolického kalendáře je památka učitele církve svatého Alfonse Marii z Liguori, italského biskupa, teologa a umělce, zakladatele a prvního představeného kongregace nejsvítějšího vykupitele redemptoristů. Zemřel v tento den roku 1787. Stal se patronem spovědníků a morálních teologů. Svátek má Oskar, jméno z němčiny znamená boží kopí, oštěp.

0: V hloubce ticha, tak zní název výtvarně meditativního workshopu, který se uskuteční příští neděli v Letohradu na Ústecko-Orlicku. Účastníci budou tvořit a meditovat na faře pod vedením Markéty Krčálové.
1: Obsahem workshopu, který se bude konat tady v Letohradě, bude spojení techniky kyanotypie, spojení výtvarné techniky s meditací. Budeme střídat bloky tichého sezení v meditaci, do které budou účastníci uvedeni. To budeme kombinovat a střídat s bloky. Celý workshop bude probíhat v tichu.
0: Základem workshopu bude podle Markéty Krčálové kontemplace a výtvarná tvorba. Účastníci budou moci vyzkoušet kyanoterapii.
1: Já jsem teda zmínila, že se bude jednat o techniku kyanotypie, což je taková metoda, která pracuje s působením světla, UV záření, takže budeme pracovat nějak, spolupracovat se sluncem. Pracuje se tak, že se ty papíry nebo i třeba látka natřou roztokem citlivým na světlo, poté se to pokladne buď to přírodninami nebo nějakým třeba pauzovacím papírem, který se dá různě vrstvit, a tohle dílo potom se vystaví na slunce a potom tam vzniknou otisky.

0: tan greu.
1: Celé prázdniny probíhají v kostele Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic nedělní varhaní půlhodinky. Bližší informace má za organizátory varhaník Martin Kubát.
2: V našem kostele, který je barokní a krásně vyzdobený, tak jsou i vzácné varhany z roku 1760 od Františka Fialky, které mají takové specifikum lomenou oktávu. No a přišlo nám dobré kostel i hudbu varhaní zpřístupnit lidem, kteří třeba do kostela nepřijdou, aby i oni měli možnost pocítit neděli jako sváteční den.
1: Varhaní koncerty v Dobré Vodě se konají každou neděli až do konce srpna. Začátek je vždy v 19 hodin.

na svůj dech, z hluboka z plic matky země. Zařvi si, rozboř zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: I letos nabídne festival Starý dobrý western 3 dny plné country muziky. Příští víkend se koná u přehrady Bystřička na Vsetínsku. S pozváním přichází organizátorka Petra Vaňková.
1: Začínáme v pátek už od 12 hodin na scéně Camp Ranch a v 16 hodin potom na scéně Letní kino. Vystoupí třeba Žamboši, John Denver Tribute, Carrazik Revival Band a závěr potom bude patřit country bálu pod čirým nebem do provodu kapely Gimpleři. V sobotu se pak jede na scéně Camp Ranch už od brzkých ranních hodin od 9 hodiny a od 12 hodiny v Letním kině vystoupí například Big Boy Band Lokálka, písničky Vabyho Daňka, podání Honzy Langra, vystoupí například Drops, kapela The Call ze Slovenska, Gimpleři a celý závěr gala program uzavře Tomáš Vinka, který oslaví 80 let, Jakub Smolík s kapelou, kapela COP. No a celý festival potom postupně dozní v neděli dopoledne do 12 hodin na scéně Camp Ranch.
0: Podrobnosti k programu najdou zájemci na webu starýdobrývestern.cz.
2: Už je to dlouho, co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skoro.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Stal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

Vítejte u první srpnové voničky lidových písní. V dnešní premiéře 216. kola folklorní sedmičky znovu zaspívají strážničané Anička Můčková a Habancová s Danajem a Tomáš Pánek se strážničanem. Vítězství z minulého kola obhajuje hornácký zpěvák Martin Čambal. Mezi novinkami se představí lidová muzika Střemošné a pražská cymbálová muzika Jiřího Janova. Poslechněte si folklorní sedmičku dnes večer od 18 hodin a 30 minut a nezapomeňte nám poslat hlas pro vaše favority. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený zbytek víkendu.

Příští víkend se koná národopisný festival kyjovského Dolňácka Milotice 2026. V čase 6. až 9. srpna ozdobí několik scén města, areál zámku i zámecké zahrady, kostel všech svatých i vinařský areál Šidleny v Miloticích. Program otevře ve čtvrtek v 18 hodin a 30 minut pořad Svědci v písni v kostele všech svatých. Oficiální zahájení proběhne v pátek v 19.30 v amfiteátru v Šidlenách. Festival potrvá až do neděle, 9. srpna do večera. Pořadatelé nám nabídli dvě volné vstupenky na kompletní program festivalu, o které jste tento týden soutěžili. Účast byla hojná, odpovědi většinou správné, ale pro jistotu jsou zde. Které výjimečné osobnosti dolňáckého folkloru bude věnován páteční festivalový pořad s názvem 100 let v tancích a písních? Bude to paní Milada Bimková. Druhá otázka, jak zní název nedělního autorského pořadu Vlastimila Ondry, věnovaného vodnímu živlu v lidové písni a kde ho budete moci zhlédnout? Pořad se jmenuje Nadnášen nad hlubinou lidové písně a bude ke zhlédnutí v zámecké zahradě v Miloticích. A vítězové? Krásný náramek, nahrazující celofestivalovou vstupenku, jsme poslali dvěma dámám. Los přál paní Boženě Malinové z Popovic a paní Veronice Hanákové z Milotic. Náramky už putují redakční poštou na vaši adresu. Užijte si festival. Všem ostatním děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí příště.

Bylo 11 hodin a následujícími minutami vás na Proglasu bude provázet pohádkový barvínek, který pro vás připravila Tamara Suchánková a Lenka Pekařová. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Josef Javůrek, odpolednem vás bude provázet Iva Horká. Přeji vám příjemný poslech.

0: Ahoj všem malým i velkým posluchačům. Vítejte u Barvinku a našeho dnešního pohádkového vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Tamara
1: a Lenka. Dnes vás provedeme kouzelným světem pohádek plným dobrodružství, tajemství a přátelství.
0: Pojďme si nejprve říct, co to vlastně pohádka je. Tak jde o vymyšlený příběh, objevuje se v ní často nadpřirozeno a někdy se ani neodehrává v reálném světě. Pohádky často pocházejí z lidové kultury a mají v sobě výchovnou myšlenku pro děti, kterým pomáhají porozumět světu. Taky nám rozvíjí fantazii, no a abychom hlavně pochopili ten neustálý boj dobra se zlem, kde dobro vždycky nakonec vítězí.
1: Každá pohádka má své kouzlo a každý z nás má svůj sen. Ať už je to mocná čarovná hůlka nebo tajný poklad. Já třeba, když jsem byla malá, moje nejoblíbenější pohádka byla Šíleně smutná princezna. A potom Tajemství staré Bambitky. Protože tam sice není princezna, je tam princ, ale slečna, která je hlavní hrdinkou, tak je to silná hlavní hrdinka. Není to taková ta princezna, co potřebuje zachránit, ale naopak ona je ta, která všem nakope zadek, jak se říká, a zachrání prince. A co ty tam je? Jak to máš tady s těma pohádkama?
0: No tak já asi, když jsem byla malá, musíme si ale říct, že jsem o dost starší než ty, takže než jsou děti, které nás poslouchají, takže já jsem milovala pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele. Možná proto, že v té době teprve začínaly barevné televize a barevné filmy, takže ona byla barevná, byla nádherná.
1: Nebyla to už první barevná pohádka?
0: Možná, že jo, ale prostě to úplně nevím. Ale je fakt, že to mě jako fascinovalo a byla krásná. Dodnes to tak mám, jakože i když jsou třeba Vánoce, najednou se objeví, tak wow, všechno vypadá z rukou a jdu se dívat. No a ta druhá, Pyšná princezna. Asi jsem tehdy jako každá holčička chtěla být princeznou a pohádka měla krásnou zápletku. Píchu přemůže láska a takový dobrý konec mě vždycky pohladil. Ne každý ví, že ta původní filmová Pyšná princezna je česká pohádka, kterou natočil v roce 1952 režisér Bořivoj Zeman na motivy pohádky Potrestaná pícha od Boženy Němcové. Ano, přesně tak to byl původní název. A mám velkou radost, že v loňském roce se do kin dostala nová podoba této pohádky a přivedla spoustu malých dětí s rodinami, protože je vlastně tatáž, ale v animovaném prostředí v režii Radka Berana a Davida Liseho. A musí se nechat, že se jim fakt povedla.
1: Tak já se přiznám, že tu novou jsem ještě neviděla, ale obě pohádky, jak Princezna se zlatou hvězdou, tak i Pyšná princezna, to byly jedny z prvních pohádek, které jsem jako dítě viděla. Ale přiznám se ti, že třeba takovou Popelku s Libuškou Šafránkovou jsem poprvé v životě viděla loni na Vánoce.
0: A to nevěřím.
1: Nekecám ti, opravdu jsem jí viděla až poprvé loni na Vánoce. Já jsem předtím vždycky viděla Disneyho, ale ne kreslenou, ale hranou princeznovskou pohádku, přesně s Popelkou, protože se mi tam strašně líbily ty modré, obrovské šaty, v kterých ona tančí. Mm-hmm. Ale tu českou jsem opravdu viděla až loni. Takže česká Popelka, která teda, ona není jenom česká, protože tam hrají i němečtí herci, tak tu jsem viděla až loni, ale i tak stejně prostě ty šaty, co na sobě má Libuška, to je krása.
0: Jo. Já se teda přiznám, že jsem jednou dokonce byla i na výstavě, kde byly všechny tyhle ty dobové kostýmy z těch pohádek a bylo to teda překrásný, bylo to u nás muzeum v Kroměříži a tam vlastně byly všechny. A byla jsem překvapená, jak byla Libuška droboučka, protože ty šatičky byly docela takový drobný, ale nádherný.
1: Ale ona taky hrála tu Popelku, když byla hodně mladíčka. Byla určitě mladší, než jsem byla já, než jsem teď já zrovna. Že ona byla hodně malinká, to je pravda. No. Mě by spíš zajímalo, jak vypadají ty šaty té Pyšné princezny, protože to je černobílá pohádka, tak by mě zajímalo, jakou mají ve skutečnosti barvu.
0: To nevím, ale co mě zaujalo na té kreslené podobě, na té animované, je opravdu to, že ten, kdo viděl teda i tu původní černobílou, tak mi dá za pravdu, že ti herci jsou jeden jak druhý. Jsou si tak podobní, že jim vlastně zachovali, nejen, že ten děj je jakoby kopíroval to původní a ten film, ale že vlastně i ti herci, ty postavičky mají stejné obličeje. Poznáte tam normálně prince Miroslava. Tak...
1: Takže oni zanimovali úplně to samé i s těmi herci.
0: I rádce Miloše Kopeckého poznat.
1: To je skvělý.
0: Je to fakt krásně udělané. Jediné, co tam je navíc, tak tam přibyl pro děti do dnešní doby pejsek a má jméno Bižu. Ten tam fakt nebyl teda.
1: Já teda nevím, ale Bižu se u nás vždycky říkalo takovým těm různým řetízkům a naušničkám. Takže tam je to pejsek. Animovaný pejsek Bižu.
0: Jo, to je hezké. Tam to mě ťuklo do oka teda. A pak ještě možná ta druhá stránka věci. Je tam, ty jsi říkala, když budeš chtít vědět, jaký mají oblečení, tak tam je chůva. A ta chůva je fakt jako úplně v tom, co byla i v tom filmu hraném. Takže tam si můžeš ty barvy podívat, protože do jakých barev to dali režisérové tentokrát. A co mi tam fascinovalo, bylo, když ta chůva přesně jak v tom starém filmu říká tomu princi Miroslavovi, jaká ta princezna, jak byla úžasná. A ona tam řekne, že je byla pohybově nadaná. To mě fascinovalo.
1: No, že dobře tančí, což dneska se používá běžně, ale do té staré pohádky z roku 52 to prostě nesmí.
0: Pohybově nadaná, to je jediné, co mi tam teda jako cinklo. Tak co máme dál? No, tak to byla Pyšná princezna, Popelka, co tak třeba princ Bajaja?
1: To jméno znám.
0: A taky ale jsi to neviděla.
1: Já si myslím, že tu jsem neviděla. Možná jsem ji znám jako čtenou, ale já si hodně těch starších pohádek jako dítě moc nepamatuju. A já ty české pohádky se přiznám, že znám jenom některé. Že i třeba takový Anděl Páně, tak jsem viděla jenom první díl a já se upřímně bez mučení přiznám, já ho nemůžu vystát.
0: Tak to si
1: pro mě je Anděl Páně nějakým způsobem prostě... Mě nějak nepřitahuje ta pohádka a bohužel, i když vím, že hodně lidí kolem mě, to je pro ně symbol Vánoc, Anděl Páně, tak bohužel. Ale ta třeba Šíleně smutná princezna, to je moje. Už jenom to, jaký jsou tam písničky a to, že ona to jenom hraje. A mně se tam osobně líbí hodně ti hrádci, protože to stejné, nebo... ten podobný systém, jakým ti rádci se snaží pletichařit v té Šíleně smutné princezně, pak i v té pohádce Tajemství staré bambitky, kde teda taky pletichaří a ty písničky jsou stejně nebo podobně dobrý, jako v tom starém filmu, tak i v tom novém filmu.
0: No to i v ty Pyšné princezně tak pletichaří.
1: No přesně tak, ve obojím pletichaří a ty písničky k tomu mají skvělý.
0: A to pletichaření těch rádců mi trošku připomíná dnešní dobu, úplně na jiných pozicích. Ale musím to říct.
1: Jsou to rádci X a Y.
0: Jsou to rádci X a Y, přesně tak. No, takže tohle. A co třeba, tak víš co, ještě když jsme tak u toho vzpomínali na ty pohádky, z Čerty nejsou žerty?
1: Ano, tak z Čerty nejsou žerty, pak třeba...
0: Petře Petříčku,
1: no,
0: jo?
1: Jasně, potom třeba mě napadá princezna Zemlejna. To je taky, sice je to řečeno princezna, mně se strašně líbí ty pohádky, kde ti chlapci hledají tu princeznu a pak zjistí, že... tu svoji lásku měli hned vedle sebe.
0: Ono je to taky v životě dneska, Lení.
1: Ale ono to tak přesně je, že hledáme ty prince na bílých koních a princezny s korunkama a pak zjistíme, že ten nejlepší chlap nebo ženská stojí hned vedle nás a je to třeba ta selka z
0: toho, obyčejný člověk.
1: Přesně tak, nebo ten kluk, co prostě chodí po světě.
0: A ta obyčejná holka, která mě denně potkává, když jdu do obchodu, má brýle, že jo? A já přesně hledám tak. Barbie.
1: No, a hledám tu. A ono, ty brýle jsou lepší než ta korunka.
0: Já jsem ještě chtěla říct, když jsme se bavili o těch pohádkách, i to třeba, že jsi říkala, že nemusíš úplně Anděl Páně. Já si totiž myslím, že některé pohádky jsou prostě pohádky. Prostě takové ty, jak mají být a osloví děti i dospělé. A pak jsou pohádky, které víc osloví dospělé a vlastně umí třeba často citovat celé pasáže z těch filmů. Ať už i z toho Anděla Páně řada dospělých umí citovat části. Známe toho pána, který to používá prakticky v běžném životě, že na něco řekne, že on najednou to tam naskočí a on ti odpoví tam pohádkou. Ale to samé třeba můj muž, tak ten, když slyší Dorotko,
1: Jo, u nás se takhle citují krkonošské pohádky hodně. Mm-hmm. A to třeba, když jsem ještě bydlela u svých rodičů, tak mamka volala na mě a na bráchu a pak k tomu vždycky přidala Anče, Kubo, hajnej, sem.
0: Ano, to jestli nějak nedávno mému syrovně to spadlo a já se jim tak otočím a říkám, spadlo ti to, Máchale.
1: U nás taky. A po případě přelil s Jiříčku, přelil s. Takže ty pohádky se u nás taky citují ve velkém a to jsem některé z nich viděla buď hodně dávno, anebo jsem ani neviděla, ale prostě ty hlášky z těch pohádek znám.
0: Když už jsme tak u těch pohádek, že bychom si pustili první písničku pohádkovou?
1: Pustíme si. A když jsem říkala, že jsem neviděla tu Popelku, tak si ale pustíme písničku z Popelky.

0: Tak jsme zpátky po písničce a my si teď poslechneme, co si povídala Tamara s dětmi z Nábožka.
1: Kdo z vás má rád pohádky?
2: Já!
1: Výborně. Jakou máte nejradši?
3: Spidermana.
1: Spidermana. O, tak to už je taková moderní pohádka. Jakou další? Vzpomínejte.
4: Šmoulíky.
1: Šmoulíky máš ráda. Jaké ještě máte rádi pohádky?
3: Všechny.
1: Všechny?
4: Všechny.
1: Všechny pohádky. Všechny. Takže když vám pohádku budu číst, nebo vám ji třeba pustím v televizi, nebo půjdete do kina, je to stejný?
5: Já mám rád v kině pohádky.
1: Máš rád filmové pohádky? Že jdeš do kina se podívat? No, to je možná tím, že ještě pořádně neumíš číst, ale až budeš umět pořádně číst, tak věřím tomu, že určitě budeš i rád pohádky číst. Komu mamka, nebo taťka, nebo někdo čte před spaním pohádky?
3: Já.
1: Kdo ještě? Hej, zvedáte ruce, zkuste na mě zavolat, ať je to slyšet.
3: Já.
1: Čtou vám? Kdo tobě čte?
3: Mamka.
6: Když je máma nemocná, tak táta, a když není mamka nemocná, tak jste máma.
1: Mhm.
7: Máma. Táta a máma.
1: Mhm.
7: Taťka a máma.
1: Taťka s mamkou?
7: Je různě.
1: Různě, mhm. A můžete mi třeba říct, o čem teďka čtete doma pohádku?
6: Harry Potterovi.
1: Harry Potter, no.
8: O Harryho Potterovi.
1: Taky pohádku Harry Potteru. No, tak to je taky pohádka o kouzelnickém chlapíkovi. Jakou ještě pohádku vám doma čtou?
9: Agátu Christie.
1: A co od ní čtou?
9: Zlatá bráma otevřená.
1: Aha.
10: Mě Minecraft nebo SpongeBoba.
1: SpongeBoba.
10: Mě Minecraft.
1: Minecraft.
10: Mě buď mamka čte takovou obří knihu, kde je to asi nevím. A nebo čtu sama.
1: Mhm. Co se stalo v Perníkové chaloupce?
10: Vyhodili tu macechu do toho, do ohně.
1: Ne.
10: Opece.
1: No a to byla macecha, to byla přece čarodějnice Ježibaba.
10: Macecha byla v šípkové růže, ne, v popelce.
1: Popelce. A co se třeba přihodilo v Budulínkovi?
11: Já.
1: Co bylo důležité v Budulínkovi?
11: Popeliška ho vzala do doupěti.
1: Aha, takže co nám ta pohádka měla říct? Co ten Budulínek neměl dělat?
11: Otevírat dveře.
1: Přesně tak, on
10: neměl
1: nikomu otevírat. A otevřel?
10: Jo.
1: Jo. Kdo si vzpomíná, teď jsme tady popletli dvě pohádky dohromady, že? Protože Smolíčka, Pacholíčka odnesla Liška. A koho to odnesly ty jeskyňky?
10: Smolíčka, Pacholíčka.
1: Nenechali jste se nachytat, výborně. Takže jeskyňky odnesly Smolíčka, Pacholíčka a toho pak zachraňoval Jelen. A Budulínka odnesla Liška a potom dědeček s babičkou si pro něho šli k té noře. Vzpomínáte? A hráli na husličky a bubínek. Tak, takže my už víme teďka, že bychom neměli nikomu otevírat, že jo?
10: Ty zimu.
1: Tak, protože by se nám mohlo stát to, co jim. Taky bychom měli dávat pozor, když jdeme třeba do lesa s taťkou, s mamkou, aby jsme se nestratili, neměli bychom od nich daleko utíkat, že jo? No, tak jste to slyšeli. Děti v tom mají jasno. Jaké filmové pohádky se líbí nám, řekli nám hlavně to, co se jim čte. A já jsem z toho fakt byla, přiznám se, jako starší katechetka, babička, trošku zaskočená, ale ní.
0: Vypadáš z toho hodně konsternovaně. Mě by zajímalo, z které části přesně, jestli to, že ti říkali, že Harry Potter a Minecraft a všechno.
1: Harry
0: nebo...
1: Potter mě nevadil, tak to je v pohodě, to je takový hodný kouzelník, ten se mi tam líbil. Minecraft, to už jsem byla taková, to jsem zvyklá, že teda vnučky taky byly na Minecraftu. Já nedokázal mi akorát někdo říct, o čem to je z těch dětí. Co mě zaskočilo?
0: To moc nemá žádný příběh.
2: No, to jsem byla taková hodně zaskočena. Nevím, jak to prožívají starší prarodiče, třeba děti, co nás poslouchají. No a co mě teda pobavilo, tak byla ta Agatha Christie. Já tam na to nereaguju. Já jsem se dvakrát zeptala, jestli se třeba nespletla, nepřeřekla, že to třeba čte mamka, ale ono ne.
0: No vidíš, a pro mě to vlastně vůbec tohle překvapivý není, protože já, když jsem byla dítě, tak taťka nám od malička čítával, mě i mému bráchovi, vždycky jsme leželi v postýlkách a táta seděl na zemi u nás v pokojíčku a četl nám nějakou knížku, ale vůbec to nebyly, když třeba děti z Bilerbinu nebo tak, ale byly to naopak fantasy a sci-fi knížky a právě jednou z mých nejvíce oblíbených je knížka od Dorothy L. Sayersové, což je jedna z také velkých spisovatelek detektivek, stejně jako Agatha Christie, a to Vražda potřebuje reklamu, což se odehrává v reklamní agentuře a pro mě to byla už od malička velmi oblíbená knížka, teďkom si ji pravidelně ráda přečtu znova a znova. No, takže pro mě Agatha Christie mi tam vůbec nějak nepřekvapuje.
2: No, já se teda fakt přiznám bez mučení, že mi to zaskočilo. A já teda, ne, že to slyším teď od tebe poprvé, já jsem dokonce tam, jak jsem odcházela, jsem oslovila kamaráda, teologicky velmi váženou osobnost, a tak říkám, představ si, taky mi to zaskočilo. Asi jsem na to nebyla úplně připravená a možná, že ti moderní rodiče teď noví to takto jako těm dětem čtou tyhle ty kriminálky a on se tak chvilku na mě dívá a pak říká, no, víš, ale my jsme tak naši dceři taky četli. Ono tak jako tříbí i to myšlení, oni nejsou jako ty kriminálky moc drsný, ale je tam hodně o logice.
0: No, ale teď si tam, Marko, vem, že já bych mohla být v pohodě tím, kolik mi je tvojí dcerou,
2: ano.
0: A můj tatínek je tím pádem ve stejném věku, co ty, a četl nám přesně tyto
2: pohádky.
0: Jenomže
2: ty by si mohla být mou mladší dcerou, víš? Ale
0: no,
2: mám
0: jednu
2: ještě o hodně starší, než jsi ty.
0: No, dobře.
2: Takže opravdu já teď tady tvořím takový jakýsi ten středobod tohoto střetu, možná generačního, kdy vlastně je něco, co ještě nechápem a něco už nechápem, ale učím se.
0: Ale zase na druhou stranu, když to třeba porovnám se svojí švagrovou, a ta má tříletého syna, teď má maličkou dcerku, která se teď čerstvě narodila a ona jim třeba čítává nebo právě pouští pohádky, tak protože ten malý zatím nevydrží sedět dost dlouho na přečtení pohádek, tak jeho jedna z nejoblíbenějších teda knížek, která se nám podařila přečíst, tak je Káťa a Škubánek. Což je jedna z těch starších pohádek, dobře, není to úplně starší, už jsou to, že jo, vlastně seriálové pohádky, ale byla doba, kdy pokaždé, když se pustila televize, tak se křičelo fík, fík, fík a musel se pustit Maxi Pes Fík. Sice Boba a Bobka jsme neprotlačili, ale Fíka ano. A takže vlastně, a ještě Bořka Stavitele, a to už je taky trošku novější.
2: Já to si pamatuju. Už
0: no,
2: už,
0: ale
2: už
0: Bořek už je taky jako trošku. Ano. Ale myslím si, že a to přitom moje švagrová, ta je přes 30 čerstvě, takže tam to jsou vlastně ti mladí rodiče teďkom a ty malé děti a pořád si myslím, že ty staré pohádky nebo ty starší pohádky pro mě už to jsou staré, i když jsem na nich vyrůstala, Bob a Bobek a všechny tyhle, tak se pořád pouštějí a já to mám jednou v plánu svým dětem pouštět, i když tou dobou už to opravdu budou staré pohádky.
2: No, mě uklidnili, nakonec se to slyšeli, že když jsem opravdu potom střelila do těch starých řad a ptala jsem se na toho Budulínka, tak se nenechli ani nachytat tam tím Budulínkem, jestli je vlastně, že ho neodnesli Budulínka Jiskinky, ale Liška, že mě opravili a to bylo super, takže to mě uklidnilo, že fakt si tyhle pohádky pamatujou, ale to jako to mě ohromilo. No, tak nová doba, že jo, tak pojďme to přímo, já jsem tomu jako nakloněná. No, ale pojďme teďka dál. Pohádky se vlastně předávaly od pradávna vyprávěním z generace na generaci. Někdy mě napadá, že co se týče pohádek, tak muselo být docela fajn, když nebyla elektrika a televize. A lidé si večer zapálili svíčku, vlezli si pod tu peřinu nebo na pec, jestli děti vůbec ještě vědí, co je pec, aby jim nebyla zima. No, ono nebylo tehdy ústřední topení a začali si povídat. Dnes je to s tím povídáním horší, já bych moc přála všem dětem, aby si večer rodiče aspoň na malou chvilku vždycky ten čas udělali a přečetli jim aspoň něco. My se o to snažíme v našich zíváčcích. No a teď přichází ten čas na Lenku, proč já tam tak směřuju na ty zíváčky, protože ona měla to štěstí, že měla takového úžasného tatínka a má pořád. A vlastně vám teď sama řekne, jak to s těmi pohádkami je.
0: No, já když jsem byla hodně malička, museli mi být tak 2-3 roky. Já si to teda osobně nepamatuji, bohužel přece jen 2-3 roky, to si člověk moc nepamatuje. Tak tatínek vymýšlel pohádky, než se dostal k tomu, že nám začal číst, a díky němu pak jsem začala číst i já, tak nám vymýšlel pohádky a asi loni se pak dostal k tomu, že tyhle pohádky sepsal. A vy ty pohádky teď můžete v rádiu i slyšet, jsou to naše mikropohádky. Jsou to ty úplně kratičké. Já si pamatuju, že část těch pohádek jsem potom čítávala, když jsem byla trošku starší, že nám je táta psával mě a mému bráchovi do pohlednic, které nám chodily třeba na školu v přírodě nebo na různé tábory. Takže nám některé z těch pohádek přepsal a vlastně jsem se ho nedávno ptala, jestli se změnily ty pohádky, jestli je upravil, a on říkal, že vlastně ne. Že tak, jak je vyprávěl mě před těmi, no, skoro 23 lety, takže vlastně jsou pořád stejné, že možná nějaké přidal, aby to dávalo víc smysl, ale že když jsem byla malá, tak o tom skřítkovi Ferdinandovi vyprávěl a o těch jeho přátelích. Sám neví, jestli jich tenkrát bylo 100 nebo 1000 nebo kolik jich tenkrát vymyslel, ale přesně si pamatuju, že tou první, kterou jsme začali i tady v rádiu, což je ten tučňák, co je, se rozhodl, že si autem pojede pro rybu, a tak já přesně vím, že to je o plyšákovi, kterého můj brácha má od malička, protože miluje tučňáky, tak je to takový plyšový tučňák. Ono to je ve skutečnosti postavička nebo figurka či maskot, lépe řečeno maskot jednoho počítačového programu, protože tatínek je ajťák, takže brácha měl tady toho tučňáka a pak měl takové velké modré auto. Byl to asi půlmetrový sportovní vůz, který táta bráchovi koupil na ovládání, ještě jako, že byl na kabel, tak se s ním dalo jezdit a bylo to velké auto, tak brácha vždycky tady toho tučňáka posadil do toho auta. No tak o tom je ta první pohádka, jenom je prostě převedená k tomu, že ten tučňák sám jel, ne, že brácha řídil auto. Takže pro mě jsou tyhle pohádky sentimentální záležitost, a i to, že je potom Zuzka Černá s Martinem Novotným, se Zuzkou jsme si povídali v předchozím Barvínku, takže je potom nahráli a namluvili, tak pro mě dostali vlastně, mě oživili ty dětské vzpomínky, které částečně mám, které některé si prostě bohužel pamatovat nemůžu, ale je to pro mě strašně kouzelný to slyšet.
2: Takže vy teď máte možnost každý den slyšet vždycky tu jednu mikropohádku, stejně tak, jak ji kdysi slyšela Lenka od svého tatínka. A teď je to teda ještě od té dokonalosti, že vám to namluvili dva úžasní herci. A mě teď tak napadá, že my jsme si mohli takovou malou ukázku jenom pustit z toho našeho minulého nahrávání. Co říkáš?
0: To bychom mohli.
2: O tom, jak jenom Zuzka tady předvádí, jak napodobuje všechny ty hlasy. Tak kdo z vás si nenajde v audioarchivu minulé vysílání s Lenkou našeho Barvínku, tak zkuste si teď poslechnout malý kousek, co tam bylo, a třeba vás to naláká.
8: Ty pohádky jsou moc krásně napsané. A i z hlediska vlastně nějaký právě, že u té pohádky si člověk třeba může zas dovolit jiný věci, protože já často i dabuju, musím říct, že to je práce, která mě jako hodně baví, a jedna z věcí, které jsem dělala jako první, tak byly právě animované pohádky. A to je přece jenom něco jiného, než když se mluví živí lidi, že jo? Takže že člověk může hrát s tím hlasem takhle, anebo potom může dělat nějakou strašnou čarodějnici.
2: A teď jste měli Zuzku vidět.
8: Právě, možná občas ty kamery ve studiu by nebyly na škodu.
0: No ale já k tomu přidám vlastně to, jak vznikaly trošku, protože já jsem původně nejdřív, než jsem šla za Zuzkou, s tím, že jestli by mi teda namluvila 90% těch pohádek, kde je ten skřítek Ferdinand, tak jsem se na to nejdřív ptala právě Martina, a on sám navrhl, že by měla Ferdinanda namlouvat naopak Zuzka. No tak mě zajímá, jak se hrajou kluci, protože ty si tady hrála vlastně, no, kluka, on je to starší skřítek, tak jak se to hraje, když to najednou nejsou holky, ono tam namlouváš teda i holky samozřejmě, ale jaký to je?
8: Je to krásný, není to, vlastně ani jsem si nějak neuvědomovala během toho, že by byl jako nějaký velký rozdíl, právě spíš člověk přemýšlí nad tou povahou těch jednotlivých postaviček, než nad tím, jestli je to kluk, holka, dědeček, babička, tak jsem se spíš odrazila od toho, že Ferdinand ten les tak má jako lidově řečeno pod palcem, že ví co a jak, že už má tu zkušenost a tak, že to může třeba všechno trošku víc promýšlet a trošku víc tam ty lidi, zvířátka, bytosti okolo sebe uklidňovat. Protože pak tam zase naopak přijde někdo, jako, kdo mluví takhle hrozně rychle a je takový tak jako rozlítaný, protože to je třeba nějaká Jiří Vlašťovička, která tam poletuje. Takže spíš jsem se vlastně nějak jako odrážela od tohohle toho.
0: To je skvělý. Já si právě úplně vybavuju ty momenty, kdy jsem tam seděla s váma a koukala jsem na vás přes to sklo a vy jste se tam právě snažili dobrat tomu, jak která postava bude přesně znít, protože já jsem vlastně měla jenom tu vidinu toho, vy to namluvíte, ale už jsem si nedokázala představit, jak má každá postava znít. A to, že tam seděla Zuzka s Martinem, bylo najednou strašně super, protože oni
2: dva profíci
0: byli schopní vycítit, jak ty postavy mají znít. Takže pro mě to je skvělý.
8: A pak si to teda ještě jako zapamatovat, jo? Protože právě jaký hlasy jste jim propůjčili? Není úplně jako málo. A teď se ve 20. pohádce objeví postavička, která ale najednou zjistí, že se objeví i v pohádce číslo 80. A teď si vzpomeň, jak mezi těma všema zvířátkama mluvila zrovna paní Vrabčáková.
0: Že? A to ještě pak vznikne to, že člověk si říká, dobře, tak jednu postavu hraje Martin, druhou Zuzka, povídají si spolu, jde jenom o to si zapamatovat, koho zrovna hrají. A pak se stane, že jsou na pohádce 98 a jsou tam čtyři postavy a všechny hraje Zuzka.
2: A kdo to nevidí, tak to nepozná.
0: A kdo to nevidí, ten to nepozná, ale v momentě, kdy jako jsem oznámila Zuzce, jako, a teď seš tady ty, aha, a co říkám? No, hraješ tuhle postavu, pak hraješ Ferdinanda, pak hraješ tuhle postavu a ještě tuhle tu třetí postavu. Aha, a říkám, a seš tam sama. Mm-hmm. Ale přesto víceméně přesně tuhle pohádku si ještě pamatuju, že přesně Zuzka jako řekla, fajn, to dám všechno zaraz, tak jsem říkala, dobře. A Zuzka takhle jako vystřihla všechny tři postavy za sebou, aniž by jako člověk poznal, že to není, že to nejsou tři různí lidé, že to nejsou tři Zuzky vedle sebe. Tak jste slyšeli, jak Zuzka předvádí různé hlasy z mikropohádek. No, já myslím, že je ale čas na další písničku. Předtím jsme mluvili o šíleně smutné princezně, tak si pojďme pustit písničku z téhle filmové pohádky.

0: Tak a jsme zase zpět v Barvínku, dneska si to s Lenkou užíváme. Je to už vlastně druhý Barvínek, kdy si vyprávíme o pohádkách, ale ono opravdu je potřeba říct, že pohádky jsou k životu velmi důležité, protože nás něco učí, přesně jak jsem to říkala dětem v nábožku, co jste slyšeli, že nás učí, že dobro má zvítězit nad zlem. Tak teď jsme si povídali o těch filmových pohádkách, o těch vyprávěných od tatínka, tak co pohádkové knihy? Chodíš ráda do knihkupectví?
1: No je, tam i.
0: Taky tak ráda tam čicháš, ten vůni nových knih.
1: Miluju nové knížky. A bohužel to je, knihkupectví je pro mě trošičku, jak bych to tak řekla, nebezpečné, protože bohužel mám přístup ke svým penězům, které si vydělám, protože jsem dospěla a já bych nejradši všechny peníze utratila v knihkupectví. Naštěstí sebou vždycky mám přítele, který mě tak jako něžně odtáhne zase zpátky k tomu východu, ale tak máme dohodu, že vždycky každý měsíc si můžu jít koupit jednu knížku, tak teďkom sbírám postupně celou jednu sadu delší série jedných knížek, takže miluju knížky.
0: Taková malá otázka, a máš čas číst?
1: Snažím se si ho dělat. Když jsem byla na střední a na základce, tak jsem byla schopná přečíst třeba za prázdniny 30, 40, někdy i 50 knížek. Většinou to vyšlo, že za půl roku jsem jich přečetla mezi 70 a 80. Já jsem opravdu hodně v knížkách ležela. A přesto to nebylo zdaleka všechno, co se u nás doma dalo přečíst. Táta má celou zeď plnou knih. Zvládla jsem přečíst třetinu. Takže tenkrát jsem na to měla mnohem víc času, čítávala jsem i pod lavicí a no prostě všude, kde se dalo. Dneska už je to spíš tak, že si večer vezmu knížku, sednu si do postele, přečtu dvě stránky a vytuhnu. Takže taky už na to moc času není a když se snažím připravit do práce a všechno, tak se třeba snažím číst v tramvaji, ale to taky zvládnu tak 2-3 kapitoly, protože člověk se soustředí, aby třeba někde nespadl nebo do někoho nevrazil. Ale i tak se snažím si na knížky pořád najít čas. A nebo je poslouchám.
0: To je výhoda dnes.
1: Dneska je to moc velká výhoda, že existují audioknihy a když už, protože jednak papírové knížky jsou drahé, je to tak, teďkom třeba co vyšla knížka, kterou bych si chtěla pořídit, tak to stojí skoro 800 korun a to už je hodně. Mm-hmm. Ale naštěstí existuje audiokniha, ta stojí třeba jenom 50.
0: A je pravda, že ty audioknihy jsou výborné, i když třeba jedete dlouho autem a nemáte třeba opravdu toho času moc na čtení i s rodiči, tak si můžete domluvit a když si pustíte nějakou audiopohádku, audioknížku, tak je to moc fajn. A sice mluvené slovo, jako když vám to někdo říká přímo, tak jako je nenahraditelný.
1: Je
0: to. Ale myslím si, že i toto je dobrá cesta.
1: A já za ty audioknihy ještě budu trochu lobovat, protože přítel má problém se čtením. On má dysgrafii a dyslexii, takže mu to nedělá úplně dobře, když čte a nedává to tak dobře, jak třeba ostatní. Já jsem schopná tu knížku přečíst za 2 dny, přítel jí nepřelouská. Bohužel to tak je a vím, že hodně dětí to dneska má hodně podobně, že si jim pletou písmenka a tak. A můj přítel díky tomu odmaturoval úplně perfektně díky audioknihám, že mohl všechny tyhle knížky poslechnout a přesně tak, jako kdyby je četl. A myslím si, že to je úplně skvělý na těch audioknížkách.
0: No a
1: že
0: ke všemu někteří lidi, když jsme u toho takto přímo toho příkladu, tak má třeba lepší paměť právě nevizuální, takže to nevidí, ale spíš to slyší. Každý to tak má. Já se teda nemám tyto problémy, ale trpím na to úplně stejně. Vždy jsem se ve škole učila líp to, co jsem slyšela, takže já jsem i milovala učitele, kteří vlastně dokázali, byť to byl třeba nezáživný obor, ať už fyzika nebo něco, že to není moc příjemná kniha, tak pro mě tedy, pro někoho naopak s matematikou, tak vlastně to dokázal podat tak, že to bylo pro mě zajímavé, že jsem si to zapamatovala. Mm-hmm. A pak už, když jsem se i podívala do té knihy, tak to pro mě bylo jednodušší. Někdo to má naopak, jako to je zase pravdou. Takže audioknihy, ano, i to je dnešní výhoda. A jsem za to moc vděčná.
1: No a Tami, co ty a knihkupectví a knížky?
0: Ty se budeš zase smát, že jsem zase v pravěku, protože já bych začala od pohádek, které třeba už úplně nefrčí, ale mám radost z toho, že čas od času, když opravdu tam zajdu, já mám totiž stejný problém, protože když přijdu do knihkupectví, všechny knihy potřebuju. Otázkou je potom, když odcházím s tou náručí těch knih, tak se řeknu, a kdy to budeš holka číst? Ale na druhou stranu jsem ráda, že tam vidím často právě knihy, které vycházejí už opravdu jako několik generací. A za to jsem moc vděčná, protože to jsou ty knihy, které jsem měla ráda, ať už různé knihy o Hloupém Honzovi, Bože na Němcová, nebo vzpomínám na Ferdu Mravence, Brouka Pitlíka. Já myslím, že to byly i filmy, animované pohádky pro děti, nejenom v knihách. Ale taky jsem třeba měla moc ráda Pipi dlouhou punčochu. Ona potom už byla i zfilmovaná, nevím, jestli ty jsi viděla v tom původním.
1: No jasně.
0: No tak se tak stará nejsem.
1: Pipi dlouhou punčochu.
0: Ale ona je krásná napsaná. Takže těch knih je spousta a pohádek a já teda pohádky jako miluju mým původním povoláním, úplně učitelka mateřské školy, takže já jsem vlastně k těm pohádkám vždycky tak nějak táhla a tíhla a pamatuju si, že ještě když jsem byla jako studentka, tak jsme už tehdy na pedagogické škole mívali velkou soutěž o tom, že úkolem bylo, že jsme měli vymyslet na nějaké téma pohádku, která samozřejmě měla mít výchovné, nějaký výchovný moment, měla být pro děti zajímavá, tak aby je zabavila. Měli jsme k tomu vytvořit i pomůcky a potom nás přivedli před třeba takových 30 malých dětí a měli jsme se předvést. A vlastně se hodnotilo podle toho, jak jsme ty děti zaujali. A tam se ukázalo. A to mě bavilo, to mi zůstalo dnes.
1: Tak v tom případě si tě tam, Marko, vyzkouším. Ale neboj. Z Pipi dlouhé punčochy si tě vyzkouším.
0: No, no, tak.
1: Náhodou, pamatuješ si, jak se celým jménem Pipi jmenuje?
0: Ne.
1: Já ti to řeknu. Řekni. Já si pamatuju první část, druhou část jsem si teda musela vyhledat, ale Pipi se jmenuje Pipilota, Citrónie, Cimprlína, Mucholapka, Dlouhá punčocha.
0: Tak to bych si opravdu už nepamatovala.
1: A já jsem si pamatovala jenom Pipilota, Citrónie a dál jsem to už taky nedala dohromady, takže v pohodě.
0: Ale tak to jsem ráda, že aspoň tady jsme se tak setkali. No co bych pak řekla, myslím si, že když potom moje děti vlastně byly, tak tam už ty knihy se začaly měnit a už to byly knihy z Volta Disneyho podle těch prvních animovaných filmů. A to vždycky můj starší syn se smál, protože vždycky říkal náhodou, já jsem už přečetl jednu knihu za včerejšek a to byl Lví král, že jo, zrovna, kde máte asi 90% obrázkov pět věd.
1: Ale obrázkové knížky se nejlíp čtou.
0: Jo, to je pravda, takže to tak jako máme. No, tak co mi dál není? Myslím si, že už jsme toho dnes dětem napovídali hodně, co říkáš.
1: No, já si myslím, že o pohádkách bychom mohli mluvit ještě další 4 nebo 5 barvínků a kdyby se k nám ještě přidali holky, no tak už bychom o pohádkách rozhodně neskončili.
0: To je pravda. A ještě bychom všechny, jako všem neudělali radost, protože bychom určitě na nějakou pro něho důležitou zapomněli.
1: Přesně tak. No já si myslím, že v pohádkách se toho opravdu hodně dozvíme. Třeba o tom, jak je důležité mít dobrého kamaráda, jak se nevyplácí lhát nebo podvádět.
0: Přesně tak, taky se dozvíme i to, že i malí mohou být velcí hrdinové a že přátelství a odvaha jsou ty nejcennější poklady.
1: No a jako vždy přišel čas na loučení.

0: Děkujeme, že jste s námi dneska byli na pohádkovém dobrodružství.
1: A těšíme se na vás příště, kdy spolu zase zažijeme nějaké dobrodružství. Mějte krásný den.
0: Ahoj!
2: Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17 hodin a 10 minut a také v sobotu v 11 dopoledne. Naty a Alča si v příštím vydání Barvínku posvítí na křestní jména. Víte, jakého původu je to vaše? Pamatujete si jmeniny svých blízkých? A zvládnete i tentokrát všechny záludnosti závěrečného kvízu? To se dozvíte, když si nás naladíte v úterý 4. srpna 17 hodin a 10 minut.
3: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci. Za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Skupina Ageflek, písnička Letní a sólu jsme slyšeli zpívat Blanku Táborskou. Příjemné sobotní dopoledne na vlnách Proglasu vám přeje Iva Horká. Budu vás provázet vysíláním až do téměř 16. hodiny. No a my máme krátce předpolednem, tak se pojďme podívat na program. První část dnešní hudební siesty bude barokní. Krátce po 12. hodině ji uvede koncert pro trubku a orchestr od Johanna Friedricha Fasche. Na něj naváže varhaní koncert G-dur Michela Coretta a dále suita G-moll z pera Johanna Sebastiana Bacha. Ve zbývajícím čase už si poslechneme hudbu klasicistní, a to Josefa Haydna, z jehož tvorby uslyšíme koncert G-dur pro dvě flétny, hoboj, smyčce a symfonii číslo 56 C-dur. Kniha Píseň pro Nagasaki popisuje životní příběh konvertity, lékaře a vědce Takashiho Nagaje, který jako jeden z mála přežil jadernou katastrofu z 9. srpna 1945. Předmluvu ke knize, kterou v češtině vydalo nakladatelství Paulinky, napsal slavný japonský autor Shusaku Endo. Knihu s celým názvem Píseň pro Nagasaki, příběh konvertity Takashiho Nagaje nám v knihovničce, kterou připravila Iva Horká, ve 13.30 představí Kateřina Lachmanová. Litoměřická kapela Duben v Pešti vydala své 7. album Uprostřed ticha. Hostem pořadu Jak se vám líbí krátce po 15. hodině bude zpěvák Branislav Podlaha, který vysvětlí, proč právě ticho představuje společného jmenovatele nových písní. Řeč přijde také na více než 15 let trvající koncertní spolupráci se slovenskou kapelou Posledné decembrové dni. Součástí pořadu budou samozřejmě také ukázky ze nového alba.

V 11 hodin 55 minut nám dospívala na Proglasu Věra Martinová písničku Slunci je to jedno. Doprovázel Roman Pokorný na kytary a Alexej Charvát na kontrabas. No a my se blížíme k poledni, takže vás zveme přesně ve 12 na polední modlitbu, ale ještě předtím si poslechneme myšlenku na den. A ta je od autorky Hany Pinknerové a je z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů.

Jídlo je skvělé téma. Každý má s jídlem osobní zkušenosti, tak tomu bude každý rozumět. Zároveň je jídlo velice duchovní záležitost a v Biblii je opravdu hodně zmínek o potravinách, jídlech, vaření a surovinách. Například mnoho zázraků se točilo kolem jídla. Vzpomeňte jen na různé nádoby, v nichž neubývalo oleje, připomeňme si také rozmnožené ryby a chleby z pár kousků na tisíce a nemůžu zapomenout na bohaté opulentní hostiny, které se staly ženskou přesvědčovací metodou a které skvěle fungovaly. Obecně usuzuju, že Bůh má k jídlu dobrý vztah, protože vždycky nějak zakročil, když o jídlo byla nouze. Naše duchovní cesta se započala jako hledání zdravé stravy. Manžel měl po žloutence oslabený organismus a běžná strava mu nedělala dobře. Když jsme se dočetli o makrobiotice, zazdálo se nám, že by to mohlo být řešení. Přešli jsme k novému stravovacímu způsobu radikálně. Bílou mouku a cukr jsme jednoho dne spláchli do záchodu a od té doby jsme konzumovali pouze povolené zdravé potraviny. Bylo to nesmyslné, ale vášnivé. Studovali jsme každou dostupnou zmínku a sháněli potraviny a recepty. Bylo to v polovině 80. let, takže vůbec nebylo možné běžně sehnat celozrnnou mouku a další suroviny. To nás ovšem nemohlo zastavit. Seznámili jsme se s lidmi, kteří měli pro zdravou stravu podobnou vášeň jako my a byli už daleko zkušenější. Učili jsme se od nich nejenom o jídle. Přes jógu jsme se dostávali stále blíže duchovním disciplínám. Byli jsme prostě na cestě. Jídlo postupně přestávalo mít tu důležitost, věci ducha začaly převažovat, až jsme vběhli do náruče Krista. Po nějakém čase jsme pochopili, že on o nás dávno věděl a že nás k sobě lákal. Jídlo toho bylo součástí a my jsme na ně zareagovali. Dnes jsme dospěli v otázkách zdravé stravy k určitému kompromisu. Není nám jedno, co jíme a přemýšlíme o tom, ať už ve vztahu k místu, kde žijeme, k ročnímu období, ke svému věku nebo fyzické kondici a zdravotnímu stavu. Jídlo je nám potěšením. Je pro nás důvodem k vděčnosti. Když si vzpomenu na naše první makrobiotické pokusy, jsem opravdu vděčná, že nás z toho období Bůh vyvedl. Má pro vás jídlo duchovní dimenzi?

0: Přejeme pěkné sobotní poledne a zveme k modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Alfonzi Maria Liguere,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je právě 12 hodin a 3 minuty, prožíváme sobotu 1. srpen 2026. V katolickém kalendáři je památka učitele církve svatého Alfonze Marii z Liguori a v občanském kalendáři slaví všichni, kteří nosí jméno Oskar. Tak přejeme jen to dobré k jmeninám. No a my se posouváme dál v dnešním programu a čeká na nás, jak už jsem avizovala, hudební siesta. První část dnešní hudební siesty bude barokní. A my začneme koncertem pro trubku a orchestr od Johanna Friedricha Fasche. Solo na trubku hraje Vladislav Kozderka, doprovází komorní orchestr Bohuslava Martinů a řídí František Bajnar. Tak vám přeji skvělý zážitek z tohoto koncertu.

V úvodu dnešní hudební siesty na Proglasu jsme si vyslechli koncert pro trubku a orchestr, který zkomponoval Johann Friedrich Fasch. Solo na trubku hrál Vladislav Kozderka, doprovázel komorní orchestr Bohuslava Martinů a tento orchestr řídil František Weinar. Na zmíněný koncert naváže další koncert a tentokrát číslo 1 G-dur pro varhany a komorní orchestr. A zkomponoval ho Michel Koret a my uslyšíme solo na varhany v podání Jana Vladimíra Michalka a jeho bude doprovázet slovenský komorní orchestr pod taktovkou Bohdana Varchala.

Krátce před půl jednou na Proglasu v hudební siestě dozněl koncert číslo 1 G-dur pro varhany a komorní orchestr, jehož autorem je Michel Koret. Solo na varhany jsme slyšeli hrát Jána Vladimíra Michalka a doprovázel slovenský komorní orchestr pod taktovkou Bohdana Varchala. A v barokním období ještě zůstáváme, čeká na nás suita G-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme ji v podání souboru kapela Istropolitana, který řídí Jaroslav Dvořák.

Právě dozněla suita G-moll od Johanna Sebastiana Bacha v podání souboru kapela Istropolitana, který řídil Jaroslav Dvořák. A v následujícím čase se přesouváme do klasicismu a zazní nejprve koncert G-dur pro dvě flétny, hoboj a smyčce od Josefa Haydna. Solo na flétnu hrají Benoît Fromanger a Ingo Nelken. Na hoboji nám zahraje Christian Hommel. Doprovázet bude Kolínský komorní orchestr pod taktovkou Helmuta Millera Brilla.

Krátce před 13. hodinou dozněl koncert G-dur pro dvě flétny, hoboj a smyčce od Josefa Haydna. Solo na flétnu nám hrál Benoît Fromanger a Ingo Nelken, na hoboj Christian Hommel. Doprovázel kolínský komorní orchestr, řídil Helmut Miller Brill. A poslední části hudební siesty na Proglasu bude symfonie číslo 56 C-dur, taktéž od Josefa Haydna. A tuto symfonii uslyšíme v podání souboru Heidelberger Symphoniker a řídí Thomas Faye.

Právě dozněla poslední skladba dnešní hudební siesty na Proglasu a byla jí symfonie číslo 56 C-dur od Josefa Haydna. A slyšeli jsme ji v podání souboru Heidelberger Symphoniker a řídil Thomas Fay. A zítra v hudební siestě vám nabídneme pestrý výběr orchestrálních skladeb pozdního romantismu s přesahem do 20. století. Několik minut popolední si pustíme Čajkovského mazurku z baletu Labutí jezero. Dále se můžete těšit na skladby Vzlétající skřivan od Ralfa Vaughana Williamse, dále Svit luny z bergamské suity Claude Debussyho, Rapsodii v modrém od George Gershwina či Bolero Maurice Ravela. A v závěru pak zazní římské slavnosti Otorína Respighiho.

Je 13 hodin a 31 minut, ladíte Rádio Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Já vám přeji krásné sobotní odpoledne a zvu vás k poslechu dalšího pořadu, jímž je knihovnička.

0: Kniha Píseň pro Nagasaki, kterou napsal Paul Glynn, popisuje životní příběh konvertity lékaře a vědce Takashiho Nagaye, který jako jeden z mála přežil jadernou katastrofu z 9. srpna 1945. Předmluvu ke knize, kterou v češtině vydalo v roce 2024 nakladatelství Paulinky, napsal slavný japonský autor Shusaku Endo. Knihu s názvem Píseň pro Nagasaki a s podtitulem Příběh konvertity Takashiho Nagaye nám v knihovničce představí Kateřina Lachmanová, která dělala i revizi překladu. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý odpoledne.
0: Pořadem vás provází Iva Horká a o zvuk se stará Petr Franc. Takashi Nagaye žil v letech 1908 až 1951 a je považován za Gandhiho Japonska. Byl to lékař a vědec, průkopník radiologie v Japonsku. V mládí konvertoval z ateismu ke křesťanství a oženil se s křesťankou Midori. A dnes už probíhá proces jeho blahořečení. Paní Lachmanová, mohla byste nám přiblížit ten jeho příběh?
1: Tak ten příběh je vlastně velmi dramatický i po stránce těch jeho osobních duchovních dějin, ale potom i to, do čeho byl vlastně vevlečen, tak jako mnoho jeho tam jako vlastně všichni Japonci, ale také spoluobyvatelé toho a celá jeho rodina přímo v Nagasaki. A to byla druhá světová válka a potom teda i ten nešťastný výbuch. Nešťastný z mnoha důvodů, protože je třeba zajímavý detail, že ta bomba neměla vybuchnout vůbec původně nad Nagasaki a taky ne přímo nad křesťanskou čtvrtí, což se nakonec stalo, kde vlastně to jako spadla bomba nad 200 tisícovým městem, z nich 70 tisíc nepřežilo tuto katastrofu. Takže bylo to něco neskutečného i prostě pro tu krvavou druhou světovou válku a vlastně se to stalo s uvozovkách, bychom mohli říct, náhodou. A Takashi Nagaye byl jeden z těch, on teda přežil, jak jste říkala, ale přežil jenom o několik let. Vlastně měl už nemoc ozáření, on ji dokonce měl, už pracovala v něm rakovina leukémie kvůli tomu, že dělal výzkumy radiologické dlouho předtím. Tenkrát se začínalo teprve experimentovat s rentgenem pro léčebné účely, takže on měl svoje dávky ozáření v těle už předtím právě proto, že se snažil pomoci po medicínské stránce v tomhle směru. A když potom nastal ten výbuch, tak teda samozřejmě měl velké ozáření, tak jako všichni ostatní. On tam ještě po tom výbuchu chodil se svými kolegy, kteří taky s těmi pár, co přežili z nemocnice, a chodil po těch horách blízkých a ošetřovali nemocné, jak mohli. A tak potom už jako ulehl a vlastně několik dožíval ve velmi špatném zdravotním stavu, kdy právě získal tu pověst Gandhiho Japonska, protože za ním chodili lidi různě z Japonska, někdy i potom ze zahraničí, když se o něm dozvěděli jako za takovým, bych řekla, mudrcem nebo někým, kdo byl schopen i v téhle strašné situaci dodávat naději.
0: Právě jsem četla, že on v podstatě přišel o svoji ženu, o domov i o své spolupracovníky a přátele, o své výzkumy, tak bych řekla, že ztratil poměrně toho hodně a zaujalo mě, že když všichni zemřeli a on to přežil, byť tedy s velkým omezením, že už potom byl upoután na to lůžko, tak to jsem si říkala, že je to hodně takové zvláštní a je to v podstatě to stěžejní téma té knihy?
1: Tak ta knížka má mnohem širší záběr. Vlastně první strany nebo kapitoly dokonce se věnují vlastně jakýmsi stručným dějinám Japonska z hlediska toho, jak se tam uchytilo a rozvíjelo křesťanství. Ale nejenom, právě i v tom kontextu vůbec o japonské mentalitě, která byla vlastně hodně militantní. No ještě před druhou světovou válkou Japonsko vyhlásilo válku Číně, Mandžusku tam, a on jako lékař už tam vlastně byl nasazený a proto, když začala nebo vstoupilo Japonsko do války, do druhé světové, už až později samozřejmě, tak on vůbec tím nebyl nadšený. Tak jako jeho studenti, ty byli úplně na koni, to už jako vyučoval mediky na univerzitě a oni byli nadšený, že hurá, zase jdeme do boje a on, protože měl tu zkušenost, tak byl velmi, velmi, velmi pochmurný a věděl, že prostě tím jdou do zkázy, že tím celá jedna generace bude. A to ještě nemohl předvídat samozřejmě ten jaderný výbuch a ty hrůzy, co to přinese. Takže on si zažil tu válku ještě před tou druhou světovou. A předtím teda jsou tam v té knížce samozřejmě jeho osobní tak nějak duchovní vývoj, protože on byl opustil velmi záhy náboženství svých rodičů a vlastně stal se teda ateistou, takovým tím vědeckým ateistou právě, protože byl velice inteligentní a hodně studovaný a nedávalo mu smysl prostě vlastně žádná víra. Až potom pod dojmem nějakých událostí začal nějak duchovně hledat a vlastně už cíleně schválně se nechal jako ubytovat v křesťanské rodině, protože chtěl prozkoumat trochu tu víru. A v téhle rodině pak našel i svou budoucí ženu a našel tam opravdu hluboké křesťany, kteří mu pomohli nějak objevit křesťanství nebo objevit to, že Bůh je živý. Velikým, třeba takovým momentem, který v tom byl důležitý, byla smrt jeho maminky, kdy si u jejího smrtelného lůžka uvědomil, že prostě ona nemizí v černé díle, že je živá, že z jejího pohledu nějak pocítil, že vůbec není možný, že ta duše takhle plná lásky někde prostě teďko zaniká nebo vyhasíná. Takže tam byl takový jeho moment probuzení. Ale potom teda byly další události. Jak jste říkala, že přišel skoro o všechno, to je velmi silný moment tam, že člověk si to vlastně ani neumí představit, že během pár minut zmizela celá jeho čtvrť, zmizela katedrála, všichni jeho přátelé, dům, prostě rodný, všechno. Zbořila se nemocnice, zhořely všechny jeho výzkumy letitý, na kterých pracoval, při čtvrtě jeho personálu, s kterým mediků, který vyučoval. Prostě něco jako nepředstavitelné množství ztrát, jo, to i biblický Job prostě tady se tomu nemůže vůbec jako rovnat. Zůstaly mu teda dvě děti, které byly ještě poměrně malé a náhodou v uvozovkách odešly za babičkou někde za kopec, takže ty vlastně to přežili a přežili potom i jeho smrt.
0: Mně ještě přišlo takové zajímavé, možná až symbolické, nevím, co na to řeknete vy, v ten smutný den, kdy vlastně nad tou čtvrtí Urakami vybuchla ta atomová bomba a z katedrály zbyly jen trosky a jak už jsme se bavili, zahynuli prostě i potomci těch, kteří kdysi ji stavěli a tak. Ještě to předměstí Urakami jsem se dočetla v úvodu té knihy, že mě zaujalo, že vlastně nejenom tím, že tam vybuchla ta atomová bomba, ale vlastně i tím, že ta komunita tamních zemědělců věrně zachovávala a žila křesťanskou vírou, přestože japonská vláda zcela křesťanské náboženství odmítala. Mně to přišlo takové taky jakoby trošku takové symbolické, nebo myslíte, že v tom lze najít nějaký třeba...
1: Mě vlastně to byla ty jeho předkové, že jo, tam bylo mnoho mučedníků a tak jako u všech japonských křesťanů to. Zajímavé, že vlastně tu předmluvu napsal Shusaku Endo, který je také autorem několika románů i přeložených u nás a jedním z nich je tak Mlčení. Podle něho, že před několika lety tady byl promítán film stejnojmenný a právě je o těch pronásledovaných křesťanech v Japonsku, jak se tam snažila uchytit ty jezuitská misie, ale potom vlastně to bylo velice kruté pronásledování a tyhle dějiny teda vlastně ty předkové, tak až jeho Nagaje nebo i ty Midery hlavně, protože to byla křesťanská rodina, tak se podíleli právě i na tom udržování toho křesťanství tam za velice krutých časů. A je zajímavý, že ta víra, ažkoliv měla prostě třeba trhliny, já nevím, teoretické nebo praktické, tak byla vlastně velice hluboká a pevná tam. A na tom samozřejmě mohl on potom trochu jako vlastně i stavět, protože je, na té knize je pozoruhodné i to, že ten autor Paul Klein srovnává trošku, když se dneska dějí jako oslavy, nebo jak to říct, vzpomínková akce spíš na ten výbuch, který se udál vlastně nejenom teda v Nagasaki, ale také v Hirošimě. A říká, že v Hirošimě prostě vlastně jsou tato výročí ve znamení zaťaté pěsti, zatímco v Nagasaki ve znamení sepjatých rukou. A to je trošičku, možná je to trošku vyhrocený tady ta paralela, že se to nemůže týkat každého jednotlivce, ale vlastně to bylo to předporozumění celé ty věci, kterou, nebo ta interpretace celé té události, kterou po mnohém trápení a modlení a přemítání tomu vlastně dal ten Takashi Nagai, že to, že jakoby náhodou to vybuchlo nad křesťanskou čtvrtí, tak bral vlastně jako takový, že když jak oni jako křesťané se k tomu postaví čelem v tom smyslu, že jako kdyby dají něco jako Ježíš ukřižovaný, dají prostě dobrovolný souhlas k tomuhle, že vlastně to pomohlo ukončit druhou světovou válku, ačkoliv to bylo za týhle hrozný, řekněme, oběti. Jako kdyby to zlo se tam prostě vybilo a vybilo se na těch, kteří jako de facto byli schopni prostě srdcem nějak prostě přijmout to, aby to mohlo být oběť plná lásky a ne plná nenávisti prostě a zloby, která jenom to zlo ještě dmíchá a šíří. Je to

0: klepá srdce, rozervaná těma ztrátama a tou, aby tam nedovolili klíčit nenávisti, která by jenom recyklovala to strašné zlo, které se tam událo.
1: Mm-hmm. Ještě mě nedá, abych se nezeptala na jednu věc. Takashi Nagai psal o jaderné katastrofě, podal svědectví o této o tom výbuchu ve své slavné knize Zvony Nagasaki, zatímco Paul Glynn nazval svoji knihu Píseň pro Nagasaki. Dá se třeba říct, že je tam nějaký spojník mezi těmi dvěma knihami?
0: No určitě, protože Paul Glynn čerpá z těch vzpomínek, osobních vzpomínek Takashiho Nagaje v té mnohem útlejší knížce Zvony z Nagasaki, aby právě si tam úplně něco nebásnil o tom, jak to teda Takashi prožíval, i to, co se reálně dělo, protože Paul Glynn toho nebyl svědkem, když to Takashi Nagaje skutečně očitým. A mnoho dalších. Takže v tomhle samozřejmě ty pasáže, které se věnují tomu, jak to tam vypadalo, co byly ty konkrétní prostě problémy, osudy, vůbec i ty následky toho výbuchu, to, když si člověk čte, tak teprve mu dojde, co to bylo za hrůzu, že to nebyl záblesk a všecko pryč, ale mělo to několik vln, vlastně kromě ohromný tlakový vlny a potom požáru prostě a to ozáření, že jo, který lidi třeba zbavilo kompletně kůže a takový strašný věci se tam děly. Takže to všechno je převzato z té původní knížky, ale tahle kniha má mnohem širší kontext, jak třeba duchovního zrání toho Takashiho Nagaje, tak vůbec kontext Japonska, jejich mentality a příběhu křesťanství v téhle zemi, který je velmi pohnutý.
1: Já bych jenom ještě na závěr možná vyjmenovala pár kapitol, které mě zaujaly zejména názvy těch kapitol, že jsou takové různorodé, například Světlušky, sníh a lvice, nebo Myš nevidí hvězdy. Přitom zase je tam takový obecný, nám srozumitelný název jedné kapitoly Všechno zlé je k něčemu dobré, nebo Pýcha předchází pád, ale z toho je tam další kapitola Pana a prostitutka, Tajfuny a nezlomný bambus, Bílá Austrálie a žlutá hrozba, Když slunce zčernalo a déšť se zmínil věd. Jako to mě úplně fascinuje ty názvy.
0: Tak no, je to prostě spisovatel, jo, který beletrie, který si takhle hrál s těmi názvy. Některý jsou odkazy třeba na různá úsloví japonská. To je třeba ta myš nevidí hvězdy, že jo? Myš se hrabe pod zemí a nevidí hvězdy, ačkoliv ty hvězdy tam jsou. My takové úsloví nemáme, ale vlastně je velmi symbolické. Mm-hmm. Možná inspirativní než dneska. Takže, ale potom některé z nich bych dneska ani nebyla schopná dešifrovat, proč to takhle nazval ty kapitoly, protože je nějaký odstup od té doby, co jsem dělala revizi překladu, takže bych musela se začíst pro to, abych zjistila zase, co tam bylo zakódováno. Jo? Někdy ano, jsou takové jinotajné, že člověk neví úplně, o čem bude číst v těch kapitolách.
1: Ano, a poslední kapitola 31. se jmenuje Díky za všechno, co bylo a souhlas ke všemu, co má nastat. Tak já vám, paní Lachmanová, taky děkuju, že jste nám dneska představila knihu Píseň pro Nagasaki s podtitulem Příběh konvertity Takashiho Nagaje, kterou napsal Paul Glynn. A budu se těšit zase někdy příště naslyšenou v knihovničce.
0: Děkuju vám a děkuju vám za prostor a za pozvání. Nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Iva Horká.

S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji na vlnách Proglasu v sobotu ve 13.30 a v repríze hned další den, to znamená v neděli v 5.30 ráno. Ohlédnutí za dospíváním v Brně 90. let. I tak by se dala popsat kniha Moudré z nebe od Richarda Skolka, kterou vám představí Petr Kubec v příští knihovničce v sobotu 8. srpna o 1:30 odpoledne. Autentické zážitky sepsané jazykem malého chlapce přináší typicky dětský pohled na porevoluční svět, na školu, tábory, mezilidské vztahy i rodinné problémy. Tak nezapomeňte si příští týden v

0: Sobotu o 1:30 opět naladit knihovničku.
1: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
2: Vítejte u dalšího dílu Filmana Talks. Já jsem Honza, jsem spoluzakladatel Filmany a dneska si budeme povídat o filmu Srdce člověka, které otvírá trošku kontroverzní téma sexuality a studu.
3: Filmana Talks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
2: O tomto filmu si budeme povídat s Karlem. Karel je náš kolega. Čau, Karle.
4: Čau, Honzo.
2: Karel má na starosti ve Filmaně třeba výběr filmů, anebo taky produkci nových dokumentů. Karel, předpokládám, že jsi viděl film Srdce člověka. Řekni nám krátce, o čem ten film je v základu, když byste někdo chtěl jenom tak rychlosti dozvědět, o čem je.
4: Tak ano, viděl jsem ten film. Film je dokumentárním snímkem, který vlastně jako rozebírá různý pohledy na to, jak nás hřích odděluje od Boha. Je tam použito podobenství o marnotratném synu a celý ten dokument je složen z výpovědí lidí, kteří mluví o svých skutečných svědectvích, o tom, jak v životě selhali v rámci třeba vztahu. A je to protkaný takovým ilustračním záběrem, ilustračním filmem, který vlastně pojednává o vztahu otce a syna. Takže je to v podstatě o tom, jak nás hřích dokáže oddělit od toho vztahu s otcem, s Bohem.
2: Mm-hmm. Takže je to vlastně dokumentární film.
4: Je to dokument, který vlastně se skládá z těch výpovědí konkrétních lidí. Je tam třeba autor románu Chatrč, který se veřejně přiznává k tomu, že ve svém vztahu měl nevěru a vlastně ukazuje divákům, jak ten jeho příběh může být inspirací pro ostatní v tom, že vlastně je potřeba si přiznat to, že Bůh je s námi ve všech našich temnotách. I když selžeme a jsme v našich očích pro něho nechutní a vlastně odloučení, tak Bůh je stále s námi a stále nám chce pomoct.
2: Myslím, že se tam rozebírá docela téma viny a studu. Je v tom nějaký rozdíl, nebo jak bys to podle toho filmu popsal?
4: Myslím si, že je tam vlastně znázorněný hlavně to, že Bůh je vždycky ochoten nám pomoct. Vždycky je s námi a ten hřích, který nám vlastně sugerovává tu vinu, nás odděluje od Boha, ale vlastně není to realita, je to jenom naše fikce, kterou nám ten hřích vlastně jako předestírá. Takže ten stud a vina je logická konsekvence jakéhokoliv hříchu. U těch hříchů spojených se sexualitou je to asi ještě umocněnější. Ale ten princip toho filmu je o tom, že vždycky je šance se k Bohu vrátit, protože Bůh o nás bude bojovat za jakýchkoliv situací, nehledě na to, co uděláme.
2: Pro koho ten film vlastně je, když je to o sexualitě? Je to pro mladý nebo pro koho?
4: Myslím si, že je to úplně pro každýho. Zejména se tam samozřejmě rozebírá téma sexuality, téma nevěry, ale ten pocit toho, že jsme Boha zklamali, může zažívat kdokoliv z nás při jakýmkoliv hříchu, který se týká vztahu s Bohem.
2: Myslím si, že to může být dobrá možnost, příležitost, jak mluvit právě s mladými lidmi o těch tématech bez toho, aniž bychom jako moralizovali moc. Že někdy, když se o tom mluví, tak všichni mají tendenci jako fakt tohle nesmíš a tohle dobře, tohle špatně. Je tohle to, co se dívá na to z jiné stránky?
4: Myslím si, že tím, že to jsou tam autentické výpovědi lidí, kteří takhle dlouhou dobu žili, tak se dokáží tomu člověku přiblížit právě tím, že popisují to, jak vlastně třeba například pornografie na mladého člověka působí. Co mu dává, co mu bere a bez ohledu na to moralizování je tam prostě jako jasně vidět, jak ti to ten vztah s Bohem ničí a mění to, jak hloubš a hloubš padáš do těch závislostí.
2: Jo. Je něco praktického, co by se z toho filmu člověk mohl odnést do svého života?
4: Myslím si, že moc hezký svědectví jednoho z těch účastníků toho dokumentu je tam ta jeho nějaká vize, že měl vlastně sen, kdy byl ve vězení a v tom vězení s ním byl Ježíš. To znamená prostě nehledě na to, do jak temných míst se dostaneš, tak nikdy nesmíš přestat věřit v to, že ten Ježíš je tam prostě s tebou a Bůh je vždycky s tebou. Nehledě na to, v jak temným zákoutí svého života nebo svojí duše se zrovna nacházíš.
2: Tak moc díky. Chtěl bych vás teda všechny pozvat podívejte se na tento film. Já ho musím tak ještě dokoukat, ještě jsem ho nestihl celý. A díky moc Karlovi a budeme se na vás těšit při dalším dílu Filmana Talks anebo u filmu na filmana.cz.
5: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.

zažlou tlou aplikací. Tu starou zažlou tlou aplikací. Tu starou

Bylo právě 14 hodin, hladíte Rádio Proglas a odpoledním vysíláním vás provází Iva Horká. My prožíváme dnes sobotu 1. srpen 2026. Podle katolického kalendáře je památka svatého Alfonse Marii z Liguori, italského biskupa a učitele církve, otce redemptoristů. Vystudoval světské i církevní právo, po jednom prohraném procesu zvolil kněžství. Věnoval se neapolské chudině a odsouzencům na smrt. Založil takzvané dílo kapliček, večerní pobožnosti a vyučování katechismu a postupně je svěřoval laikům. Vyjížděl na lidové misie. Roku 1732 založil společnost kněží, kteří se měli věnovat nejpotřebnějším a zvěstovat jim spasení. Kongregace dostala později jméno nejsvětějšího vykupitele. Alfons Maria byl zvolen generálním představeným. Později se stal biskupem, na úřad ale pro vysoký věk a nemoc abdikoval. Napsal 111 knih, jeho práce vyšly ve více než 60 jazycích. Položil základy moderní morální teologie. Byl malířem, architektem, sochařem a hudebním skladatelem. Všechno chtěl dělat pro slávu Boží a spásu duší. Slíbil prý, že nepromarní ani minutu. Neposílej mě do pekla, pane, protože tam se nemiluje, modlil se svatý Alfons. Odešel 1. srpna 1787. Od roku 1950 je patronem zpovědníků a morálních teologů. Dva jeho následovníci českého původu figurují na seznamu svatých, kněží redemptoristé Klement Maria Hofbauer a Jan Nepomuk Neumann. Dnes má svátek v občanském kalendáři Oskar, jméno z němčiny znamená boží kopí a nebo také oštěp. Tak z Rádia Proglas posíláme všem oslavencům krásné blahopřání a ať se vám daří. A ještě nahlédneme, co říká dnešní pranostika. Ta říká, že horký srpen, studený prosinec. Tak uvidíme, necháme se překvapit, jak nám to příroda všechno zařídí. A já vám posílám další písničku, která se jmenuje Peří v noci.

dveře a čas zmizí. A najednou si seš tak cizí. Semafor mrká kdesi před tunelem. Vyhlížíš vlak, co jde tvým směrem. Ten vlak, co tvým směrem jede. Ten pocit, co životem tě vede. Kdo nezapomněl, ten nemusí čekat. A může se jen tak

voyait.

A my se podíváme nyní do druhé části dnešního kalendária. 30 let uplynulo od vraždy biskupa v alžírském Oranu. 58letého francouzského dominikána, blahoslaveného Pierra Claveryho. Při atentátu islamisté připravili o život i jeho mladého řidiče. Někdejší řádový představený v Česku Benedikt Mohelník označil Claveryho za mučedníka pro úsilí setkávat se s lidmi v jejich jinakosti. V nakladatelství Krystal OP o něm vyšla kniha Pierre Clavery OP Otevřenost pravdě. Při svém následování Krista jsme povoláni, abychom byli služebníky radostné zvěsti o smíření Boha s celým lidstvem. Tato služba z nás nečiní zprostředkovatele mezi Bohem a lidmi, ale prostředníky, kteří jsou zcela s Bohem a zcela se světem, vykládal oranský biskup. Objevit druhého, žít s druhým, slyšet druhého, nechat se druhým formovat, neznamená ztratit svou vlastní identitu, odmítnout své hodnoty. Znamená to bezvýhradně přijmout mnohotvárné lidství.

Tak to byla Tereza Richtrová s písničkou Libeň. 96 let se dnes dožívá profesor Václav Věžník, nestor české operní režie, autor knihy Zpívali v Brně. 78. narozeniny slaví duchovní správce farnosti Železnice na Jičínsku, bývalý kaplan Valdické věznice, disident a chartista pater Josef Kordík. Víru a optimismus jsem nestratil nikdy. Nemohu hlavou prorážet zeď. Když to nejde dnes, tak to půjde zítra, říká tento oslavenec. Knižní rozhovor s Josefem Kordíkem vyšel pod názvem Farář na čtyřkolce. 62. narozeniny má farář v Ludgeřovicích monsignor Jan Plaček a také spisovatel, nakladatel a organizátor Martin Reiner, ředitel Brněnského židovského muzea Malý Mérin. Za obsáhlou prózu básník, román o Ivanu Blatném, dostal roku 2015 cenu Magnesia Litera, kniha roku.

0: tedy?
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

Je 14 hodin a 25 minut, to znamená, že máme 5 minut do půl třetí, tak ještě na nás čeká písnička a po půl třetí bychom se měli spojit s Nikolou Samcovou z tiskového a PR oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje a budeme se s ní bavit o 10. ročníku Dnů lidové architektury. Tak zůstaňte s námi a doufejme, že se vám tento dnešní pořad vůbec vysílání líbí a také ten živý rozhovor. Věřím, že se nám podaří spojení, někdy je to problém trošičku, ale budeme věřit, že se nám to všechno zdaří. No po půl třetí do třetí hodiny poplujeme stále na vlnách Rádia Proglas s písničkami a také zpravodajství ještě tady máme připravené od kolegů z publiku, tak zůstaňte s námi, jak už jsem říkala, a uvidíme, co se vám bude líbit a co ne, také se to může stát. Nicméně na vás ještě čeká, co spolu pobudeme do 16. hodiny. Ten živý vstup, jak už jsem říkala, a mimo to ještě zprávy Českého rozhlasu Plus v 15 hodin, které přebíráme s jeho laskavým svolením. No a po zprávách na vás čeká pořad, jak se vám líbí, s Martinem Kišperským.

0: Je právě 14 hodin a 30 minut. Hezké sobotní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Proglas přeje Iva Horká. Historická viniční usedlost Turbovice ve Skuhrově dnes hostí 10. ročník Dnů lidové architektury. Letos představí viniční památky Mělnicka. Podrobnosti z místa má za pořadatele, tedy Středočeský kraj, Nikola Samcová. Ahoj Niky, vítej ve živém vysílání.
1: Ahoj Ivi, zdravím i posluchače Proglasu.
0: Já musím na úvod říct, že si s Nikolou tykáme, protože jsme bývalé kolegyně. Nikola pracovala tady u nás v publiku a nyní tedy přesídlila do tiskového a PR oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje. Tak ve Skuhrově si už od dopoledne, předpokládám, řekni nám, jaká tam panuje atmosféra a kolik lidí dorazilo.
1: Je to tady moc fajn, přestože nám teda trošku zapršelo, tak lidí přišlo poměrně dost, akorát se tady střídají. Každý přijde prostě, jak mu to vyhovuje, což umožňuje vlastně takový docela otevřený program, protože měli jsme tady samozřejmě nějaký jako určený program, ale jsou tady i stánky, takže lidé tak chodí, dívají se a hraje tady hudba. Teď ji možná zrovna neslyšíte, protože mají pauzu.
0: Mm-hmm. Co všechno nabízejí letošní Dny lidové architektury Středočeského kraje?
1: Tak my jsme vlastně nacházíme ve viniční usedlosti Turbovice, kde sídlí vinařství Válkovy. A ti tady vlastně dávali dohromady takovou přestavbu té původní viniční usedlosti a dali si s tím hodně práce, vypadá to tady moc hezky a zároveň tady na vás dýchne i ta atmosféra historická, protože tady mají původní lis, kterým se vlastně dělalo víno. Tady o tom všem se můžete dneska dozvědět, protože byla tady vlastně přednáška o nějaké historii a nejen tohoto místa, ale celkově vinné krajiny v Česku. Teď možná slyšíte nějaké ruchy v pozadí, protože tady pokračuje program. Pro děti tady bude připravené představení loutkové a taky se tady každou hodinu pořádá komentovaná prohlídka té usedlosti, takže jsme mohli nahlédnout do sklepů, právě se podívat na lis a zjistili jsme i, co tady chystají do budoucna, takže budou tady i různé akce, lidé mohou chodit do podniku na víno a tak dále. Musím říct, že je to tady teda moc fajn a dali si s tím hodně práce.
0: Součástí akce je také udílení titulu mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje. Mohla bys nám přiblížit, o co jde?
1: Ano, je to ocenění vlastně řemesla, které je pro Středočeský kraj nejen jakože typické, protože ono to není jenom ve Středočeském kraji, ale je to prostě takový hold řemeslu jako takovému. Letos to vyhrála nebo získala ten titul Hana Smolová, která dělá karetkování. To je vlastně takové tkaní pomocí destiček. Je to hrozně zajímavé, ale složité na popsání, takže spíš doporučuji se podívat na to, jak to vypadá třeba na internetu nebo si o tom něco zjistit. Ale je to hrozně složitá práce. Paní Hana je archeoložka, takže ona se hodně zabývá i tou historií, aby to bylo přesné. Ono se to datuje až k době bronzové, kdy toto řemeslo asi začínalo. A je to i hrozně zajímavé do moderní doby, protože z toho můžou vzniknout nějaké opasky, popruhy na kabelky, takže si tím i dneska můžete dozdobit oděv.
0: Tak to je zajímavé. A ještě se zeptám na poslední otázku, s jakým cílem se tyto Dny lidové architektury konají?
1: Jde vlastně zase o nějaký takový hold té lidové kultuře. Je důležité samozřejmě zachovávat památky a tomu se právě věnujou i tyto Dny lidové architektury. Každý rok vlastně se vybere nějaké místo, které se přibližuje takto lidem, ukazuje se ta historie a jak je důležité zachovávat památky i pro další generace.
0: Tak to říká za Středočeský kraj Nikola Samcová, naše bývalá kolegyně z Publiku. Moc děkujeme, Niky, za rozhovor a budeme se těšit zase někdy příště naslyšenou a ať se vám ten den ještě dneska vydaří.
1: Moc děkujeme, naslyšenou.

Písnička Beskydy a skupina Za koncem. Bude 14 hodin a 40 téměř 3 minut. Do 15. hodiny nám ještě tedy zbývá krátký čas, takže se podíváme na nějaké zprávy a také pochopitelně poplujeme v proudu písniček. V 15 hodin na vás čekají zprávy z Českého rozhlasu a po 15. hodině a 5. minutě se můžete těšit na pořad Jak se vám líbí od Martina Kišperského a čeká na vás rozhovor se skupinou Duben v Pešti. 15.50 hudební listování, ale to už mě vystřídá moje kolegyně Zdíša, takže se můžete těšit na moji kolegyni a nejenom na ní, ale i také na bohatý program, který právě začne tím hudebním listováním. Potom poplujete také v odpoledním proudu a za 5.5 na vás čeká příběh skladatele Krištofa Mařatky. Pořad připravil Petr Vizina a Krištof Mařatka. Myšlenku na den už jsme dnes slyšeli ráno, krátce před 6, ale také krátce před polednem a čeká na vás ještě po třetí, krátce před 18 hodinou. V 18 hodin se můžete připojit ke zpravodajskému růženci, kdy se modlíme za

znáte. Tak se třeba můžete pro zajímavost podívat na web, jak takový kakost vypadá. 19.15 pořad Slyšte lidé, připravil ho Milan Tesař a půjde o hudební výlet do Finska 2026. Ve 20.15 pořad Charity České republiky, Charitalk, a dnes s Olgou Medlínovou o muzikoterapii a potřebách seniorů. A to už se dostáváme k večeru, kde samozřejmě nebudou chybět večerní chvály, takže se můžete s námi pomodlit a po večerních chválách můžete nechat doznít toto duchovní slovo během koncertu komorní hudby. Čekají na vás úplně špičkoví skladatelé Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert a Pavel Branický. Tak to bylo ode mě všechno, je 14 hodin a 45 minut a k vám putuje další písnička Královna Impéria.

Královna impéria, tak to byla písnička, kterou nám zaspívala Tereza Hrabiny. A dívám se na poznámku v playlistu, že šlo

0: o téma přijetí vlastní autority a odpovědnosti za svůj život. Léto bývá v katolické církvi obdobím změn působišť duchovních. V brněnské diecézi letos se většina kněží zůstává ve svých dosavadních místech. Ke změnám dochází jen v několika málo případech, potvrdil Proglasu generální vikář Pavel Kafka.
1: V letošním roce v brněnské diecézi změní své působiště velmi malý počet kněží. Ty personální změny se týkají asi jenom 6 kněží ve službě faráře a 2 kněží ve službě kaplana. Potom jsou tam změny, které vznikly v důsledku toho, že se změní třeba kněží v řeholních komunitách, ale to je víceméně záležitost těch řeholních komunit. Jakékoliv personální změny jsou vždycky zatěžující pro všechny, jak pro kněze, tak pro věřící, tak i pro představené. Protože to není nějaká zábava, ty změny se nedělají jen tak, vždycky je to vyvoláno potřebami v diecézi. Často je to, že třeba ten kněz onemocní nebo není schopen vykonávat svou službu. Potom jsou to změny, které jsou vyvolány potřebou nějaké specifické služby, třeba letos se mění od spirituál na biskupském gymnáziu. A pokud těchto potřeb v tom roce nevznikne mnoho, tak také není důvod bezdůvodně měnit působiště kněží.
0: Zhrnul rozsah personálních změn generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka. Doplnil, že každý přesun je výsledkem desítek či stovek hodin rozhovorů, jednání, posuzování, naslouchání i vysvětlování, když vedení diecéze hledá, co je pro kněze a pro věřící ve farnostech správné.

0: Písnička Klíče z filmu Nečekané léto a zpívala ji Barbora Poláková. A my se podíváme na Želiv. Želivský klášter dokončil rekonstrukci hlavního nádvoří. Práce byly součástí obnovy prostranství za více než 90 milionů korun. Pokračovat budou úpravou vedlejších ploch, opatské zahrady a místa pro odpočinek u panského rybníka. Hlavní část před kostelem se z parkoviště změnila v klidovou zónu, řekl za rezort klášter Želiv Petr Žák.
1: Ta plocha, která tady byla, tak byla v hodně žalostném stavu, že tady vlastně byla spíš udusená hlína. Jakmile zapršelo, dělali se obrovské louže bahno. Když nepršelo, bylo sucho, zase tady strašně prášilo. Takže a byla to vlastně poslední část toho kláštera a hlavně uprostřed, která vlastně neproběhla ještě žádnou rekonstrukcí, takže to byla i taková skvrna na tom prostoru.
0: Otevření nádvoří s programem pro návštěvníky bude příští sobotu, tedy 8. srpna.

kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem sněl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohvěl.

0: Papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
3: papuchalk,
0: papuchalk.
4: Těsně před 15. hodinou jsme slyšeli vtipnou písničku, která se jmenuje Kánoe a byla o plavbě po Arktickém oceánu a zpívala ji skupina Mňau Mňau Band. A poslední písničkou před 15. hodinou bude písnička Andělové z nebe od Radúzy. A potom už zprávy z Českého rozhlasu Plus.

0: Dobré odpoledne, je 15 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Do pražské nemocnice na Bulovce míří pacientka s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Lídři 22 unijních států, včetně Česka, vyzvali k mimořádnému jednání ministrů vnitra o situaci v Ceutě. Veslařky Flamíková a Šantručková získaly stříbro na mistrovství Evropy. Dopravní omezení dál brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. A zítra bude oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami. Teploty do 31 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Do specializovaného pracoviště v pražské nemocnici Bulovka míří žena, která se nedávno vrátila z Ugandy. Je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Žena byla původně přijatá ve fakultní nemocnici v Hradce Králové, odkud ji teď zdravotníci převážejí. S převozem podle mluvčí pomáhají i hasiči.
3: Tato pacientka je s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu transportována do naší nemocnice za jasně stanovených bezpečnostních opatření a po příjezdu bude přijata na kliniku infekčních nemocí do specializovaného izolačního režimu.
1: Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy nízká a veřejnosti nehrozí nebezpečí. O jakou konkrétní nemoci jde, mluvčí neuvedla. Do vedení letiště Praha nastupuje Radomír Lašák. V čele státního podniku střídá Jiřího Pose, kterému končí mandát. Kvůli příchodu Lašáka jsou letištní odbory ve stávkové pohotovosti. Obávají se dalšího směřování letiště. Lašáka spojují se zánikem českých aerolinií, které v minulosti vedl. Výhrady k jeho výběru má taky sněmovní opozice. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale obavy nejsou na místě. Prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně České republiky, vyzvali k mimořádnému jednání ministrů vnitra o situaci v Ceutě. Vyplývá to z textu, který zveřejnila italská vláda. Do španělského města na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 000 migrantů z Maroka. Skoro všichni ale podle Madridu Ceutu druhý den opustili, žádný z nich se nedostal na evropský kontinent. Signatáři textu přesto vyjadřují obavy. Maďarsko se připravuje na možné odstavení jaderné elektrárny Paks. To by podle premiéra Petra Maďara mohlo nastat tento víkend. Kvůli nízkému průtoku Dunaje už teď elektrárna dosahuje jen zlomku svého běžného výkonu. Maďar dnes oznámil opatření, která mají snížit spotřebu elektřiny i vody. Velké firmy vyzval k úsporám. Podle Maďara se plánovaná opatření zatím nedotknou domácností.
4: Nejdřív stát, velké firmy, průmyslové podniky a instituce. Domácnosti přijdou na řadu teprve tehdy, až budou vyčerpány všechny ostatní možnosti.
1: Pokračuje festival Hudba na Vinicích. Návštěvníci dnes můžou vyrazit třeba na koncerty Adama Ďurici na Znojemsku, kapely Vohnout ve Valticích anebo na vystoupení Kateřiny Marie Tiché na Pálavě. Festival spojuje koncerty českých a slovenských interpretů s atmosférou moravských vinic a degustací místních vín.
5: Sport. Veslařky Pavlína Flamníková s Anou Šantručkovou získaly na evropském šampionátu stříbro. Na dvojce bez kormidelnice ve Varéze nestačily letošní vítězky světového poháru jen na Rumunky Adrianu Adamovou a Simonu Radisovou. Nabitý pozávodní program a vyhlášení si kvůli vysokým teplotám v Itálii úplně neužila Anna Šantručková, jak popsala v rozhovoru pro radiožurnál Sport.
6: Je to strašně špatně. Ale ty závody tady fakt jsou hodně náročné. My vlastně dojedeme závod, hned musíme přistát. Tam teda naštěstí dostaneme nějakou vodu. Přišla nám naše týmová doktorka, dostali jsme nějakou chladící vestu, ale pro mě teda upřímně vydržet vlastně to vyhlašování, byť jsem byla jako šťastná, že se nám to podařilo, tak to nebylo úplně jednoduché, protože mi bylo fakt zlé.
5: Fotbalisté mistrovské Slávie nastoupí ve druhém kole šance ligy v 17 hodin v Ostravě. Ve stejný čas začnou zápasy Liberec Teplice a Slovácko Artis Brno. Od 8 hodin večer pak bude hrát Plzeň proti brněnské Zbrojovce. Přímé přenosy z nejvyšší domácí soutěže uslyšíte na radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Znám lepší cestu.
7: Překážky na D1 u Vyškova a kolona na D3 před Milíčínem. Na D1 z Ostravy do Brna dejte pozor za sjezdem na Olomouc a Vyškov. Na kilometru 229 hlásíte překážky v levém pruhu.
8: Já nevím, jestli je to dostaná pneumatika nebo nějaký plast, je tam to celkem hodně, tak je to trošku za horizontem, tak si myslím, že by se toho řidiči mohli leknout. Jo? Je to na 229. v levém pruhu.
7: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 200 postojíte v koloně na stém 97. Je uzavřený jeden pruh a bude to tak až do rána. Zdržení v koloně přes půl hodiny. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice ze 6. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení na D1. Pomaleji se tam najíždí, fronta je na 25 minut. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny zůstává fronta ze 64. kilometru. Před koncem dálnice zpoždění kleslo na 20 minut. Teď čerstvá zpráva z dálnice D5 ve směru z Rozvadova do Prahy. Dálnice je za sjezdem na Nýřany uzavřená po srážce dvou aut na 99. kilometru. Poslední volný sjezd je na 100. kilometru. Dál se jede po souběžné silnici, zpět se najedete za Nýřany. A na silnici 17 s Chrudimi do Zámrsku se za Stradouní srazila tři auta a dodávka je jezdí se kyvadlově.
9: Vážná dopravní nehoda, jsou tady hasiči, je tady zdržení ze směru od Chrudimi cca 15 až 20 minut.
7: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se přidají přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
11: Je 15 hodin a 6 minut. Milí posluchači, na vás čeká slíbený rozhovor se skupinou Duben v Pešti. Od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horka. Budu se těšit zase někdy příště naslyšenou. No a vy se můžete těšit v 15 hodin a 50 minut na moji kolegyni Zdislavu Horníkovou. Tak se mějte krásně a užívejte léta.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí. U něho vás vítá Martin Kišperský a mým dnešním hostem bude Bronislav Podlaha z kapely Duben v Pešti. Ahoj, Bronislave.
1: Ahoj, Martine.
0: Povídáme si na dálku, ale pokusíme se dostat co nejblíž k informacím o písni, které vychází na tomto albu, vydávaném právě teď v tomto čase u firmy Recommando Polí 5. Tak, pojďme si říct nejdříve, koliká ta nahrávka Duben v Pešti to je, protože my už jsme spolu hovořili, já jsem se díval na Spotify kapely a není to zdaleka první nahrávka s zkušení Matadoři, tak koliká ten album to je? Máš to spočítaný?
1: Jo, je to 7. deska, přičemž vlastně těch prvních 5 jsme si vydávali sami a poslední 2 vydáváme na labelu Polí 5. Mm-hmm. Takže to je druhá jako pod nějakým oficiálním labelem.
0: A když se řekne uprostřed ticha, tak uprostřed jakého ticha? Co to je za ticho, kdybychom ho měli definovat?
1: No, v těch písničkách je to různý ticho, někdy je to rozpačitý ticho, někdy je to svíravý ticho, někdy je to, kdybych měl použít kliše, tak je to takový to křičící, hřvoucí ticho, bolestný. A vlastně, když jsme přemýšleli, jak tu desku nazvat, tak jsme si říkali, že to ticho je takovým jako společným jmenovatelem všech těch písní, proto se to tak jmenuje.
0: Mm-hmm. Tak pojďme s tímto příběhem si poslechnout tedy první ukázku z alba Uprostřed ticha od kapely Duben v Pešti.

0: Bronislave, jak je to dlouho od poslední desky, která kapele vyšla a co se v kapele od té doby dělo? Pojďme si udělat takové zhrnutí.
1: No, deska předtím vyšla v roce 2020 v létě, čili je to nějakých 5,5 roku od poslední desky a v kapele se toho příliš moc nezměnilo. Obsazení je stejný a možná si kluci jako vyměnili šňůry za vysílačky, to je tak jako jediná změna.
0: Kolik hrajete let, pardon?
1: No, už vlastně loni na podzim to bylo 25 let, co hrajeme.
0: To je krásný čas, 25 let. Já jsem jako kluk měl doma kazetu 25 let Olympiku a říkal jsem si, že není možný, aby nějaká kapela hrála tolik let a Olympiku už hraje 60 let. No. Tak přeju Dubnu v Pešti něco podobného, i když je to určitý výkon teda životní. Ale
1: to už si nebudeme na světě.
0: Hele, a máš pocit, že se kapela, a teď se můžeme bavit klidně úplně jako konkrétně, technicky, že se posouvá něčem i hudebně, jako v tom, jak ty vnímáš to, jak zníte, jakýma věcma se zabýváte, který třeba dřív pro vás nebyly tak stěžení, ale teď najednou jsou?
1: Dá se říct, že jsme ostřejší rok od roku, kytarovější asi rok od roku, ale jako je to jako dlouhodobý trend, vlastně jsme začínali jako takový zádumčivý kluci s houslema, španělkou, bez bicích. Mm-hmm. A začali jsme tomu říkat dark pop, ale vlastně jako s přibývajícím věkem se vracíme jako k těm našim kořenům, respektive jako k hudbě, na který jsme všichni vyrostli, která by se dala označit jako rock and roll prostě v tom nejširším slova smyslu. Takže jak jsme starší, tak jsme kytarovější.
0: Čím to je? Protože já třeba s naší kapelou to mám velmi podobně. Byli jsme původně kapela, která hrála na španělky a na kýble, prostě, co jsme někde se sbírali. Když pominu ten jako ekonomický aspekt těch mladých mužů, kteří prostě pro ně v něčem snaží sehnat tyhle ty krámy, než si pořídit jako aparát, tak mám to úplně podobně. A chce se mi nad tím jako takhle jako třeba nahlas přemýšlet, čím to je, že člověk směřuje víc k tomu hutnějšímu zvuku. Že to není obráceně.
1: Já nevím, možná se chceme ještě jako na starý kolena trochu užít toho Big Beatu a možná je to nostalgie po čase, kdy jsme jako to poslouchali jako punk a alternativní kytarový jako kapely. Nevím, možná je to taky tím, že se potom do těch studiových nahrávek promítají ty zážitky nebo emoce nebo atmosféra koncertů, které samozřejmě jako čím jsou jako ostřejší a nabušenější, tím si z toho odnášíme jako lepší pocit a pak se ho snažíme jako vlastně promítat i do té další tvorby, nevím. Mm-hmm. Je to asi směs toho, co jsem říkal.
0: Já mám taky pocit, že se možná jako ta syrovější, hutnější energie vlastně víc odráží od publika zpátky, než když člověk jede vlastně na tu introvertnější stranu, protože když třeba se to tomu publiku líbí, tak to v něm nevyvolává ty pocity, aby to jako dupali zpátky, tu sílu.
1: Dalo najevo. Jo.
0: No tak pojďme si, když jsme teda u toho, pojďme si říct, kolik má kapela členů a kteří na desce účinkují, abychom si vůbec to zhrnuli.
1: Hrajeme v 6 lidech už jako dlouho. Jsou to 2 kytaristi, basák, klávesák, bubeník a já, co by zpěvák, no, nebo muž za mikrofonem, řekněme. Mm-hmm.
0: Je to únosný z hlediska zkoušení ekonomického hlediska, přepravy, nadspání se na pódia?
1: No, přepravu máme vyřešenou, takže máme v kapele dvě dodávky, takže vždycky jako jedna z nich pojízdná a tam se vejdeme. A na pódiu jsme se vždycky nějak vmáčkli, asi nejzajímavější, co jsme zažili z hlediska malého prostoru a širokého obsazení kapely, byl koncert v kavárně ROH, kde na Žižkově v Praze, kde klávesák byl na balkonku té kavárny, protože se jinam nevešel. A co se týče zkoušení, je to těžký, hlavně díky tomu, že každý jsme dneska už jako vlastně jako z jiného města.
0: Jaká to jsou města? Abychom si tu představili ten rádius.
1: No, my jsme původně litoměřická kapela, ale vlastně bubeník je z Chomutova, nebo bydlí v Chomutově. Klávesák bydlí u Prahy, jeden kytarista bydlí zase v jiné vesnici u Prahy, druhý kytarista bydlí v Řevnicích, basák bydlí u Hradce Králové a já pendluju mezi Prahou a Litoměřicema. Takže na pravidelné zkoušení to moc není, vzhledem jako k tomu, že máme jako všichni rodiny a práci, a tak to řešíme nějakými, řekněme, v dvouměsíční frekvenci víkendovými soustředěními a tu a tam si dáme ještě jako kratší zkoušku, když se blíží nějaký koncert nebo tour nebo nahrávání nebo podobně. Takže jako vídáme se nemoc často, ale zase na celý víkendy. Ovšem jako jak se vídáme tak málo, tak pak ty víkendy spíš nebo z poloviny jako prokecáme a proto i ty nahrávky jako mají mezi sebou takový odstup, no, že jako ty nové věci vznikají dost pomalu.
0: Ale vznikají, takže my si teď dáme druhou píseň dnešního pořadu od kapely Duben v Pešti.

0: Já jsem strašně zvědavý a když si řekneš, že se dlouho nevidíte a pak si spolu potřebujete toho hodně říct, tak mě by strašně zajímalo, o čem se kapela baví, protože to je tak různý. Já jsem hrál v tolika různých kapelách a jako osciluje to různý témata, holky a aparatura, knížky, pomlouvání ostatních kapel, rodinný problémy. Co řešíte vy tak nejvíc?
1: Jo, jsou to jako naše osobní životy. Jsou to jiný kapely, ano, kdo kdy kde byl, kam bychom se mohli společně vydat na koncert, kdo co nahrál novýho, co se komu líbí a objevil, co ostatní neznají. Pak jako část kapely se baví jako o technických věcech, jako o různých krabičkách a podobně. A pak dost často teda jako o politice.
0: No. No to je temný téma. A máš pocit, že tyhle ty věci se pak obtiskují třeba i do textů nebo toho, o čem zpíváte? Rozebíráte vlastně jako někdy v kapele to, co se zpívá v písních? Nebo je tam jako ve spoustě kapel to, že to prostě je tak nějak spíš akceptováno?
1: Některými členy, jako je bubeník, je to akceptováno a kolikrát jako po roce přijde a řekne, hele, jako, to jsem vůbec netušil, že tam zpíváš tohle, zároveň si plete teda jako písničky mezi sebou a část kapely jako na ty texty při jejich vzniku nějak jako reaguje, má třeba i ambici nějak korigovat, já si občas jako do toho kecat nechám, ale většinou spíš moc ne. A jinak jako ty texty jako jsou jako určitě nějak jako inspirovaný jako tím, co prožíváme, ale není to jako autobiografie, je tam vždycky nějaký jako impuls, který je pak dotvářen jako už nějakým příběhu nebo v nějakých obrazech, který se vzdalují od té žitý skutečnosti. Ale to, jako ta nálada tak nějak jako odpovídá tomu, co prožíváme.
0: Říkáš, že ti do toho i kecají? Mě třeba do toho nekecá nikdo, až mám někdy pocit jako paranoji, jestli to vůbec někdo vnímá. Vzpomeneš si na nějaký příklad toho, co ti třeba řekli v souvislosti s posledníma nahrávkama? Hele, tohle by mohlo být jináč? Nebo s tím nesouhlasím třeba?
1: No, máme tam vlastně na té desce, poslední písnička té desky se jmenuje Lepší časy už byly a tam se zpívá Holím si vlasy, hele, nechci vážně vypadat jak Rony. A původně tam bylo Holím si vlasy, nechci vypadat jak Ondřej Hejma Rony. A kytarista přišel s tím, že jako manželka Ondřej Hejmy je kamarádka jeho manželky a že by si nepřál, aby se to tam objevovalo takhle explicitně. Takže proto se tam objevuje nám to krycí jméno Rony.
0: To je zajímavý. Ale tak je to zajímavý v tom, že někdy jako je otázkou debaty, jako jestli osobní vztahy jsou vlastně, jak to říct, validnější než náhled na nějaký společenský lomeno politický úkaz.
1: Jo, tak já zase nechci jít přes mrtvoli, tak jo, jako chápu, pro mě je důležitý jako říct si svoje a zároveň jako vyhovět kamarádům.
0: To je správný, to se mi líbí. Dáme si třetí píseň dnešního pořadu a pak se zaměříme na nahrávání desky.

0: Duben v Pešti, album Uprostřed ticha, které vyšlo u Polí 5. Můžeš nám, prosím, Branislave, popsat, jak jste přistupovali k tomu nahrávání? Měli jste určitý odstup od minulé nahrávky, tak jestli jste měli nějakou strategii, jak na to tentokrát jít v něčem jinak, nebo naopak, jako jste se drželi toho, co vám funguje, kde jste desku točili, s kým, jak to probíhalo?
1: Točili jsme s Amákem, stejně jako tu předchozí desku, jako hodně nám sednul, je s ním sranda, je to jako fajn týpek, takže, ale přesto jako zněl v kapele návrh, že vzhledem tomu, jako, že během toho covidu si několik jako kluků z kapely pořídilo různý nahrávací programy a začali si posílat jako nápady a dávat je do stop a obohacovat je a doplňovat si je, takže vlastně jako vznikl nějaký dojem mezi nima, že už to mají ošahaný tak dobře, že bychom možná jako si tu nahrávku dokázali udělat sami. To se jim jako povedlo vymluvit a využili jsme těch zkušeností s těma nahrávacíma programama k tomu, abychom si udělali jako robustní přípravu na to nahrávání u Amáka. Takže jsme si udělali jako demo nahrávky všech těch písniček, dali do těch programů a teď s tím různě jako šíbovali, tak aby jsme se pak už u Amáka ve studiu příliš nedohadovali o tom, která kytara má jak znít, která má být v jakém poměru k ostatním nástrojům a podobně, protože při nahrávání té předposlední desky právě u Amáka se nám stávalo, že jsme říkali víc, tohle víc a Amáky říkal potom, hele, jako já tady nejsem od toho, abych to dával furt jako nahoru dolů, řekněte prostě tak nebo onak, ať tak to zůstaneme a půjdeme dál, tak těchto situací jsme se chtěli vyvarovat, byť se nám to úplně zcela 100% nepodařilo, ale bylo to díky té přípravě rychlejší.
0: Mm-hmm. A funguje vlastně teda Amák, známý zvukař i jako producent? Jako producent má nějakou producentskou váhu na té nahrávce, že se ho ptáte, co myslíš, on řekne, tohoto zkraťte, tohoto udělejte s trošku jiným zvukem, nebo tohoto se vlastně neděje při té nahrávce?
1: Jo, my na něj jako dáme a když se právě dostaneme do situace, kdy mezi sebou nemáme jasno, tak Amák něco jako řekne a tím to rozhodne většinou. Mm-hmm. Většinou je to tak.
0: No, protože 6 lidí, 6 názorů, ale je teda pravda, že se říká, že už předtím byly schválené demo nahrávky, tak to určitým způsobem dává smysl. Já jsem, když jsem tu desku poslouchal, tak jsem si říkal, že je to zajímavý, jak je tam vlastně jako hodně hutný zvuk, ale přesto nemám pocit, že by ta kapela jako válcovala zpěv. Je to něco třeba, co je pro vás důležitý, protože hodně kytarových kapel prostě bere zpěv a texty jako něco, co je součástí toho zvuku, ale nemusí být nutně jako vytavený nahoru, protože kdyby to tak bylo, tak už by to pro ně bylo třeba folk, tak nevím, jestli tohoto jako zohledňujete při nahrávání, jestli se říkáte, že tomu musí být rozumět a tak.
1: Jo, to si říkáme, to chceme, i při koncertech chceme, aby tomu bylo rozumět. Jako ty texty jsou český a kdyby to mělo být jako jenom nějaký jako další z nástrojů, tak tam by se hodilo určitě třeba jako angličtina, ale jako vzhledem tomu, že já vlastně jako neumím příliš zpívat, tak jediný jako můj nebo jediný relevantní vklad jako do té kapely jako je právě jako ten text, no. Mm-hmm. Tak bylo by blbý, kdyby jako se tam ozýval jako nic moc zpěv, který mu není ani rozumět.
0: Jak ty písničky vlastně vznikají? Je to tak, že někdo přinese hudbu a ty textuješ nebo obráceně?
1: V drtivé většině případů já píšu text už jako na nějaké hudební motivy. Mm-hmm. Dost často jako nějaký úplně prvotní, třeba zabrnkaný jako na akustiku nebo zahraný na piano. Pak se při jako vzniku té písničky, při přidávání dalších nástrojů, jako často jako ten motiv jako tak promění, že já už bych ho tam jako ani nepoznal, ale jo, většinou je to tak, jakože tábor, nějaký táborákový motiv a já to jako píšu. A málo kdy je to tak, přines jako text. Po těch letech už mám pocit, jakože, jako nepíšu si do šuplíku, jo, jakože mám pocit po těch letech, že už jsem vlastně jako všechno, co jsem měl napsat, napsal. A, takže je to jako rok od roku jako těžší, no, pro mě.
0: A přesto se daří, takže pustíme další skladbu z nového alba.

0: Bavíme se o nové nahrávce kapely Duben v Pešti a teď je teda možná chvíle si říct, jaké jsou tady plány další, co budou s deskou souviset anebo co budou souviset s kapelou a s její budoucností. Co se plánuje a na co se těšíte?
1: Jo, no, my moc toho neplánujeme, jo. Jako my vlastně už, už jsem to říkal asi posledně, říkám to jako pokaždý, když se mě na tohle někdo ptá, tak my už jako od roku 2008 vlastně jako jsme zajetí v takovém jako rytmu jarního a podzimního turné s naší spřátelenou bratrskou kapelou z Bardějova posledné decembrové dny, takže to tak určuje jako rytmus toho našeho, tý naší sezóny, řekněme, tak na jaře jedeme hrát s nima na Slovensko, případně do Polska. Na podzim zase oni jedou hrát s náma po Česku a mezi tím jsou nějaké jako koncerty bez nich, kterých je, já nevím, tak jako 10 třeba, 15 do roka max.
0: Počkat, to je tak, že, jestli to správně chápu, takže s jednou kapelou hrajete takhle společně pravidelně jarní a podzimní koncerty už od roku 2008?
1: Je to tak.
0: To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelná konzistence a výdrž jako jednoho konceptu. Mně by to už přišlo dávno jako nějak příliš příliš neměný. To je zajímavý, opravdu.
1: Jako za prvé máme rádi a oni nás taky snad. A tak jako bez toho by to nešlo, jsme kamarádi s těma klukama z Bardějova. A za druhý jsme jako konzervy, takže my se jako prostě upínáme k těm jako
0: jistotám.
1: Až autisticky prostě k těm jistotám, ano.
0: Dobře, dobře. No tak čas našeho povídání se naplnil. Já jsem rád za to, že jsme mohli poslouchat ukázky z alba Uprostřed ticha od kapely Duben v Pešti. Mým dnešním hostem byl Bronislav Podlaha a Bronislav i já, tady Martin Kišperský, se tímto loučíme před poslední ukázkou z alba s vámi, milí posluchači Rádia Proglas, a přejeme vám společně pěkné dny. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji za pozvání.

Na Proglasu začíná pravidelné hudební listování, které vám s každou sobotu v 15 hodin a 50 minut provází tím nejzajímavějším z našich webových stránek hudba.proglas.cz. Těšit se můžete na doporučení chytlavých i odvysílaných pořadů nebo nových alb. Dopřejte si

nápoj a pohodlí, protože právě začínáme. Malou hudební vzpomínku na Františka Segrada, českého zpěváka, herce a výtvarníka, připravila ve středečním folklorním okénku Helena Bretfeldová. František Segrado, od jehož úmrtí uplynulo 5 let, zpíval se skupinou Dobrohošť. Hostoval také s kapelou Irish Do a s první českomoravskou hudební společností, později Čechomorem. My si jej teď připomeneme písní Sedí vrabec na kostele za doprovodu kapely Veselá bída. Tak tady je.

Poslouchali jsme píseň Sedí vrabec na kostele, kterou jsme si připomněli Františka Segrada, od jehož úmrtí uplynulo 5 let. Malou hudební vzpomínku připravila ve středečním folklorním okénku Helena Bretfeldová. Pořád můžete poslouchat prostřednictvím našich webových stránek hudba.proglas.cz. Folková skupina Meziměsto představí ve čtvrtek 3. září v pořadu Jak se vám líbí své nové album Pramen, co neuteče, na kterém rozvíjí motiv vody jako symbolu hledání, proměny i naděje. V rozhovoru s Janisem Morasem členové kapely prozradí, jak vznikaly písně, proč jejich zvuk nově obohatili bicí a jak probíhal rok a půl trvající nahrávání. Z nového alba skupiny Meziměsto vybírám píseň Roztroušený sklerotik.

Hudebník, skladatel a muzikolog Václav Kramář představí v pořadu Jak se vám líbí dvě nová alba. Na nichž po letech oživil tvorbu dvou svých někdejších kapel, vysokoškolské Offside Story a středoškolské The Unix. Zaspomíná na okolnosti vzniku původních písní, vysvětlí, proč se k ním po letech vrátil a prozradí, jak se na nových nahrávkách podíleli někdejší spoluhráči i hosté z dnešní české hudební scény. Pořád, který bude moderovat Martin Kišperský, můžete poslouchat 20. srpna na vlnách Proglasu nebo zpětně na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Jako ukázku si teď pustíme skladbu Svatební z repertoáru skupiny Offside Story. Byla nahrána v roce 2008 v koncertním studiu Radia Proglas.

zněla skladba Svatební z repertoáru skladby Offside Story. Rozhovor s kapelníkem Václavem Kramářem budeme vysílat 20. srpna na vlnách Proglasu. Francouz Nguyen Le patří k nejvýraznějším evropským jazzovým kytaristům, ale jeho hudba docela přesahuje hranice jazzu. V rozhovoru pro pořad Jak se vám líbí vysvětluje, proč považuje písně Jimiho Hendrixe nebo Pink Floyd za svého druhu tradiční hudbu. Jak vyhledat vlastní hudební intence mezi Francií a Vietnamem a proč se snaží převést principy tradičních nástrojů do hry na elektrickou kytaru. Premiéru pořadu naladíte 3. srpna, ale už teď se dočtete více na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Na hrávce Nguyena Le pouštím hudbu Boom Boom. Jejíž autorem je bluesman John Lee Hooker.

Na našich webových stránkách hudbaproglas.cz naleznete také aktuální pořadí hitparády. Stačí kliknout na okno s nápisem Hitparáda nebo toto slovo připsat za lomítko ke zmíněné webové adrese. Budeme rádi, když se zapojíte do hlasování, jehož uzávěrka je vždy o středeční poledni. Princip je jednoduchý. Vyberete si tři písně, udělíte jim po jednom, dvou a třech bodech. Můžete také připsat váš tip na novinku nebo odpověď na anketní otázku. Dva z vás se stanou výherci balíčku CD. A teď už se zaposlouchejme do písně Růže v kopřivách, která v 15. 33. kole hitparády tento týden svítězila. Jím autorem je olomoucký písničkář Semiš.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla všude,

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Opracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu,

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však preč.

že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, beze zika škod.

kapelická skupina Enara Navajra propuje své tvorbě inspirace tradiční hudbou z různých koutů Evropy s autorskou tvorbou a improvizací. Houslista Oscar Burton a hráč na dudy a dechové nástroje Rafael de Kock hovořili nejen o tomto novém projektu, ale také o svých dalších kapelách a mezinárodních spolupracích. Přiblížili vznik Enara Navajra, své hudební kořeny i cestu k originálnímu zvuku, z níž se setkávají herdangerské housle, irská loketní dudy, maďarská citera nebo více lasí zpěv. Řeč byla také o respektu lidových tradicím a hledání inspirace v belgických dialektech. Vydání pořadu Jak se vám líbí můžete poslouchat zpětně přes odkaz na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Dnešní hudební listování se s vámi rozloučí skladbou Hot Cat z dílny Oscara Burtona. No a hudební listování pro vás připravuje Josef Javůrek.

Touto písní právě skončilo hudební listování, no a začíná odpolední proud, zpravodajské zprávy a písně. No a čeští františkáni vydali audioknihu vzpomínek bratra Benedikta Holoty na léta komunistického útlaku Nebyl jsem hrdina. Více si povíme po další písničce, teď posílám k vám do obýváku vodňanskou skupinu Obejváci. Ty víš.

0: Čeští františkáni vydali audioknihu Vzpomínek na bratra Benedikta Holoty na léta komunistického útlaku Nebyl jsem hrdina. Obsahuje 15 epizod v délce okolo 20 minut a dostupná je zdarma. Autor se a zároveň interpret odešel v dubnu ve věku 103 let jako nejstarší člen tuzemské řádové provincie.
1: Ta audiokniha jsou vzpomínky bratra Benedikta na svoje období totality a je to nesmírně zajímavé, protože on vstoupil do řádu a hned krátce po vstupu v noviciátě zažil akcika a teď tam popisuje, jak byl různě internovaný a tak dál. A člověk tam slyší takový boží vedení a je to psané i s takovým humorem a s takovou nadsázkou, je to opravdu moc pěkné poslouchání. My jsme vzali DVDčka, které někdo s Benediktem natočil a které měl u sebe, ale které se natáčely pomocí techniky tehdejší doby a to se povedlo s pomocí umělá inteligence vyčistit různě, odstranit takové ty zakašlání a tak dál, takže je z toho teďka plnohodnotná audiokniha.
0: Ozřejmil pro Glasu bratr Bernard Mléčka. Audioknihu Nebyl jsem hrdina si mohou zájemci bezplatně stáhnout na webu českých františkánů nebo poslechnout na platformách YouTube a Spotify.

Johnsonu na Proglasu. Pojďme dál. Je 16:07, vyladíte Proglas se Zdislavou Horníkovou. Dnes máme 1. srpna 2026 a podle katolického kalendáře je památka učitele církve svatého Alfonse Marie z Liguore, italského biskupa, teologa a umělce a také zakladatele a prvního představeného kongregace nejsvětějšího vykupitele, tedy redemptoristů. Zemřel v tento den roku 1787, stal se patronem zpovědníků a morálních teologů. 330 let uplynulo od narození premonstrátského kněze a přírodopisce Prokopa Diviše, faráře ve Znojmě při Měticích, vynálezce bleskosvodu. Zemřel v roce 1791. No a před 15 lety v Krkonoších vyhořela Petrova bouda. No a co budeme vysílat odpoledne? Mohu vás pozvat na pořad, který začíná v 16:55 za 5:05. Krištof Mařátka je český skladatel žijící v Praze a v Paříži. Zajímají ho hudební tradice a z prapočátky hudby a vedle skladatelské činnosti se věnuje i dirigování. Je vnukem sochaře Josefa Mařátky a bude hostem Petra Viziny právě v pořadu za 5:05. Tak to naladíte za chvíli a potom v 18:30 to bude folklorní sedmička, kterou pro vás připravuje Helena Bredfeldová, tak zůstaňte s vámi a posílám další písničku.

0: Vyšlo 31. číslo katolického týdeníku. Pro posluchače Proglasu jim právě teď listuje šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Podíváme se fotkově nebo reportážně na několik křesťanských táborů mezi mládež a přiblížíme, jak se tam děti a mladí lidé mají a co pro ně může tento tábor znamenat. Přinášíme také spoustu zpravodajství, například z kulturního světa. Vydali jsme se na výpravu do Litoměřic, kde v takzvaně sekularizovaném kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích probíhá expozice Kraj bez kraje, která propojuje současné umění s prostorem barokního kostela. Jak? Dočtete se v reportáži. Samozřejmě přinášíme také recenzi na filmový trhák, na filmovou Událost roku Odysseus, napsalý pro nás Lukáš Jirsa. Ale jinak tematicky se v tomto vydání věnujeme smíření. Je to téma, které prostupovalo mnoho akcí tohoto roku. Jak charismatickou konferenci v Brně, tak cyrilometodějské oslavy na Velehradě, tak i Meeting Brno, sudetoněmecké dny během letnic v Brně, nemluvě o roku smíření, který vyhlásila litoměřická diecéze vzhledem k ranám, které region utrpěl za druhé světové války a po ní.
0: Tematická dvoustrana přináší návody na smíření. Zve Koubová jménem redakce ke čtení aktuálního katolického týdeníku.
1: Přinášíme také různá svědectví, co to znamená se smířit a co se poté změnilo. Přinášíme svědectví o smíření mezi křesťany, mezi katolíky a protestanty po bitvě na Bílé hoře, které iniciovali františkán Jakub Sadílek a David Loula, které dokonce kvůli tomu letos pozvali do Japonska, aby svědčili. Zároveň přinášíme dopis maminky sudetské Němky, ze kterého citoval páter Christoph Jakob, který vede komunitu Chemin Neuf tady v České republice, a z dopisu, kde maminka, která byla vyhnaná v 7 letech z České republiky, odpouští a zároveň prosí o odpuštění. Cestou jsou malé postupné kroky, radí oblíbený exercitátor, irský redemptorista Eamon Tobin ve své knížce, z níž citujeme. A smíření se věnuje také esej v perspektivách, kterou napsal David Macek, spoluorganizátor Meeting Brno, festival, křesťanský festival, který se inspiroval v Itálii. Vrací se za tím, co se událo v Brně letos pro česko-německé vztahy. A říká, že se staly zkouškou toho, zda je Evropa ještě schopna proměňovat své rány v nové začátky. Zajímavé čtení o síle, která mění dějiny. No a na dalších stránkách se dočteme například o tom, jak Aleš Jan Tománek opravuje známé poutní místo, dříve známé, dnes chátrající památku, barokní kostel ve Staré Vodě, v zaniklé obci, kterou po válce pohltil vojenský Újezd Libavá na Olomoucku. A na stránce Doma se tentokrát dočteme o nudě. O tom, jak se děti nudí, a to nejenom během léta, a o tom, že to vlastně nemusí být nic špatného. Tématu smíření se věnuje také zpravodajství. Už ze strany 1 přibližujeme to, jak severofrancouzská obec Saint-Étienne-de-Rouvray si připomněla 10 let od tragické události, od zabití pátera Amela, kterého zabili dva mladí islamisté na konci mše svaté. 10 let poté přinášíme svědectví jeho sestry, dcery přeživších, starosty a dalších lidí, kteří vlastně říkají, jak to komunitu v obci zcelilo a jak začali daleko více spolupracovat. Nečekaná svědectví.
0: Představila 31. vydání katolického týdeníku. Jeho šéfredaktorka

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Za 5:5.
2: Za 5:5. Dozvědět se víc.
1: Za 5:5. Jevy a místa neotřele.
2: Je za 5:5 a při poslechu stejnojmenného pořadu vás vítá Petr Vizina. Zvu vás k rozhovoru o podivuhodném životním příběhu skladatele Krištofa Mařatky a k ukázkám z jeho díla. Existuje duchovní odkaz spisovatele Karla Čapka? Mařatka má za to, že ano, píše totiž operu podle Čapkovy Továrny na absolutno. A jaké je dědictví Mařatkova dědečka, sochaře Josefa Mařatky, který snímal posmrtnou masku Antonínu Dvořákovi? A čím Krištofa Mařatku přitahují prapůvodní hudební nástroje? A jak zní jeho hudba, zachycená nejmodernějším přístrojem současné astrofyziky? Otázky pro hudebníka a skladatele, který do studia Proglasu přijel na bicyklu a od poloviny 90. let žije převážně ve Francii. Při poslechu Za 5:5 vás ještě jednou vítá Petr Vizina. Posloucháte pořad Za 5:5, tématem je tvorba a životní příběh skladatele Krištofa Mařatky. Dobrý den, pane Mařatko.
3: Dobrý den.
2: Vítejte na Proglasu. Říká se, čím srdce přetéká, to ústa mluví. To je takový, takový biblický verš. Vy jste známí tím, že jste spojil hudbu a astrofyziku. To je takové vaše hlavní téma současnosti?
3: Jedno ze dvou hlavních témat.
2: A to druhé, o kterém se dnes budeme bavit, abychom na začátku věděli?
3: To druhé bude má aktuální práci na opeře, na dílo Karla Čapka.
2: Nejprve k vám, abych vás představil. Když u vás řeknu, že jste český skladatel žijící ve Francii, budu přesný?
3: Ano, to je výstižné. Je fakt, že... já jsem český skladatel žijící ve Francii a v Česku, vlastně na obou místech. Česko je moje kolébka, tady jsem vyrůstal, mateřština je čeština, rodina, velká část mé rodiny je tady, mám tady, vlastně pocházím z umělecké rodiny přes dědečka, sochaře Josefa Mařatku, a takže vlastně jsem Čech prostě a žiju ve Francii a v Česku.
2: Teď se bavíme, a vy jste začal, bavíme se o vaší identitě, to je velké francouzské téma, ale taky velké české téma. Zmínil jste váš děd Josef Mařatka, autor například Besty Antonína Dvořáka, je váš významný předchůdce. Vy o tom v rodině nějak přemýšlíte? Je to pořád živá věc?
3: No samozřejmě, tak to jeho dědictví je pořád tady a je nejenom, že jeho díla jsou k vidění přímo v exteriérech, ale...
2: Můžete zmínit.
3: V Praze to bude třeba ten polibek na Petříně, když se vyjede lanovkou nahoře, tak tam je ten veliký pískovcový polibek dvoumetrový, pak je to pomník Praha svým vítězným synům pod Emauzy, že ano, to je jeho vlastně životní dílo. A pak je teda bysta Antonína Dvořáka a další věci, na kterých pracoval. No a pak samozřejmě v těch galeriích, v Národní galerii je spoustu věcí a potom i v krajských galeriích je nalezneme.
2: No také v pařížském Rodinově muzeu.
3: A samozřejmě v Paříži v Rodinově muzeu má svou jako součást v Salle Camille Claudel, tam v prvním patře. Takže jako on, to dědictví jeho je velice živé a u nás v rodině prostě pořád je to prostě součástí naší identity, nás všech je právě tohle dědictví.
2: Snad jsem počítal dobře, když jsem si dopočítal, že váš dědeček Josef Mařatka zemřel 35 let předtím, než jste se vy narodil. On zemřel v roce 1937.
3: Ano.
2: A říkám si, jestli také ta jeho práce a přátelství s Antonínem Dvořákem nějak spolu určila to, že jste se začal věnovat hudbě A poté skládání?
3: To ne. Tam to bylo tak, že vlastně můj dědeček v nějakých 80. letech 19. století, jo, to bylo kolem roku 1877, vlastně se narodil v té Žitné ulici v Praze a Antonín Dvořák žil v tom ve druhém patře a rodina Mařatku v prvním patře, takže on se vlastně stýkal především s dětmi Antonína Dvořáka, hrál si s nima na dvoře a dělali neplechu a paní Dvořáková házela ty pantofle, aby tolik nehlučeli, a to jsou slavný takový příběhy u nás v rodině. Nicméně potom mu Dvořák napsal doporučení na konzervatoř, protože můj dědeček začínal hrát na trubku, ale ve třetím patře toho domu ještě žil malíř Věšín a to bylo pro něj vlastně ten magnet a tam on trávil spoustu času v jeho ateliéru a to nakonec mělo zásadní vliv na jeho životní rozhodnutí jít vlastně na sochařinu. Ale potom ještě to dopovím, protože je důležité, když se potom vracel z Paříže v roce 1904, tak zrovna Antonín Dvořák zemřel a právě proto, že se rodiny znali, tak můj dědeček mu sněl posmrtnou masku, na základě které udělal vlastně ten portrét, který je dnes k vidění při vstupu do Rudolfína.
2: Jedna z rodinných historií, které spolu vytvářely to, kým jste. Vy jste zmínil, že v dospívání vás zajímal, dokonce jste použil slovo zachraňoval, Janáček, že to byl skladatel, na kterém jste si nějak taky asi pravděpodobně vyzkoušel, jaké to je být skladatelem, a řekl jste, že vám nejbližší, a řekl jste doslova pravdou života. Co tím myslíte pravdou života?
3: No tak já si odvážím říct, že vlastně z toho je celého jeho díla vlastně to, co vyniká nejvíc, to, co je, tak to, co nás nejvíc zasahuje z toho jeho díla, je právě ta touha po poznání, po pozorování, a nejenom ta touha potom, ale i schopnost, nejenom to vidět, ale i schopnost to potom převést do toho díla. A nejenom hudebního, vokálního, opery, že ano, a instrumentálního, ale i do díla třeba literárního, jeho články, které publikoval v Lidových novinách a tak dále. Takže vůbec tím záběrem, tím tou svou šíří, dokázal prostě pozorovat a dokázat prostě vyhmátnout to lidské nitro, to, co právě nacházím třeba u Karla Čapka, když budeme ho později zmiňovat, ale právě Janáček tohle má v hudbě a proto nás ty opery Janáčkovi tak jsou hluboké a proto se nás tak dotýkají a proto jsou tak univerzální, nejsou jenom české, jsou skutečně celosvětové, právě protože jdou po stopách něčeho, co je v člověku univerzální, a to je prostě nezaměnitelné.
2: Řekněte mi, jak vás Leoš Janáček mohl zachraňovat jako dospívajícího muže?
3: No tak já, když vyletnete z hnízda, že mě bylo asi 18 nebo 19, jsem vlastně opustil studia na Akademii muzických umění a potřeboval jsem nasát něco jiného. Měl jsem možnost právě odjet do Paříže, což se mi uskutečnilo. No. A když přijedete na jednu, a kultura je jiná, jazyk je jiný, já jsem nemluvil francouzsky v té době. A takže k něčemu se upínáte. No. A tak pro mě ten Janáček je opravdu něco, co je stále inspirativní, co bylo inspirativní v té době, když jsem byl mladý, a co je stále inspirativní, no tak se snažíte nějakým způsobem o tom přemýšlet a drží vás to nad vodou. Je to nějaký symbol nebo nějaká víra v něco.

0: Já si to také vykládám tak, že součástí díla Leoše Janáčka nebo přímo jeho metodou je zhudebňovat to, jak zní čeština. Že jste si jako člověk, který s překvapením se dozvídám v roce 1994 odešel do Francie, aniž byste mluvil francouzsky. Mm-hmm. Pouštěl jste si melodii svého rodného jazyka a musel jste se teda ale velmi rychle naučit francouzsky, předpokládám.
1: Přesně tak, protože s angličtinou ve Francii nepochodíte. Takže to bylo prostě, to bylo nutné, nicméně to říkám na svůj teda účet, já jsem si tu francouzštinu neučil, měl jsem si ji učit, já jsem si ji učil jako od poslechu, jako tak jak se učí dítě vlastně, jo, podle, už s velkýma ušima nastraženýma, ale to teoretické vlastně ta mluvnice a tak to pokulhávalo. Takže,
0: v angličtině se říká tomuto přístupu, pozbíral jsem, jak to šlo u cesty, tak je možné se takhle francouzštinu naučit?
1: Jo, je, no tak je, asi jako každý jazyk, když musíte, tak nesmíte zapomenout, tam je důležitý rozměr. Já jsem poznal svou ženu v té době, svou jinější ženu, jsme spolu vlastně od těch 18 let, mých 18 let, to už je skoro 30 let, a takže to, tam nebylo jenom vlastně ten fakt, že jsem potřeboval si vlastně jít do jiné kultury, ale byl tam i ten vlastně to emoční zázemí, což je vlastně, myslím, ještě důležitější.
2: Za 5-5 s Petrem Vizinou.
0: Vy jste byl žákem Petra Ebena, jestli se nepletu, na konzervatoři, nejenom. Proč jste vlastně do Francie odešel? Já mám z toho pořád zpětně viděno dojem, že jste odešel z určité frustrace, že vám byla Praha malá.
1: Jo, tak já jsem skladbu začal velice brzo, v 8 letech, což je relativně brzo, většinou jako je to později. Ale já jsem vždycky chtěl být skladatelem, já jsem měl ten luxus, že jsem nemusel vážit, jestli mám být tím nebo tím o ním. Já prostě od malička jsem chtěl psát muziku.
0: Takže jak vypadá, když dítě začne v 8 letech být skladatel, jenom prakticky, abychom si to měli
1: prakticky,
0: představit?
1: Prakticky ho tatínek vezme na koncert a přijde domů večer v 10 hodin, sedne ke klavíru a začíná se hrát melodie, který slyšel na koncertě, a říká, že to jsou jeho skladby. Tak takhle to vypadá.
0: Jste měl takové ucho a takovou paměť?
1: To je fakt, že mám dobrou paměť, to mám dodnes. A tak já myslím, že mít určitý typ paměti hudební je úplný základ pro skladatele, jako je pro spisovatele mít určitou paměť vizuální a třeba pozorovací, rozumíte? Tak to, co měl Bohumil Hrabal, nebo to, tak pro skladatele to je jistá sluchová paměť, zvuková a schopnost nějakým způsobem reprodukovat. No a pak jsem měl, samozřejmě jsem prostě, říkal jsem, že to jsou mé skladby, když to mé skladby nebyly, protože pocházely z těch úryvků, co jsem slyšel nalevo, napravo, jsem tam. Takže tatínek, ovšem to vděčím tatínkovi za to, je velice chytře usoudil, že by stálo za to, abych se naučil zapisovat to, co jsem hrál.
0: No. O vašem otci i vašich sourozencích se ještě zmíníme. Hostem pořadu Za 5-5 je hudební skladatel Krištof Mařatka. Pojďme k vašemu odchodu do Francie. Vy jste tedy byl, když to vezmu, už jako mladý student jste byl vlastně zkušený skladatel, pakliže jste začal v 8 letech. To české prostředí vám přišlo nějak nedostatečné pro tu hudbu, kterou skládáte?
1: Já jsem prostě chtěl vidět něco jiného také. Já jsem, protože jsem měl už vlastně, už jsem nasál dost věcí tady na konzervatoři a měl výborného pedagoga Bohuslava Řehoře a Jaromíra Kříže na klavír a ještě další tam byli. Ale já prostě v té době, musíme to zase jít do kontextu politického, že to byla 90. léta, najednou prostě možnost vyjet, možnost, najednou začalo všechno tady vřít. Takže a já jsem ještě navíc potkal, jak jsem říkal, svou budoucí ženu v té době, takže všechno dohromady to mě prostě ponoukalo k tomu, abych roztáhnul křídla, a což jsem udělal. A díky Francouzskému institutu v Praze, který mi nabídl stipendium 2 leté, to taky ještě musím dodat, že to je samozřejmě veliká podpora, tak jsem odjel, no ale já jsem neodjel tak, že bych byl v exilu nebo že bych emigroval. Já prostě v té době, ta naše generace, já jsem vlastně jeden z prvních z té generace, mi bylo 18, že jsme, my jsme nebyli ti, kteří odjíždí a už s myšlenkou, že se nebudou moci vrátit.
0: Že jste v exilu.
1: No jistě, a to je zásadní, úplně zásadní moment.
0: Který nám uniká teď.
1: Který nám uniká, myslím, i v české společnosti. Je důležité vědět, když se setkáme s lidmi, kteří žijí v cizině nebo částečně, tak vidět, v jakých podmínkách tam odcházeli. A například já to vidím, když se setkávám s krajany v cizině a zjišťuju, že na své děti nemluvili nikdy česky, tak je to většinou vždycky proto, že právě byli těmi, kteří odjížděli do exilu a emigrovali a chtěli se odstřihnout od té své minulosti. Když to když řeknu my, jo, v vozovkách, ti my, kteří jsme tam odjížděli už vlastně těsně po roce 89, tak vlastně my tam neodjíždíme s myšlenkou, že se nebudeme moci vrátit. Takže naopak, jako mý vrstevníci, my všichni na své děti mluvíme česky, i když žijeme v cizině, nebo částečně, jako v mém případě, protože předpokládáme, že třeba ty naše děti zase tu češtinu využijí jinak a tak dále.

0: Pojďme ještě na chvíli k vašemu otci. Vy jste z rodiny slavného lékaře, váš tedy dědeček byl významný umělec a váš tatínek lékař. A také vaši sourozenci jsou lékaři. Vy jste tedy vlastně bílá vrána v celé té rodině.
1: No, tak ano, já jsem vlastně to umění přeskočilo generaci, nicméně všechny děti tatínkovi, u nás je 5 ze 2 manželství, tak nějakým způsobem se dotkli hudby. To bylo součástí té prvorepublikové kultury, že se v rodinách hrálo nějaký hudební nástroj, hovořilo se i několika jazyky, a takže to tatínek na nás dokázal přenést i v době teda maximálního komunismu, že jo, 60., 70., 80. léta, tak přesto nějak jakýsi Masarykův duch tam převládal v té rodině. No a tak nesmíte zapomenout, že já, když jsem se narodil, tak mému tatínkovi bylo 60. Čili on vlastně s tím věkem by měl být mým dědečkem, nicméně to tak nebylo, takže tím pádem celé to dědictví a ta filozofie té první republiky se přenesla vlastně i na mě.
0: Nesmíme zapomenout, já už jsem to připomínal nebo naznačoval, že významným rysem vaší rodiny je dlouhověkost, pak když váš děd zemřel 35 let předtím, než jste narodil, a tak se váš tatínek také dožil jako požehnaného věku, on se dožil
1: 96 let.
0: 96
1: a to ještě vlastně 2 roky před odchodem jezdil na koni. Skutečně v těch 93-4 jezdil na běžkách na koni a běhal teda, ale udržoval se, no a to bylo, tatínek byl fenomen. On byl zakladatelem vlastně moderní české gastroenterologie. Ten obor tady vůbec neexistoval po druhé světové válce a na konci 40. let on ten obor tady založil a začal vlastně to celé vybudoval. A vlastně to největší jeho dílo z lékařského pohledu je sestavení gastroenterologické terminologie, která vlastně světové, myslím, protože ten obor vlastně používal různé termíny, ale díky tomu vlastně teď to velice chytře zužitkoval to, že byl vyhozen z univerzity a nastoupil na Bulovce, co byl lékař, ale znal latinu, řečtinu, jo, tohle to je právě ta první republika.
0: Měl klasické vzdělání.
1: A právě i když mu sebrali vlastně všechny možnosti, aby rozvíjel tento obor, tak přesto zužitkoval své vědomosti a na základě toho vytvořil celou terminologii, podle které potom je vlastně v gastroenterologii celé mezinárodní gastroenterologický svět, takže se mu vlastně přesto povedlo, přes to, že mu sebrali pas komunisti a přesto, že mu zakazovali cestovat a tak dále, tak dokázal vytvořit tady něco, aniž by se teda korumpoval.
0: Pro kontext, a my už jsme to říkali, že vaši sourozenci jsou lékaři, tak jedna z vašich sester, Irena Závodová, je šéf lékařkou Cesty domů, to hospicového hnutí. Myslím, že i vaši sourozenci také, někteří žijí v zahraničí, jestli se nepletu.
1: Ano, je tady můj nevlastní bratr Tomáš Mařatka, který v Kolíně je kardiolog, a také jeho děti. A moje nevlastní sestra, která žije v USA, je taky gastroenterologkou, a její syn také, takže u nás to lékařství se prolíná vlastně s tím uměním.
0: Čili tady máme i tu vědeckou větev, o které se brzy budeme bavit, protože jakoby se také zpřítomnila v tom vašem projektu, který spojuje hudbu a astrofyziku. Hostem pořadu Za 5-5 je skladatel Krištof Mařatka. Pane Mařatko, co bylo, existovala taková chvíle, kdy jste měl dojem, že v tom novém působišti ve Francii jste přijat?
1: Ano, v té Francii musím říct, že to je jednodušší asi než v jiných zemích. Ta Francie skutečně je založena na té otevřenosti a na možnosti, hlavně v uměleckém světě, na možnosti, aby vlastně jakýkoliv umělec, i když pochází z jiné země, tak mohl se prosadit.
0: Vzpomenete si na ten moment prakticky, kdy jste si řekl, ano,
1: můžu,
0: to je můj domov?
1: Můžu příklad. Bylo to 2 roky po jakémsi mém usazení, nebo vlastně ve druhém roce toho stipendia. Já jsem byl osloven vynikajícím violončelistou François Salk, který měl ansámbl violončel a řekl mi, napiš mi skladbu pro 4 violončela. No tak jsem napsal skladbu pro 4 violončela. Bylo to pro mě významné, protože on byl opravdu je vynikajícím violončelistou, teď je profesor na Pařížské konzervatoři. A v té době, to bylo v roce 96, on uvedl tu skladbu přímo v centru Paříže a já jsem se dozvěděl, že to místo, kde to uvádí, bylo to v kostele Église Saint-Louis, přímo v centru Paříže, vedle katedrály, tak v té ulici bydlí vlastně francouzský největší skladatel Henri Dutilleux, který to měl hned přes ulici. A já jsem nebyl nikdo, že? Já jsem mě nikdo neznal, měl jsem mladíček, nic jsem nevěděl a já jsem si dovolil mu napsat dopis s tím, že napsal jsem mu bystře, dneska večer je premiéra, mé skladby, kdybyste náhodou chtěl zajít, tak že jsem ani nepočítal s tím, že by odpověděl. On skutečně odpověděl, on řekl, že nemůže přijít na koncert, ale přišel na zkoušku, že přijde na zkoušku a ten velikán francouzské moderní hudby seděl vedle mě, vedle malého studenta z Česka a seděl 2-3 hodiny a poslouchal moji partituru a poslouchal to a bavili jsme se o mé skladbě a vyjadřil se o tom velice pozitivně a tohle mě opravdu strašně oslovil, to mi dalo velikou sílu.

0: Ještě ten večer mě na základě poslechu té skladby oslovil ředitel festivalu v Evianu, ten slavný festival, který založil violončelista Mstislav Rostropovič, a ten ředitel mě zadal objednávku na napsání smyčcového kvartetu pro soutěž v Evianu mezinárodní, což je velice prestižní zakázka. Takže ten večer, vlastně ty dva dny, byly jakýmsi velikým jako posunutím.
1: Za 5-5 s Petrem Vizinou.
2: Bude asi překvapivé, že nyní se s hudebním skladatelem Krištofem Mařatkou budeme bavit o vědě a o literatuře, konkrétně o astrofyzice a Karlu Čapkovi. Astrofyzika se týká hudebního projektu a Karel Čapek operního projektu, jestli se nepletu.
0: Přesně tak.
2: Začneme Karlem Čapkem?
0: Je-li libo.
2: O té opeře se ještě nic neví. Já jsem se o ní dozvěděl od vás a neslyšel jsem ještě ani, jak bude znít. Zkuste ji popsat.
0: No, já jsem ji taky neslyšel, jak bude. Já ji zatím slyším v hlavě, protože to je projekt, který bude uvedena, tak řekněme, myslím, za 2-3 roky. To je všechno, to víte, když se dělá takovýhle takováhle velká věc, tak to prostě trvá několik let, než se upraví vlastně ten námět, než se udělá libreto. Takže mluvím o knize Továrna na absolutno, Karel Čapek, 1922. Já na tom myslím už několik let a teď na tom skutečně fyzicky pracuji. No a dělám se, ano, ten námět je, nebo vlastně ta kniha je zajímavá. Myslím, že to není Čapkovo nejlepší dílo a to mě na tom lákalo právě, že to je ta taková jistá roztříštěnost, protože on to psal pro Lidovky, to on prostě musel splnit nějaké kvota, že prostě každý týden dodal jednu kapitolu a dokonce ve svém druhém vydání, které je o 10 let později, tak oni mu vytkli, že to není žádný román, on to uznal, on říkal, je to, máte pravdu, to není to román a od teďka na toto mé dílo připichuji nový titul a je to fejetonový seriál. Jo.
2: Je to nový seriál.
0: Ano. Čili jenom tím chci říct, že to je jistým způsobem trošku roztříštěné, ale ten námět je naprosto úžasný, protože on je svým velikým vizionářským duchem, jako i v ostatních dílech, dokázal vyhmátnout něco, co se stane a jakým způsobem směrem třeba lidstvo půjde v otázce třeba energie. Jo? Co my dneska řešíme? No, energie, že jo? Kde vzít energii, za jakou cenu? Za cenu teda poškození planety, anebo za cenu, teda, když mluvíme o financích. A tohle v té době vlastně s objevením atomu a s možností vlastně získat atomovou energii, tak Karel Čapek vlastně na tomhle postavil ten román. Ale není to jenom o tom, je to i o duchovním rozměru, vlastně jak tam jsou dvě polohy, jednak ten vědecký, ale pak ten náboženský. Průmyslník Bondy, který od svého kamaráda inženýra Marka dostane ten vynález, takzvaný karburátor, který je schopen roztříštit atom a vlastně získat z něj nekontrolovatelnou energii, tak z toho chce vytřískat peníze a staví ty karburátory ve velkém a skutečně vydělává miliony. Jenomže se přijde na to, že ti, kdo se přiblíží vlastně k těm mašinám, které to dělají, které tu energii vlastně vyrábí, tak jsou i nějakým způsobem ozáření něčím neviditelným a přijde si na to, nebo vlastně oni cítí jakousi božskou přítomnost a všichni, kteří přijdou do kontaktu s těmi přístroji, tak se stávají buď věřícími, nebo začnou mít vize, začnou levitovat, začnou dávat své majetky chudým, což by bylo ještě v pořádku nějakým způsobem, ale jde to ad absurdum, do krajnosti. Čili začínají tam vlastně v té společnosti nic nemá hodnotu, protože se hroutí i vlastně ta ekonomika, peníze neexistují a nic se nedá spočítat a on Bondy tomu říká, jsou to komunistické experimenty absolutna, to znamená, že ten extrém je taky se s ním nedá žít. Jo. Čili a ti všichni věřící extrémně, stanou se z nich fundamentalisté a vyznávají jenom toho Boha, který je vlastně jim a neuznávají to ostatní. Takže vlastně začíná tam násilí, začínají proti sobě zbrojit, no a vznikne z toho největší válka.
2: Jako byste vyjmenovával všechny temné můry představivosti Karla Čapka, vy mluvíte samozřejmě o fundamentalismu, třeba tom nacionalistickém, mluvíte o fašismu, o všech katastrofách 20. století. Mimochodem Karla Čapka jsme si nedávno připomínali jako vynálezce slova robot, kde vlastně v tom konceptu robota znovu Karel Čapek tematizuje něco, co by vlastně i vás mohlo zajímat. A to je ta jeho polemika s industriální společností, která zredukuje člověka na ozubené kolečko. A v té hře RUR se říká, k čemu hudba. Prostě člověk má hlavně pracovat, vydělávat a být funkční součástí stroje. Tak říkám si, jestli Karel Čapek vám jako člověk muzický, který je nadaný citlivostí pro to, co by mohlo přijít, tak dokáže vlastně nějakým způsobem formálně zachytit slovy ty své obavy. Jestli tohle na ně máte rád.
0: Samozřejmě, on, tam je tolik dimenzí, které mě oslovují, že on je univerzální. Tam si člověk opravdu skutečně najde všechno. Ono to vyznělo, tak jak jsem to říkal, to vyznělo možná velice ponuře.
2: To vyznělo velmi pochmurně.
0: No a to je špatně, to jsem to velice špatně řekl, to teda beru 6-5, aspoň částečně, protože ono je to popsaný tak česky, úžasně, ironicky, s nadhledem. Vy se u toho bavíte, když to čtete. To není George Orwell, nebo ne, to není Noční můra, to vůbec tak není. A nezapomeňme, nejzákladnější polohou Kala Čapka je, že miluje člověka, ještě před Bohem. Když si dovolím takhle říct, mluvit za něj, ale je to z toho cítit. On říká, nejdřív by se člověk měl bavit s člověkem a pak teprve o Bohu. Jo? A že tahle poloha je prostě, to mě na tom velice láká a tam ano, dojde k té největší válce, kterou on zasadil 20 let později, ke které skutečně došlo, mimochodem. Ten příběh se odehrává v roce 1943 a Čapek to psal v roce 22. No ale ta kniha nekončí tou válkou, ta válka pak skončí a oni zase sedí společně v té hospodě a teď se baví o tom, jak se má správně vařit zelí, jestli má zelí se vařit se škvárkama nebo jak, a že na Moravě to dělají tak a v Čechách to dělají tak a oni říkali, ale zelí se má přeci vařit takhle. No jo, se má. Každý to dělá jinak a tak respektujme to, jak to dělá ten a jinde se to dělá jinak, ale prostě tak to je. Každý to má trošku jinak a o tom to je.
2: Když popisujete závěr tohoto Čapkova díla, tak si představuju a vy máte výhodu, protože vy už tu hudbu slyšíte ve své hlavě, ale ten konec už mi zní jako nějaká humoreska, když se baví o tom zelí, jak se má správně vařit, tak po tom dramatickém oblouku bude potom taková koda, poslední část, hravá, nepletu se.
0: Pletete, protože to tak vůbec nebude. Protože já jsem to musel si upravit pro své potřeby. Ono, skutečně jsem musel dělat z toho celého, ono to má, já nevím kolik, asi 25 kapitol a jak jsem říkal, je to časně trošku roztříštěné, čili já jsem tomu dal trošku jinou vlastně dramaturgii a trošku jsem to jinak zasadil. Nicméně ten základní pocit z toho, že to je na jednu stranu velice univerzální téma a velice seriózní a na druhou stranu je to podáno velice ironicky a někde ležérně a pořád s láskou k člověku, tak tohle bych chtěl nějakým způsobem zachovat.
2: Už jste zmínil, že vnímáte Karla Čapka a nejste sám jako humanistu, který měl velké otazníky u takové té vášnivé víry Boha, ale byl velmi pro náklonost k bližnímu a dokonce naznačoval, že ten vášnivý vztah k Bohu se nějak objeví na tom vztahu k bližnímu. Tak to myslím, že je nám asi blízké všem Čechům.
0: Já myslím, že ano.
2: A také jste řekl, že to není továrna na absolutno, že není nejsilnější Čapkovo dílo, tak které podle vás je?
0: No tak já můžu mluvit za sebe. No,
2: no ty za sebe, dnes jste hostem, dneska tady mluvíte za sebe.
0: No tak ty romány, jak je Obyčejný život po Větroň, tak Zářivé hlubiny nebo Apokryfy, ty knihy, to jsou úžasné věci. No a pak ty slavné romány, že jako Válka smloky a Krakatit, tak to jsou klasická díla.
2: Promiňte, když jste zmínil Apokryfy, tady jsme na Rádiu Proglas, tady vám posluchači budou možná lépe rozumět než posluchači jiných rádií. Čapkovy apokryfy jsou způsobem, jak se Čapek přibližoval k obsahům víry, k biblickým vyprávěním. Jak vám z toho Čapek vychází z apokryfu? Jako člověk zpytavý, ironický, nebo člověk, který by rád věřil?
0: Zkoumavý, jako člověk zkoumavý. A tak u těch apokryfů se předpokládá, že známe, že ty příběhy
2: známe,
0: že jo. No a což není vždycky pravda, nebo je to je to obtížné. I já se nepovažuji za znalce starého nebo nového zákona natolik, abych některé detaily apokryfů pochytil. Nicméně, i když to člověk nezná, no tak z apokryfů prostě mám právě tenhle pocit zkoumavosti a to je na tom to zajímavé. Při nejmenším mě to nutí se do toho starého zákona nebo nového zákona jít podívat a přečíst si to.
2: Jak to bylo s tou Martou a Marií, jak to bylo s tím Lazarovým vzkříšením.
0: No, tak přesně.
2: Bavili jsme se o Karlu Čapkovi s hudebním skladatelem Krištofem Mařatkou. Pojďme k astrofyzice, znovu překvapivě. Možná pro někoho. Vy pracujete na díle nebo pracujete s hudbou, která se astrofyziky týká. Jak to vzniklo a jakým způsobem se týká astrofyziky?
0: To bylo tak. Byl jsem oslaven s mou ženou, s tím fotografem, který je v mém věku, tak asi nějaký čtyřicátník, Rafael de la Porta, který je francouzský fotograf. A dělá velice zajímavé projekty, dostane si na místa, kam se běžně člověk nedostane. Je to umělecká fotografie. A on měl za nápad nějakým způsobem vzdát hold nebo zmapovat největší současný objev astronomický. A to je možnost zachycení gravitačních vln z vesmíru. Já se pokusím to říct nějakým způsobem, abychom tomu rozuměli jednou větou. Já nejsem vůbec astrofyzik, ale snad to dokážu. Když dojde ke kolizi dvou černých děr, což jsou vlastně ohromná veliká nějaké masy hvězdných těles, které se do sebe zhroutí, tak vlastně ta kolize vyvolá, jak si to představíte, když hodíte do rybníka kámen, tak potom na tom rybníku vzniknou ty kruhy vlny a ty se šíří. No a to je přesně, jak tím vesmírem se šířej, tenhle vlastně odraz té kolize. A to plyne opravdu jako na tom rybníce do nesmírných dálek. No až to doplyne k nám, k Zemi. A díky vlastně těm vlnám, Einstein je předpověděl, Einstein si byl vědom to, že skutečně existují a že by nám mohly být jedním ze zdrojů poznání o tom, co se děje v ohromných dálkách vesmírných. Ovšem řekl, že nikdy nebudeme schopni zachytit, protože jsou tak malinké a člověk nikdy nebude schopen sestrojit takový přístroj, který by to dovedl. A mýlil se, což je pro nás velice dobře, protože v průběhu 20. století mnoho vědců se snažilo takový přístroj sestrojit už od 70. let a konečně se to povedlo. V nějakém roce 2015 sestrojili přístroj, který funguje na základě laserového paprsku, čili máte nějaký představící paprsek, který je neskutečně malinký a citlivý a ten promítáte na určitou vzdálenost. A když do něj ta gravitační vlna narazí, tak ona tím paprskem zahýbne. Jemně, to se vůbec nedá zachytit, ale prostě pohne s ním. No a my víme, že přišla gravitační vlna.
2: A jak to souvisí s vaší hudbou?
0: Už se k tomu dostávám. A tenhle přístroj se jmenuje interferometr. A ty dva první interferometry byly sestaveny právě v roce někdy kolem 2010-15 v Americe. Jeden na východním pobřeží, jeden na západním. A třetí přístroj je jediný v Evropě a ten je v italské Pize, vedle města Pize. A tenhle fotograf, Rafael de la Porta, jeho nápad byl, že vlastně, když já jsem vlastně neřekl to nejdůležitější, v roce 2015 došlo prvnímu zachycení gravitačních vln. A to byl takový objev, byla za to Nobelova cena a prostě pro astronomii to je úplně nové okno do vesmíru. To znamená, že my vesmír nejenom, že ho vidíme a pozorujeme teleskopy a záření infra a tak dále, ale my ho v uvozovkách i slyšíme vesmír. Jo? To je jako kdybyste si dívali na prales, na fotografii pralesa, vidí tam jsou stromy, je to zelené, je tam to a najednou se ozvou ptáci. Jo, čili my ho i slyšíme, my víme o to. No a tohle jsou ty gravitační vlny, čili my díky těm gravitačním vlnám dokážeme zjistit úplně nové věci z vesmíru. A Rafael, jeho nápad byl jet přímo do toho přístroje a nějakým si způsobem dělat dialog, nikoli, že ten přístroj zachycuje něco, co bylo vytvořeno před miliardami let z kolizí černých děr, ale jestli ten přístroj dokáže zachytit také lidskou činnost, čili zvukové vlny. Jo. A zvukové vlny rovná se hudba. Čili hledal hudebníky, kteří by byli ochotní udělat jakousi homáž nebo teda poctu tomu objevu velikému astronomickému a hudební omáž a jet přímo k tomu přístroji a k tomu přístroji hrát a uvidět, jak by ten přístroj reagoval právě na lidskou činnost tady ze Země a nikoli z vesmíru a propojit vlastně tu fascinaci vesmírem, ale i lidskou činností. To zase vracíme trošku k tomu Karlu Čapkovi. Je vlastně to lidské, tam je strašně důležité. No a tak narazil na nás, na mou ženu, která je vlastně, ona je vedoucím ensemble Calliope, což je ensemble asi 9-10 hudebníků v Paříži, ale jsou rezidenčním ensemblem při Musée d'Archéologie Nationale, což je národní vlastně archeologický institut, možná něco, nějaký ekvivalent Národního muzea tady u nás v Praze. A protože už několikrát jsme spolupracovali s jedním z největších astrofyziků současných, což je Hubert Reeves, což je takovým ekvivalentem Jiřího Grigara, třeba pokud si můžu dovolit tohle říci, tak vlastně padl na nás Rafael a řekli, jestli by nás tohle nezajímalo. No a tak to víte, jako proč to nezkoušet? Já jsem v té době začínal pracovat na továrně na Absolutno, kde se jedná o atomy a o energii a o tyhle věci a teď jsem měl možnost přímo jít do přístroje, kam se nikdo normálně nedostal, tam se nesmí. Že? Ale on to vyjednal, takže jsme skutečně dva dny v roce 2017-18 mohli jet do té Pízy a tam nás pustili, oblékli nás do takých kukel a skafandrů a do všeho a přímo jsme šli do ten central room, do té centrály a tam je taková plošinka, no a moje žena Karin je violistka, takže ona má violu a já jsem si převzel, protože sbírám a nechávám vyrábět lidové nástroje, české lidové nástroje, ale i etnické, světové, tak jsem přijel s českým lidovým nástrojem, je to valašská koncovka. A vlastně jsme hráli vlastně českou hudbu k tomuto přístroji a doufali jsme, že nějakým způsobem bude reagovat a jestli bude reagovat. A nám se povedlo, protože tam je jedna fenomenální věc a to, že ten interferometr, ty frekvence jsou kolem 440 Hz. Jo, což se rovná
2: komorní
0: A, což je základní tón pro nás hudebníky. Jo. Nevím, jak je to možné, ale prostě se to takhle sešlo. Čili ta naděje, že ten přístroj bude schopen to zachytit, tak byla veliká. No a skutečně, on to nafilmoval, Rafael, cílem bylo vlastně nafilmovat tenhle experiment, hudebně, lidsko, vědecký experiment. Jo. A čili on rozestavil asi 10 kamer, takový to jsou ty kamery, které jsou nainstalované v garážích, nebo jo, tak na hlídání vlastně, tak on použil tyhle kamery a celý ten vlastně experiment je nafilmován a skutečně my máme hudební záznam, který není záznam z mikrofonu, jako z mikrofonu, do kterého teď mluvím, ale ten zvuk je čistě pořízen laserem a je to skutečně slyšet. Čili já to jenom uzavřu, ten přístroj nás skutečně, interferometr nás uslyšel a ten experiment byl zaznamenán v té knize toho interferometru a tam má dokonce svoje číslo, takže na to jsem velice pyšný. Že česká hudba měla takovýhle jako význam v astrofyzice.
2: O hudební vesmíru Krištofa Mařatky jsme si dnes povídali. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělal čas. Můžeme mi nakonec, jako posluchači Rádia Proglas, zaslechnout ten váš hudební vesmír, tak jak jej nasnímal interferometr?
0: Já to mám někdy v počítači a je to velice slabé. Nevím, jestli by to prošlo, ale můžu to dohledat.

0: Toto byl pořad Za 5-5, hudební vesmír, skladatele Krištofa Mařátky, který žije v Česku a Francii. Moc vám děkuju, že jste přišel.
1: Já také děkuji za pozvání.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Anděl můj z hudby. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o dobročinný příspěvek je pro více než polovinu lidí z velkých měst nejvíc odrazující stránkou této formy darování. Podrobnější budeme za chvíli.

jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.

0: Dospívala brněnská zpěvačka, herečka a autorka Terezie Sters. Ta vydala letos v lednu své první album Hlubiny. 10 komorně laděných skladeb, mezi nimiž i 3 zhudebněné básně, vyrůstá z osobních prožitků, hledání naděje i touhy potichu. A opravdovosti s uspěchaném světě. Na nahrávce spolupracovali producenti Vilém Vosáhlo a Roman Nevrlí, kteří citlivými aranžemi podtrhli intimní charakter autorských písní. No a my jsme od této autorky poslouchali písničku Přiznávám.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.
2: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
0: No a já vám i tak řeknu, kolik je hodin. Je to 17 hodin a 650 minut. Začíná Myšlenka na den, ta je od autorky Hany Pinknerové. Je z její knížky Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
3: Jídlo je skvělé téma. Každý má s jídlem osobní zkušenosti, tak tomu bude každý rozumět. Zároveň je jídlo velice duchovní záležitost a v Biblii je opravdu hodně zmínek o potravinách, jídlech, vaření a surovinách. Například mnoho zázraků se točilo kolem jídla. Vzpomeňte jen na různé nádoby, v nichž neubývalo oleje, připomeňme si také rozmnožené ryby a chleby z pár kousků na tisíce a nemůžu zapomenout na bohaté opulentní hostiny, které se staly ženskou přesvědčovací metodou a které skvěle fungovaly. Obecně usuzuju, že Bůh má k jídlu dobrý vztah, protože vždycky nějak zakročil, když o jídlo byla nouze. Naše duchovní cesta se započala jako hledání zdravé stravy. Manžel měl po žloutence oslabený organismus a běžná strava mu nedělala dobře. Když jsme se dočetli o makrobiotice, zazdálo se nám, že by to mohlo být řešení. Přešli jsme k novému stravovacímu způsobu radikálně. Bílou mouku a cukr jsme jednoho dne spláchli do záchodu a od té doby jsme konzumovali pouze povolené zdravé potraviny. Bylo to nesmyslné, ale vášnivé. Studovali jsme každou dostupnou zmínku a sháněli potraviny a recepty. Bylo to v polovině 80. let, takže vůbec nebylo možné běžně sehnat celozrnnou mouku a další suroviny. To nás ovšem nemohlo zastavit. Seznámili jsme se s lidmi, kteří měli pro zdravou stravu podobnou vášeň jako my a byli už daleko zkušenější. Učili jsme se od nich nejenom o jídle. Přes jógu jsme se dostávali stále blíže duchovním disciplínám. Byli jsme prostě na cestě. Jídlo postupně přestávalo mít tu důležitost, věci ducha začaly převažovat, až jsme vběhli do náruče Krista. Po nějakém čase jsme pochopili, že on o nás dávno věděl a že nás k sobě lákal. Jídlo toho bylo součástí a my jsme na ně zareagovali. Dnes jsme dospěli v otázkách zdravé stravy k určitému kompromisu. Není nám jedno, co jíme a přemýšlíme o tom, ať už ve vztahu k místu, kde žijeme, k ročnímu období, ke svému věku nebo fyzické kondici a zdravotnímu stavu. Jídlo je nám potěšením. Je pro nás důvodem k vděčnosti. Když si vzpomenu na naše první makrobiotické pokusy, jsem opravdu vděčná, že nás z toho období Bůh vyvedl. Má pro vás jídlo duchovní dimenzi?

Bylo 18 hodin a právě v tuto chvíli startuje modlitba růžence. Dnes se modlíme zpravodajský růženec a radostný. Tak budeme rádi, pokud se připojíte pomocí vašich přístrojů nebo přes internet a budete se s námi modlit.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Předložme aktuální dění našemu otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky Panny Marie. O tajemstvích růžence budou budeme v příštích chvílích rozjímat. Prosíme za účastníky Mladý festu v Medjugorji. Bože, dej, aby tento čas modlitby a setkání prohloubil jejich víru. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano v Ducha Svatého počala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano z Ducha Svatého počala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano z Ducha Svatého počala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano z Ducha Svatého počala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano z Ducha Svatého počala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano z Ducha Svatého počala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano z Ducha Svatého počala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano z Ducha Svatého počala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano z Ducha Svatého počala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano z Ducha Svatého počala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za boží pokoj pro lidi, kteří rozhodují o válkách na Ukrajině, Íránu či Libanonu, aby dokázali hledat cestu dialogu, spravedlnosti a trvalého míru. Modleme se také za oběti válek a za všechny, kdo kvůli nim strádají. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, s kterým si panu Alžbětu navštívila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, se kterým si panu Alžbětu navštívila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, s kterým si panu Alžbětu navštívila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, s kterým si panu Alžbětu navštívila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, s kterým si panu Alžbětu navštívila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, s kterým si panu Alžbětu navštívila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, s kterým si panu Alžbětu navštívila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, s kterým si panu Alžbětu navštívila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, s kterým si panu Alžbětu navštívila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Modleme se za novou představenou české kongregace sester Dominikánek, Bernadetu Jarmilu Práškovou, aby jí Bůh provázel v nové službě, dával jí moudrost při rozhodování a posiloval celou kongregaci v jejím dalším směřování. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naši viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panou v Betlémě porodila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panou v Betlémě porodila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panou v Betlémě porodila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panou v Betlémě porodila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panou v Betlémě porodila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panou v Betlémě porodila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panou v Betlémě porodila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panou v Betlémě porodila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panou v Betlémě porodila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panou v Betlémě porodila.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přived do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Vzpomeňme, v modlitbě na děti i vedoucí nového turnusu andělského kempu v Krkonoší. Pane, dej, aby společně prožili bezpečný a radostný čas. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Strávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Panu v chrámě obětovala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme o boží ochranu před následky veder, sucha a požárů a za všechny, kteří s nimi bojují. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano v chrámě obětovala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano v chrámě obětovala.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano v chrámě nalezla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano v chrámě nalezla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano v chrámě nalezla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano v chrámě nalezla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano v chrámě nalezla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano v chrámě nalezla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano v chrámě nalezla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého si Pano v chrámě nalezla.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva z královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva, k tobě voláme, vyhnaní synové Eby, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči, a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem smrtí a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme, a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, rodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.
1: Amen.
0: Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Pokud nás posloucháte v premiéře, jsou dnes letní prázdniny právě v polovině. A je tu třetí dovolenkové prázdninové v absolutním pořadí 216. kolo folklorní sedmičky naší hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Nechci v dnešním vedru provokovat, ale z dobře klimatizovaného studia pod Špilberkem se vám hlásí hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka a přejí klidný a ničím nerušený poslech. Zdravíme naše pravidelné i mimořádné posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze či z našeho audioarchivu. Hlasovat můžete například prostřednictvím SMS i z míst vašeho prázdninového či dovolenkového pobytu, a to od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 13. srpna do 12. hodiny polední. Dnes se vám postupně představí obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech i z Moravy. Hlasovat můžete pro nejméně jednu, nejvíce pro 3 z nich. V nynější prázdninové době rozhoduje opravdu každý hlas. Jedna píseň smí zaznít pouze 3x. Pokud ji svými hlasy posunete do dalšího kola, vystřídá ji druhá, respektive třetí od stejného interpreta. Tak tomu bude v tomto kole i vícekrát. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce, tedy 736 510 850, nebo formuláře z webových stránek Proglasu. Tam si také můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který bude vyhovovat právě vám. Možnosti hlasování vám pochopitelně zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola postoupí nejméně 3 při rovnosti hlasů i více písní. Ty, kterým se nepodaří uspět v hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Teď už je tedy čas na výsledky minulého kola. Překvapivě zcela bez vašeho ohlasu zůstal soubor Chorea Bohemica v čele se sběratelem a upravovatelem Jaroslavem Krčkem s rozverným popěvkem Když jsem vandroval, v němž se Jaroslav Krček představil jako zpěvák. Nevadí, třeba to vyjde příště, určitě mu dáme ještě příležitost. Střídá je pražské profesionální hudební těleso, totiž cymbálová muzika Jiřího Janouška z Prahy, který ovšem interpretuje i muziku ze Slovenska. Bude to sada slovenských čardášů s incipitem Před takovskou farou. Zpívá ženská pěvecká skupina se solistkou Zdeňkou Halouskovou.

Dostatek hlasů nepřišel ani pro plzeňský lidový soubor Mladina se solisty Milanem Smolou, Marií Němečkovou a Zuzanou Švíkovou, která přišla s písní Od Strunkovic vítr fouká. V oblasti ovšem zůstaneme. Na novinkové pozici se představí lidová muzika Střemošné se solistou Zdeňkem Bejvodou s písní Na kamejckej louce. Ať se vám líbí.

Sada mládeneckých rozmarných v podání muziky Radošov z Veselí nad Moravou tentokrát nezabodovala a pro muziku to znamená prozatím konečnou v naší hitparádě. Střídá ji další novinka. Sada dívčích milostných Ani mě nevoní v podání zpěvačky Lenky Gajdové a cymbálové muziky z Milotic. Je současně pozvánkou na národopisný festival kyjovského Dolňácka Milotice, který proběhne 6. až 9. srpna v areálu na Šidlenách, Milotickém zámeckém parku i v místním kostele. Jste samozřejmě zváni. A nyní Lenka Gajdová.

Úspěšně postupuje též muzika souboru Dileň z Karlových Varů se svým repertoárem z Krušnohorska. Milostnou píseň v rytmu tance Kolečko Plakala želela střídá milostná táhlice Když jsem šel od svojí milý Haničky, zpívá Dalibor Bárta.

Nadělené třetí místo naší hitparády se vrátila cymbalová muzika Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským. Soutěžní píseň Vím já o děvčině zazněla minule již po třetí. Je tu tedy novinka. Tomáš Pánek s písňovou sadou s incipitem Jadolina Dolina doufám potěší i naše dnešní posluchače.

0: Давай, Марочка!
1: Mezi postupujícími se na druhé místo propracovala zpěvačka a cymbalistka Anna Můčková-Habancová, která se poprvé spolu s rodiči představila na albu Písňovou zahradou strážnické muziky Danaj. Veselý až škodolibý popěvek Jede, jede vývoda v úpravě její maminky Magdaleny Můčkové tak opět postupuje.

suverénně obhájil zpěvák z Horňácka Martin Čambal. Nezaměnitelný hlas představitele tradičního horňáckého zpěvního stylu s bojnickou sedláckou Dobrejeti Janku z alba Zpívání a vyprávění z Kuželova zaspíval už po třikrát. Je tu tedy novinka Žertovná sedlácká Za horama prší déšť a Martin Čambal s horňáckou cymbalovou muzikou Miroslava Minkse směřuje do zlatého výběru folklorní sedmičky. Doufám, že ho podpoříte. Zahoj.

Právě dozněla nabídka 216. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Jsou to Před Takovskou farou a Široká Dunajská voda cimbálové muziky Jiřího Janouška.

Třetí novinkou je pozvánka na Milotický folklorní festival Cimbálová muzika z Milotic a zpěvačka Lenka Gajdová. Ani mě nevoní.

novinku, již třetí píseň cymbálové muziky Strážničan, zaspívá Tomáš Pánek a bude to písňová sada s incipitem Jadolina Dolina.

0: si. Další soutěžní kolo Folklorní sedmičky odvysíláme v premiéře v sobotu 15. srpna. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 13. srpna do 12. hodiny polední. Své favority můžete podpořit hlasováním přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bradfeldova@proglas.cz, po případě folklor@proglas.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný letní víkend s příjemným počasím, po případě s osvěžujícím deštěm. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bradfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18:30.
2: Odbyla 7. hodina večerní a to znamená, že začíná pravidelný večerní zíváček. Tak já vás u něj, děti, opět vítám a doufám, že si to spolu užijeme.

0: Jak pak asi vznikla taková květina s podivným názvem kakost? Byla prý u toho víla, tenisová raketa a dva motýlci, modrásci.
1: Kakost smrdutý, Geranium robertianum, je jednoletá, odporně páchnoucí bylina se snadno lámavou lodyhou, přímou nebo poléhavou. Růžice listů z rostlin vyklíčených na podzim přezimují a mají listy živě červeně zbarvené. Přízemní listy záhy odumírají. Květy mají kalich složený z chlupatých listů. Korunu tvoří 5 karmínově růžových až modrých plátků. Kvete od května do října. Kakost je hojně rozšířen v listnatých i jehličnatých lesích, v křovinách, na stinných skalách a na jiných pustých místech. Jako plevel se někdy objevuje i v zahradách. Kakost se místy používá v lidovém léčitelství proti různým nemocem.

0: Ti dva kamarádi, modrázci, byli pořád spolu. Spolu si pochutnávali na sladkém nektaru květin, když pršelo, schovávali se spolu pod jeden list, spolu se honili po louce. Když ale jednou chtěli přeletět cestu, běžela po ní zrovna Dáša na tenis. Měla raketu, rozmáchla se a prásk. Samozřejmě, že se strefila do prvního modrázka. Ten druhý se blesku rychle schoval do lískového keře, co stál u cesty, a zavřel oči. Když je otevřel, uviděl už jen jedno modré motýlí křídlo, jak se houpavě snáší k zemi.
1: Kde je můj kamarád? Kam zmizel? Se třemi křídly se přece nedá létat. Musím mu to křídlo donést.
0: Tu tedy vyletěl ten druhý modrásek z lískového keře a podařilo se mu ještě v letu zachytit padající modré křidélko. Zoufale ze všech sil snažil se dohonit Dášu.
1: Musím mu ho donést. Musím mu ho donést.
0: Opakoval si ten druhý modrásek, ale nevěděl, chudák, že ani z pěti křídly se létat nedá. Sil mu ubývalo. Slábl, slábl, až se i s tím kamarádovým křídlem zřítil na kraj posekané louky. To všechno viděla malá Víla Dobrodějka, co seděla nahoře na lískovém keři. To víte, na světě jsou všelijaké víly. Ty jedny s věnečky na hlavách a v lehounkých závojích tančí vždy na paloučku. Ty druhé jsou divoké, říká se jim také jinak lesní panny. Jezdí na jelenech a v noci mají ve vlasech světlušky. Víly dobrodějky jsou víly cestovatelky. Vyskytují se na celém světě. Hlavně tam, kde se něco porouchalo, kde je třeba jejich pomoci. A mají to s tím cestováním těžké. Nemají peníze, aby si mohli koupit lístek na vlak nebo do letadla. Ani křídla nemají, aby mohli létat jako ptáci. No, tak s tím mají starosti. Malá Víla Dobrodějka, co seděla na lískovém keři, chtěla cestovat tak, jak to dělají pavoučci, co letí světem na babím létě. Chtěla si upříst pavučinku, i vřetánko si k tomu opatřila, a těšila se, že až vítr zafouká, sedne si na pavučinku a vítr ji zanese, kam bude chtít. Tak to měla ta malá Víla vymyšlené. Ale jak tak na té lísce předla svou pavučinku, zahlédla, jak se modrásek rozplácl na Dášině raketě, jak ho pak Dáša mrzutě sundávala z rakety a odhodila do prachu. A Víle Dobrodějce bylo modrásků hrozně líto. Hned nasedla na svou pavučinku a letěla jim na pomoc. Ale vítr ji dopravil už jen k hromádce motýlých křídel. Přiletěla pozdě. Co teď? Snad jen čarování by mohlo vrátit modrásky do života. Ale tahle Víla Dobrodějka byla ještě malá a čarovat neuměla. A tak si vzpomínala, jak to dělávají její starší sestry. Všechny mají kouzelnou hůlku. Ona měla jen vřetánko. A pak říkávají zaklínadlo. No jo, ale jaké zaklínadlo?
2: Logos, pokos, kokos.
0: Dotkla se vřetánkem modrých křídel, ale nic, vůbec nic se nestalo.
2: Čury, mury, kury.
0: Zase nic.
2: Makost, pakost, kakost.
0: Jen dořekla slovo kakost, zavířila modrá křidélka ve vzduchu a točila se tak dlouho, až se z nich vykroužil na kraji louky krásný modrý květ kakost.
2: Na památku kamarádů modrásků.
0: Pomyslila si malá Víla a byla ráda, že se jí alespoň něco podařilo. Víc udělat neuměla. A pak si malá víla dobrodějka, která se teprve učila čarovat, usedla na svou upředenou pavučinku. Odhodila své těžké vřetánko do trávy. A když vítr zafoukal, vznesla se vzhůru. A kolik že má kakost modrých křidélek? 1, 2, 3, 4, 5. A má i to vřetánko víly dobrodějky, které odhodila, aby ji netížilo při jejím letu bůh ví kam.

Zítra už budeme číst pohádkového herbáře Fridy Pistoriusové naposled. A to příběh o Lilii, knížku, z které jsme četli, vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. No a pohádka skončila, my se pojďme pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane, děkuji ti za kamarády, které mám. Je jich spousta a díky nim mohu taky vidět, jak moc mě máš rád. Díky za to, že mě chráníš ve všem prázdninovém cestování a konání. Pomoz mi prosím, abych na tebe nezapomínal. Amen.

0: No a já se s vámi v tuto chvíli pomalu, ale jistě rozloučím. Přeju vám dobrou noc, ale nevím, jestli všichni půjdete spát, protože je ještě světlo. No tak pro ty z vás, kteří spát nepůjdete, tak vám přeju krásné sobotní odpoledne nebo večer a společně odpočívejte o prázdninách. No a posílám vám dvě písničky. Dnes jsem tady vybrala písničku Robot, ale teďka si pustíme ještě Skáče blecha po úbrusu, tak já doufám, že u vás blechy nejsou a písnička se vám bude líbit. Hop. Hopla. Skáče blecha po ubrusu.
1: Do cirkusu, do cirkusu.
0: Ke vchodu si dosti směle.
1: Dá zavolat ředitele, ten však přijde ku podě.

0: Chopping them.
1: Však blecha ztratila se.
2: Dřív než zaply reflektory.
1: Řídě vstupné vrací v kase.
2: Kolem mě horajčat hory. Skapráska hlasem zvonu.

Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klíště. Klí

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Začíná hudební týdeník Slyšte lidé, ve kterém se po roce a několika měsících budeme věnovat hudbě z Finska. Připravil jsem pro vás ukázky z 12 alb finských kapel a solistů, vydaných v letech 2025 a 26. Jako první se nám představí zpěvačka a hráčka na tradiční finský nástroj kantele Ida Elina s projektem Under the Northern Skies. Album, inspirované finským eposem Kalevala, sleduje hrdinu Lemminkäinena od jeho dobrodružství a milostných příběhů přes nebezpečný úkol zabít labuť Stuoneli až po smrt a znovuzrození díky oddané matce. Ida Elina patří k nejvýraznějším osobnostem současné finské hudby právě díky svému pojetí hry na kantele. Tradiční národní nástroj využívá nejen v lidové hudbě, ale propojuje jej s prvky popu, filmové hudby a současné akustické produkce. Na albu se vedle starobylých melodických postupů objevují moderní rytmy a autorka sama mluví o návratu ke kořenům nikoli jako o nostalgii, ale jako o novém začátku. Projekt Under the Northern Skies vznikl u příležitosti 190. výročí od vydání Kalevaly. Ida Elina se přitom nesnaží pouze převyprávět známé příběhy, ale převádí jejich atmosféru do současného hudebního jazyka. Poslechneme si titulní skladbu Under the Northern Skies.
1: Kartu yllemme pohjoinen taivas, allamme routainen maa. Miten suuri on aaltojen raivo, missä pohjoinen taivas.

Na finské scéně působí řada zajímavých žen, autorek a interpretek. Vedle Idy Eliny, kterou jsme teď poslouchali, mezi ně patří také houslistka a zpěvačka Päivi Hirvonen, se kterou jsme vám přinesli rozhovor v pořadu Jak se vám líbí v únoru 2026. V květnu pak vyšel nový singl z připravovaného čtvrtého alba její skupiny Okra Playground. Päivi Hirvonen vystudovala lidovou hudbu na Sibeliově akademii v Helsinkách a ve své tvorbě propojuje finskou hudební tradici s autorským písničkářstvím a moderním zvukem. Charakteristické je pro ní také současné zpívání při hře na housle, což ve Finsku stále není příliš obvyklé. Její nejnovější sólové album Má palá je koncepční nahrávkou o vztahu člověka a planety. Název znamená Země hoří a písně reagují na klimatickou krizi, společenské napětí i pocit nejistoty. Vedle sólové kariéry je však důležitou členkou právě skupiny Okra Playground. Tato čtveřice patří k nejúspěšnějším finským folkovým kapelám posledních let. Vychází z tradičních melodií, vícehlasého zpěvu a akustických nástrojů, které doplňuje elektronikou, popovými rytmy i experimentální produkcí. Sama Hirvonen říká, že zatímco v sólové tvorbě nese plnou autorskou odpovědnost, v Okra Playground vzniká hudba kolektivně, přesto však oba projekty spojuje hluboký vztah k finské lidové tradici. Nový singl Valheiden Vanki, Vězeň lží, kombinuje staletou tradici finského runového zpěvu s moderním poprokovým a elektronickým zvukem. Text písně se zamýšlí nad psychickou tíhou života ve lži a nad tím, zda je možné pomoci člověku, který se stal vězněm vlastních nepravd.

To byla tedy skupina Okra Playground v čele s houslistkou Päivi Hirvonen. Po dvou výrazných ženách finské hudební scény se nám teď představí důležitý hudebník muž, Pekko Käppi. Ten mi své nejnovější album Oli Keran Riti Maassa, kdysi v bylinkové zahrádce, věnoval v roce 2025 na světovém hudebním veletrhu Womex ve finském Tampere. Texty alba se pohybují na pomezí poezie, folkloru a společenské reflexe. Objevují se v nich magické bytosti, pověry, vlkodlaci i rituály předávané z generace na generaci, ale také úvahy o dnešním světě, vzdělání, strachu a opakování historických chyb. Käppiho kapela využívá staré příběhy jako prostředek k zamyšlení nad současností a nad tím, jaké stopy po sobě dnešní společnost zanechá. Navzdory temným tématům však album nevyznívá a hlavně nekončí pesimisticky. Doplním, že jde o už šestou dlouhohrající nahrávku Käppiho skupiny KHHL. Poprvé se zde naplno podílel bubeník a zpěvák Gilbert Kupusami, rodák z ostrova Mauritius, který do kapely přinesl nové rytmy a kulturní vlivy. Doplním, že samotný Pekko Käppi je především virtuos na starobylou finskou smyčcovou liru Jouhiko. Poslechneme si skladbu Kaunis Ajatus.

To byla ukázka z alba Olikeran Riitimäessä finského hudebníka Pekka Käpyho. Na starých finských zaklínadlech postavila své nové album Loitsui ja Taikoi, zaříkávala a kouzlila finská zpěvačka Vilma Jé. Při přípravě alba nastudovala stovky magických textů ze sbírky Suomen Kansan Vanhat Runot a vytvořila z nich moderní hudební celek. Jednotlivé skladby čerpají z léčebných, milostných i ochranných zaříkadel a přetvářejí je do podoby současných písní. Magické formule zde neslouží jen jako folklorní ozdoba, stávají se prostředkem k vyprávění o bolesti, lásce, žárlivosti, přírodě i lidských vztazích. Vilma Jé, jako představitelka mladé generace finské hudby, spojuje finskou a karelskou lidovou tradici s elektronikou, popem i současnou scénickou tvorbou. Sama má zkušenosti také s účinkováním v opeře Innocence skladatelky Kaji Saariaho, kde zaujala svým neobvyklým hlasovým projevem, vycházejícím z tradičních pěveckých technik. Z jejího aktuálního alba si poslechneme skladbu Mieli Musta.

V pořadu Slyšte lidé dnes posloucháme hudbu z Finska a hned prozradím, že některá témata se v tomto pořadu budou opakovat. Například členem skupiny Ne Lintuizet, která nám bude hrát jako další, je opět Pekko Keppi jako zpěvák a hráč na smyčcovou liru Jouhiko. Dalšími členy jsou Laura Moisio, Kielo Kerkeinen a Lauri Millimäki. Každý z nich měl už před vznikem kapely vlastní úspěšnou kariéru, ale společně vytvořili projekt, v němž se jejich autorské přístupy přirozeně prolínají do jednotného zvuku. V roce 2025 šlo o jednu ze čtyř kapel, které zahajovaly už zmíněný světový hudební veletrh Vomex v Tampere, odkud členové skupiny pocházejí. Zvuk souboru stojí na spojení tradičních nástrojů a písničkářské poetiky. Vedle akustických kytar zde zní violončelo, foukací harmonika a především jouhiko. Jejich album Úsi Huone, Nový pokoj, stojí na bohatých vícehlasech a komorním akustickém zvuku, který čerpá nejen z finské lidové tradice, ale i z odkazu amerického folkroku 60. a 70. let. Poslechneme si skladbu Kissimmee Kset Kusia Seitsemän.

vedle výrazných nástrojů, jako jsou finská smyčcová lyra jouhiko, drnkací kantele nebo třeba housle, mají ve finské hudbě silné zastoupení i výrazné vokály. Pod názvem Mamo, Matka země, vyšlo třetí studiové album ženské vokální skupiny Tuuletar. Nahrávka vznikla ve spolupráci s americkou producentskou společností Liquid Fifth Production. Všechny skladby však napsali, zkomponovali a aranžovali sami členky souboru. Ústředním tématem alba je vztah člověka k přírodě. Písně propojují motivy domova, putování, kulturních kořenů i odpovědnosti za životní prostředí. Skupina zdůrazňuje, že album je poctou přírodě, rozmanitosti kultur, vzájemnému propojování lidí a především naději. Členky skupiny Venla Ilona Blom, Johanna Kýkosky, Pia Sejlinoja a Sini Koskelainen vytvářejí hudbu téměř výhradně pomocí lidského hlasu. Jejich styl čerpá inspiraci z ugrofinského i severského folkloru, ale i z beatboxu. Poslechneme si skladbu Gejle.

dospívala finská ženská čtveřice Tuuletar a před námi je jedno posluchačsky náročnější album, za kterým opět stojí žena. Pauliina Kaupila je finská zpěvačka, skladatelka a hudebnice, která se pohybuje na pomezí experimentální hudby, folku a současné vážné hudby. Ve své tvorbě propojuje zpěv, improvizaci, terénní nahrávky i prvky hudebního divadla. Její druhé album Ken Teste Kei, kdo tudy projde, představuje ambiciózní koncepční dílo, které ona sama označuje za muzikál odehrávající se uvnitř posluchačovy mysli. Vedle zpěvu a akustických nástrojů využívá autorka improvizaci, elektroniku a rozsáhlé terénní nahrávky, například zvuk magnetické rezonance, vlaků, stavebních strojů nebo zvonění jídel.

svazuje. Paulína Kaupila však místo rezignace vybízí k otevřené diskusi o tématech, o nich se podle ní už nesmí mlčet. Shrnuje to i jejím motem, o tom, o čem už nelze mlčet, je třeba mluvit. Já jsem do tohoto pořadu vybral skladbu Gomez Epileptique à la Mémoire de la Mélinite, což je umělecká koláž spojující symbolistickou poezii, historii pařížských kabaretů a hlavní téma alba proměnlivé hranice mezi uměním, ženskou identitou a tím, co společnost v různých dobách označovala za šílenství. Gomez Epileptique byl dobový francouzský výraz pro kabaretní zpěvačky a tanečnice, jejichž vystoupení napodobovala projevy historie nebo epileptických záchvatů. V Paříži konce 19. století se z této stylizace stala módní atrakce kabaretů.

To byla ukázka z ambiciózního nadžánrového alba finské umělkyně Pauliiny Kaupily. Dvě respektované osobnosti finské hudební scény založily duo s názvem Uni Uni. Jsou to houslistka a hráčka na další nástroje Ella Isotalo, která čerpá inspiraci z hudebních tradic jižní Ostrobotnie a oblasti Savo a působí také v duu Antti and Isotalo. Skladatel a producent Mikko Haapoja je kromě vlastní tvorby vyhledávaným producentem a zvukovým mistrem. Podílel se například na nahrávkách skupiny Okra Playground, kterou jsme dnes už poslouchali. Nejvýraznějším rysem jejich společné tvorby je propojení moderních technologií s dávnou hudební tradicí. Vedle syntezátorů a elektronických beatů využívají Uni Uni housle, violu, mbiru a především opět jouhiko, tedy starobylou finskou smyčcovou liru. Opakující se smyčky vytvářejí hypnotickou atmosféru, která připomíná současně minimalistickou elektroniku i archaické rituální zpěvy. Sama kapela se označuje jako Electro Archaic Ambient and Art Pop. Nám duo Uni Uni nabídne skladbu Pakanen.

pořadu Slyšte lidé posloucháme hudbu z Finska, teď to bylo duo Uni Uni. Finskou lidovou tradici s minimalistickými strukturami, elektronikou a rockovou energií spojuje také akordeonista a zpěvák Antti Paananen. Jeho skladby stojí na hypnotických, opakujících se motivech, výrazném rytmu a hlubokém hrdelním zpěvu. Přestože vychází z tradičního akordeonového repertoáru Jižní Ostrobotnie, výsledný zvuk působí překvapivě moderně a oslovuje stejně publikum world music jako fanoušky alternativního rocku nebo elektroniky. Jeho nové album se jmenuje Haitari Marinády, což odkazuje jednak k marinádě, ale především k akordeonu, který se finsky řekne haitari. Vedle dvouřadého diatonického akordeonu je Paananenovým poznávacím znamením hrdelní zpěv inspirovaný sibiřskými tradicemi, rytmické dupání a fyzicky strhující koncertní projev. Z jeho nového alba vám pustím skladbu Kirsi Kankuka, Třešňový květ.

U několika interpretů jsem dnes zmínil Vomex, světový hudební veletrh, který se v roce 2025 konal ve finském Tampere. Natáčel jsem tam rozhovor také s finskou zpěvačkou Vilmou Talvitie, která ovšem mezi tím v dubnu 2026 vydala nové album Olio Alien. První část názvu znamená ve finštině bytost, druhá v angličtině cizinec. Vilma žije mezi Helsinkami a Istanbulem a její nomad folk, jak svůj styl označuje, spojuje severskou lidovou hudbu s vlivy Balkánu, Turecka nebo Indie. Mnohé skladby vznikaly během cest a odrážejí zkušenost života na pomezí kultur. Písně zkoumají zkušenost člověka, který se cítí cizincem ve vlastní společnosti, zpochybňují společenské normy a ptají se, kdo vlastně určuje hranice toho, co považujeme za normální. Vilma Talvitie zpívá, hraje na klavír a také využívá body percussion, tedy údery do různých částí svého těla. Z jejího aktuálního alba vám nabídnu píseň Kilty Aniky, ve které hraje na liru Jouhiko opět nám už dobře známý Pekko Käppi.

Po sladké Aniky, což byl název písně, kterou jsme poslouchali, přijde Sníh do chalupy. To je překlad názvu nejnovějšího alba finské skupiny Suistamon Sehk. Finsky je to Lunta Tupán. Hudba této kapely stojí na rychlých elektronických rytmech, virtuózní hře na foukací harmoniku, expresivních vokálech a výrazné dynamice. Pod tím vším pak zůstávají zapamatovatelné melodie a silná inspirace karelskou hudební tradicí, kterou kapela propojuje se současnými tanečními žánry. Skupina Suistamon Sehk si během let vydobila na finské scéně důležité místo, a to právě na pomezí lidové hudby a elektroniky. Důležitý je v jejich tvorbě humor, ironie, satira i nostalgické odkazy. Pokud jste v roce 2025 navštívili v rámci maratonu hudby Brno koncert harmonikového kvarteta Svenk, pak jeden z hráčů, Eero Grundström, je členem právě i Suistamon Sehk. Poslechneme si skladbu Seistemen Kimente Luvun Muja, ve které se rap mísí s nostalgií po 70. letech minulého století. Název skladby znamená ženská ze sedmdesátek.

Jako poslední si dnes představíme projekt Loimolan Vojma, který založili bratři Mika a Niko Sáciovi. Zpívají v karelštině, což je ohrožený jazyk blízký finštině. Cílem sourozeneckého dua není jen uchovávat tradici, ale vytvářet novou současnou hudbu, díky níž se karelština dostává k novým posluchačům. Jejich kapela se od prvního alba z roku 2020 stihla propracovat mezi hlavní představitele současné karelské kultury. V těchto snahách pokračuje kapela i na novém albu Ilan Pruaznieka, z kterého si na závěr pořadu poslechneme skladbu Jirin Pejve, tedy Den svatého Jiří. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám tento hudební výlet do Finska líbil. Případně připište, kam vás mohu vzít za hudbou někdy příště. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Vojtěch Pchálek.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: V horkých dnech vás osvěží vlny Radia Proglas.
2: Dámy a pánové, krásný den, vítám vás u dalšího pořadu Charitalk. Tentokrát si budeme povídat o síle hudby a práci se seniory, jak povzbudit hudbou. Mám tady proti sobě velmi milého hosta, člověka, který je muzikální, ač to není zpěvačka, ač není operní diva. Ale je to paní Olga Medlínová, ředitelka Charity Strakonice a zároveň vedoucí domova klidného stáří svaté Anny v Sousedovicích na Strakonicku. Krásný den.
3: Dobrý den.
2: Paní Medlínová, zeptám se vás, co je pro lidi, kteří už potřebují nějakou péči, to znamená seniori, kteří jsou u vás v domově nebo o které se jako Charita Strakonice staráte. Co je pro ně důležité? Teď nemyslím ta běžná údržba, ta běžná péče, ale v tom životě, aby se opravdu cítili dobře. Je to ta hudba?
3: Určitě hudba je nedílnou součástí života každého z nás. Sednete do auta, pustíte si rádio, chcete relaxovat, pustíte si nějakou pěknou muziku, chcete se nabudit energií, zahrajete si na hudební nástroj. Takže hudba k životu neodmyslitelně patří, maminky nám v kolíbce zpívají. Takže bez hudby si neumím život představit. A seniori, kteří přicházejí k nám do domova, potřebují v první řadě nalézt druhý domov. Potřebují vědět, že jdou do bezpečí, že jdou do rodiny, kde jsou milováni, kde si jich vážíme, ale taky, že jdou do domova, kde jsou další lidé, kteří s nima budou sdílet určité zážitky. To znamená naše aktivity. A mezi ty aktivity určitě patří i zpívánky, jak my tomu říkáme, neboli určitá forma muzikoterapie. A je to společná radost. Společně sdílená energie, společně sdílený rytmus. Mm-hmm. Proč chodí lidé na koncerty a neposlechnou si písničku z rádia? Protože ta atmosféra je pohltí. A když my něco zaspíváme, nacvičíme, podaří se nám to, tak je to naše společné dílo, náš společný úspěch a naše společná radost. Takže myslím si, že v tomhle je obrovská síla, která se nedá ničím nahradit.
2: Mně napadlo, že vlastně ta muzika jako taková boří bariéry, ať už slovní bariéry, ať už jazykové, ať už bariéry napříč státy, tak i napříč věkem. A ti lidé, kteří jsou u vás a o které vy se staráte, tak je tam třeba někdo, kdo byl profesionální zpěvák, profesionální muzikant? Je tam občas někdo takový?
3: Občas se nám někdo vyskytne. Měli jsme pána, který hrál na harmoniku, dřív chodíval s masopustem, hrál různě prostě na svatbách a tak. Tak ten byl výborný. Pak jsme tam měli paní, která pravidelně hrávala na varhany v kostele a s tou jsme zpívali nádherný dvojhlasy i trojhlasy, prostě to bylo úžasný. Takže sem tam se nám nějaký muzikant tam vyskytne, který mu zase to vrací tu jeho energii a styl života.
2: S tou muzikou se samozřejmě dobře žije, nicméně vy za každým tím člověkem vidíte příběh, protože každý člověk ten příběh má. Kolik máte klientů v tom domově klidného stáří?
3: Máme 30 celkem klientů. A jak jste říkal, že hudba boří bariéry, tak ona boří bariéry nejenom mezi věkem, ale i různá postižení. Mm-hmm. Lidé si je přestanou uvědomovat a v zápalu té muziky ztratí zábrany z toho, že třeba jim něco brání nedělat nějakou činnost a při té muzice na to zapomenou.
2: Takže odhodí berle?
3: Odhodí berle. Lidi, kteří vypadají, že nekomunikují, najednou zpívají. Aha. Pamatujou si slova, vybavujou si slova písničky.
2: Takže třeba i lidé, kteří mají nějakou duševní nemoc nebo Alzheimer, nějakou formu demence, což je teď velmi časté, tak i u těch lidí si vlastně ten mozek zapne a funguje a vzpomínají si.
3: Úžasný je to pro naše praktikanty, kteří, když přijdou do domova, projdou si domov a řeknou, tahle paní vůbec nekomunikuje, ta na mě nereagovala. A já řeknu, tak pojďte na zpívánky. A oni přijdou na zpívánky a zjistí, že ta paní zpívá, že si pamatuje slova písničky, že když zpíváme ta naše písnička česká, tak jí ukápne slza, že si něco uvědomuje. Když jí dáváme do ruky dřívka, tak ta paní drží rytmus. Ale pak přijde na pokoj a opět nekomunikuje. Ale v tu chvíli je šťastná, v tu chvíli žije a prožívá. A o ten prožitek při té hudbě jde. Hudba je prožitek, vyjádření si tu emocí.
2: Vy jste tady mluvila o domově klidného stáří, o tom, že ti lidé, kteří k vám chodí nebo přicházejí, potřebují mít hlavně pocit bezpečí, potřebují tu péči, to jídlo, to přístřeší, to oblečení, tu hygienu, ale potřebují vlídné slovo a potřebují hlavně, aby věděli, že někomu vlastně na nich záleží, aspoň trochu. Je to složité si vybudovat třeba i tu důvěru právě s lidmi, kteří nejsou třeba nějak psychicky nemocní, ale třeba prožili něco ošklivého?
3: Někdy to je složitější. Každý si zvyká jinak, každý přichází do toho našeho prostředí z jiného prostředí a s jinými zvyky, s jinými povahovými vlastnostmi. Zažili jsme tam pár lidí, kteří měli pocit, jakože když nám budou dělat schválnosti, tak to udělají na truc té rodině, která se o ně nedokázala postarat, i když já to těm rodinám vůbec nezazlívám. A že jako nám to teda osolí, jo. Ale do měsíce vždycky je to přešlo. Protože když těm lidem nastavíte zrcadlo lásky, když vidí, že ten jejich vztek nenachází odezvu opět ve vzteku, ale že se na ty lidi usmějete, pohladíte a řeknete, no samozřejmě, tak to nějak zkusíme, když to takhle nejde. Tak řekněte, co potřebujete. Vždyť my jsme tu pro vás. Vždyť my vás máme rádi. Je, to jsem ráda, že vás vidím. A časem se ty hroty otupí, ty lidi si tam zvyknou a zapadnou do té naší rodiny, která v tom domově je.
2: Jak vypadá takový běžný den seniora u vás?
3: Takže první samozřejmě je hygiena. Děvčata se rozejdou po pokojích, lidem pomůžou vstát, umýt se, provést základní hygienu. Potom se snažíme maximum lidí dostat do jídelny na snídani, aby nezůstávali na pokojích, takže oblíkáme. Nejsou v košilích a v županech, jak má někdo představu, ale slušně se obléknou, protože jdou do jídelny mezi lidi. Vrátí se ze snídaně, naše děvčata z Erga, kde mám 4 pracovnice denních aktivit, tak obejdou pokoje, pozvou lidi na aktivitu, která se koná. Děvčata jsou tam každý den, jsou aktivity na domově od 9 do 4. Takže každý den se koná něco jiného. Buď jsou to rukodělné aktivity na klubovně, nebo jsou to zpívánky, nebo je to kondiční cvičení, nebo je to filmový návraty, mši svatou máme každý týden. Takže tyhle ty aktivity na ty je pozvou. Dopoledne to většinou bývá posezení na klubovně, kde lidi přijdou, udělá se jim kafíčko, čaj a když se to rozvoní, tak se přečtou noviny, řekne se, co je novýho.
2: Aha.
3: A potom každý dělá to, co ho baví. Někdo rád luští křížovky, někdo rád dělá rukodělnou činnost, háčkuje a děvčata se rozdělí tak, aby s každým tím seniorem mohli sdílet tu jeho činnost.
2: Jsou tam samozřejmě lidé, kteří přicházejí z nějakého zázemí, ať už svého vlastního nebo z rodinného. Setkáváte se někdy občas i s tím, že ta rodina nespolupracuje, nefunguje, nebo naopak ještě víc, že třeba ti seniori jsou občas týraní, nebo nechovají se blízcí k ním tak, jak by se vlastně člověk ke člověku, ke každému měl chovat?
3: Měli jsme tam jeden případ, kdy jsme paní zachránili před domácím násilím syna. Byl to velice smutný případ, nicméně ten konec té paní byl šťastný. Ona u nás byla šťastná, takže
2: to je důležité.
3: Za to jsem vděčná, že jsme to mohli udělat. A vždycky takovýhle případ ve mně nechává hrozně hluboký dojem a nepříjemný dojem a chci na něj zapomenout. Většinou k nám lidi přijdou, protože rodina už nezvládá péči. A to je logický. S násilím se moc nesetkáváme, říkám, to byl jeden případ. To, že se nechovají rodiny úplně nejlíp ke svým seniorům, my neřešíme. To je vztah mezi seniorem a rodinou. Hmm. Ale přijde nám líto, když prostě je tam dcera vidět jednou měsíčně, když babička zabere důchod a jinak se jí celý měsíc neozve. Jo. Ale my zase se jim to snažíme ze všech sil vynahradit, aby je to tak netrápilo, protože to trápí i nás. Takže my radši zpíváme, než aby jsme se trápili.
2: Vy jste úžasní i v tom, že plníte i přání. Já vím o jednom vašem případu asi za mnohé, ale kdy jste jedné vaší klience, jedné paní, pomohli splnit přání, navštívit její rodnou vesnici, doslova pár dnů předtím, než odešla z tohohle světa. Čí to byl nápad a jak se to podařilo zrealizovat? Protože si umím představit, že to není vždycky jednoduché.
3: Takhle, byl to nápad nás všech a hlavně to vyšlo od té paní. Aha. Ona u nás byla přes 10 let a když už se její věk chýlil ke konci, bylo jí přes 90 a ona cítila, že odchází, tak s děvčatama právě z těch denních aktivit, kde má čas si povídat, tak vyprávěla o té své rodné vesnici, o tom životě a říkala, holky, já bych se tam tak ráda ještě jednou podívala. Takže děvčata šly na ranní poradu, kde sedí i vrchní sestra, zeptali se jí, jestli to paní zvládne, tudíž se zařídilo. Máme auto pro vozíčkáře, přeházel se harmonogram, říkáme ve čtvrtek prostě jedeme do Boubína, vezeme tam paní tu a tu. Takže výborně, dvě děvčata z Erga s paní vyrazily do její rodné vesničky. Zastavili na návsi a najednou k ním přišla nějaká paní a říká, je paní, to jste vy, já jsem vás léta neviděla. A holky zjistily, že ona k té paní chodila do služby, jako na statek. Takže ta paní ji znala. Teď jeli k tomu jednému rodnému domečku a z vedlejšího baráku, a bylo to dopoledne ve všední den, z vedlejšího baráku vyšla paní, která se o ní starala, než odešla k nám do domova. Takže zase šťastné setkání, popovídání. A pak ta paní povídá, a my tu máme ještě rybník. A já bych strašně ráda ještě jednou jela na tu hráz. Hmm. Tak mi říkali děvčata, že to bylo s tím vozíkem úplně to nejhorší.
2: To si myslím.
3: Protože strouhá, kameny, prostě bylo to složitý. Nicméně tam dostali, ona seděla na té hrázi, z toho vozíčku se dívala na ten rybník. Odjeli, dali se ještě v Katovicích zmrzlinu, paní snědla půlku zmrzliny, byla spokojená, odvezli ji domů, k nám teda do domova. V pátek, kdo z personálu za ní přišel, tak mu děkovala. Říkala, holky, vy jste tak zlatý, já vám za to děkuji, jaký jste ke mně byli. A loučila se s nima. A v sobotu ráno tiše odešla.
2: No, dostala jste mě. Je to hezký, že se daří splnit to poslední přání. A ta paní odcházela s tím, že jste jí vlastně pro ní udělali to nejvíc. Nevždy se to podaří. Vy jste, dáli se to tak říct, v nadsázce. Vím, že asi každý den to není, ale denodenně nebo týden co týden, měsíc co měsíc, tváří v tvář k té smrti, v tom odcházení. Jak vy se s tím vyrovnáváte? Protože to není nemocnice. Tam ti lidé nejsou vlastně jako někdo cizí, ale žijete tam s nima měsíce, roky, desetiletí. Jak se dá vyrovnat s tím, když vám takhle někdo odejde?
3: Teď jste mi docela trošku nahrál. Sociální služby pořád nejsou úplně doceňovaný. Pořád se vyzdvihuje zdravotnictví. Zdravotnictví ano. Zachraňuje životy.
2: To ano.
3: My ty lidi z toho života doprovázíme. A pomáháme jim, aby ten život dožili. Ne, aby čekali na smrt.
2: Ano,
3: ale jasný. Aby ho prožili. A já nezapomenu na jednu paní. Byla to bývalá baletka, měla úžasně modrý oči. A ona ještě ráno byla na zpívánkách a odpoledne odešla. A já jsem řekla, takhle bych chtěla jednou umřít. Ještě si zaspívat.
2: A pak odejít.
3: A pak usnout. Život by se měl žít prostě až do konce. My máme v našem domově takový heslo, že úsměv klienta je náš největší pracovní úspěch. Takže u nás se stále smějeme. U nás prostě se smějeme, zpíváme, pracujeme. A opravdu, když tam vejdete, tak náš domov je optimistický domov. Někdo mi řekne, jak můžeš dělat tak smutnou práci. Není smutná. Já když vím, že jsme pro toho člověka udělali všechno, co bylo v našich silách, když vím, že i kněz za tím člověkem přišel, aby mu dal prostě poslední pomazání aby se s ním rozloučil, aby urovnal tu jeho životní cestu a ten člověk v klidu odejde, tak jsme dělali svou práci dobře.
2: To určitě. Vy máte ten váš dům v nějakém stavu a rádi byste ho vylepšili, přistavili, rozšířili možná, ale jsme ve složité době, víme všichni, jak je to s penězi, čili jak vám někdo může třeba pomoct, pokud by chtěl přispět na rekonstrukci, na přístavbu nebo na nějaké prostředky, zařízení, vybavení. Lze to udělat?
3: Určitě to lze udělat. Náš domov stojí 18 let. Já už 5 let uvažuji o tom, že bychom ho rozšířili, protože zájem je takový, že nemůžeme všechny žadatele uspokojit. Už dneska, kdyby jsme měli o 12 míst víc, tak prostě jsou obsazená. Navíc pokročila doba, prostě doba jde dopředu, je potřeba modernizovat různé prostory, ale i provozy. Takže chceme přistavět budovu k té naší budově jako přístavbu, která bude krásně s tím propojená. Budou tam jednolůžkové pokoje. Bude tam obrovský prostor prosklený na aktivity, kde zatím se s těma vozíčkářema mačkáme. Tak tam budeme mít obrovský prostor. Budou tam mít lidé svoji kuchyni. Budeme tam mít důstojnou prádelnu, lůžkový výtah. Takže na to teďko scháníme finanční prostředky. Zatím se nám podařilo sehnat 16,5 milionů od Ministerstva práce a sociálních věcí na tu první přístavbu. Mezitím ale přišly nové standardy, nové požadavky, takže museli jsme celý projekt přepracovat. A dneska už to není o 16 milionech, ale o 32 milionech. Takže scháníme peníze, děláme akce. Já říkám, když uděláme nějakou akci, že lidé do té pokladničky můžou přispět třeba na půlku cihly.
2: Ano,
3: můžou koupit kliku od dveří.
2: To je hezký.
3: Samozřejmě lze přispívat na náš účet, kde na našich webových stránkách Charita Strakonice najdou veškeré kontakty. Ale můžou lidi kdykoliv přijet, náš domov je otevřený 24 hodin denně. Na ten domov se podívat se i na ten projekt a říct, hele, to je dobrý, až jednou budu starý. Třeba bych chtěl takovýhle jednolůžkový pokoj s balkonem a vlastní koupelnou. A tady to postaví. Třeba i díky mně a dá 100.
2: To je pravda, no. Já se vždycky taky říkám, že kdyby ten osud se tak mi ukázal, že bych zůstal sám ve stáří, tak bych rád žil v nějakém takovém prostředí, abych měl soukromí, ale nebyl jsem sám. Vy samozřejmě jste mluvila o tom, že tam máte 30 míst, že kdybyste teď měli o 12 míst navíc, tak byste je zcela jistě využili, což je asi problém celé republiky, možná celé Evropy, celého světa. Nicméně jsou rodiny, které se starají u toho seniora, potřebovali by tu péči, nemůžou ji dostat, nicméně lze poradit nějakým způsobem, jak třeba tu péči ulehčit, jakým způsobem, anebo i jakým způsobem se k vám dostat, pokud už ta rodina to nezvládá. Co pro to mají udělat?
3: My působíme na Strakonicku a na Blatensku. Máme pečovatelskou službu, osobní asistenci a odbornou sociální poradnu. Když někdo potřebuje péči pro svého blízkého, zeptá se v odborné sociální poradně. Oni jim doporučí služby, ať už naše nebo jiné vyhovující. A pokud je ten člověk naším klientem, tak samozřejmě dostává i náš charitáček, dozví se o domově, zveme tam klienty z terénu na akce, můžou se setkat na akcích, můžou se tam jít podívat. A ten, kdo má jednou péči charity, tak chce opět péči charity.
2: K těm lidem, za kterými jezdíte, jsou různí, různého věku i různého postižení. Oni vás berou už jako svou rodinu, možná někteří mají jenom vás. Je složité v dnešní době nabídnout tu péči všem těm, kteří ji potřebují? Je složité to vlastně všechno obět, mít vlastně tu kapacitu těch vašich pečovatelek, sestřiček naplněnou?
3: Je to složité vzhledem k rozhodnutí krajského úřadu, který nám určuje úvazky a limity. Určené úvazky, na ty můžeme žádat dotace. I když bychom potřebovali třeba těch lidí víc a poskytovat péče víc, tak jsme omezeni rozhodnutím krajského úřadu. Takže to určuje krajský úřad. Ale my se snažíme vyhovět každému, kdo nás požádá.
2: Co byste ráda, aby se třeba v zákonech této země změnilo, zlepšilo, aby byla ta péče o ty seniory, vůbec vaše práce, práce dalších kolegů, jednodušší? Co je největší bolístkou, kromě těch peněz samozřejmě? Je to administrativa, ten byrokratický
3: administrativa, šiml? Administrativa nás trápí, rok od roku ji přibývá. I když se pořád mluví o boji s byrokracií, není to pravda. Není to pravda. Naši sociální pracovníci z velké části dělají papírovou práci, než aby se věnovali lidem. I když já mám takový hrdinky, že to zvládnou obojí na 100%. Ale to nám teda vadí. A pak samozřejmě nás trápí platy našich pracovníků, protože to jsou opravdu zlatý lidi se zlatým srdcem a zasloužili by si víc. A když mám možnost, tak se snažím prostě ty platy navyšovat a pomoci jim. Takže za dobrou práci dobrá odměna.
2: Je to jistě motivační, když řada z vašich kolegů to dělá primárně srdcem, ale taky živí rodiny taky potřebují zaplatit složenky. Je to jasný, bez toho to nefunguje. Je třeba někdo, kdo vám pravidelně nějakým způsobem přispívá, pomáhá? Je nějaký takový donátor?
3: Máme tam jednoho pána, který kdysi u nás měl maminku a pravidelně přispívá každý měsíc, že posílá pár stovek na účet. Máme lidi, kteří jednou za rok, jsou to podnikatelé, tak nám dají dar. Mm-hmm. Tak většinou v prosinci. Přispívají nám obce, kterým se staráme o občany, takže ano, pár pravidelných donátorů je, ale není jich mnoho.
2: Mluvím o tom proto, protože lidé, kteří třeba zvažují, že by nějakou tu korunku chtěli někam dát, tak třeba rádi přispívají na konkrétní účel, konkrétním lidem, konkrétnímu projektu, takže tady mají šanci. Zároveň vědí a můžou se přijít podívat, jak to tam funguje a zároveň nevědí, kdy i oni tu péči budou potřebovat. Stáří má řadu trápení a bolestí a řada starších a starých lidí říká, co je na tom stáří hezký a tak dále. Ale já si myslím, že se tam asi dají najít věci, situace, zážitky, které za to stojí. Že jo? Když ten člověk to nevzdá.
3: Stáří není strašný nebo smutný, vůbec ne. Staří lidé jsou moudří. Mají strašně moc zkušeností a prožitků, který ty mladí si vůbec neumějí představit. A my od nich můžeme čerpat. My se od nich můžeme učit. Navíc bych řekla, že ke stáří patří do určité míry i taková ta laskavost a trpělivost. Když se k ním člověk umí postavit, tak ji dostane. A to je taky jedna součást naší odměny za tu práci. Ta laskavost, ten úsměv a to předání těch zkušeností.
2: Když jsme se na začátku bavili o té hudbě, tak jakou vy máte ráda muziku nejraději?
3: Já jsem kdysi vedla sbor. Skládám vlastní písničky, působila jsem jako folková zpěvačka, vystupovala jsem s vlastní tvorbou. Já miluju dobrou hudbu. Dobrou hudbu, která dává energii, anebo kam tu energii můžu předat já. Takže do vlastní tvorby dám svoje stezky a své radosti. A když je dobrá písnička, tak si tu energii zase beru já od ní. Takže já mám ráda dobrou muziku. A když je sborový zpěv, hlasy se dělí a proplétají a je to čistý, tak je to prostě nádhera.
2: Když jste mluvila o té vlastní tvorbě, tak kdy se vám nejlépe píše? Je to po nějakém prožitku, v nějakém období, nebo když je vám smutno, nebo naopak veselo?
3: Smutno.
2: Smutno, musí být smutno.
3: Ne vždycky, ale když je mi smutno, tak mi to pomáhá. Když je mi smutno, tak já prostě ty svoje stezky si uvolním, pro mě je to relaxace. Mm-hmm. A ty slova už pak jdou nějak sami, to už... Prostě zpívám o tom, co mě trápí a nějak to plyne.
2: Já ani nevím, koho proti sobě mám vlastně, když tak vás poslouchám. To je moc hezký. Dobře, paní Medlínová, já vám děkuju za to, že jste přišla. Přeju vám hlavně zdraví, štěstí a hodně energie vám i vašim děkuju. Kolegům a vašim klientům. Ať se daří a ať i ten úřední šiml se daří ochočit, když tak řekneme básnicky, lépe a ať je u vás, vašim lidem, pořád dobře.
3: Děkujeme, uděláme pro to všechno.
2: Tak to byla paní Olga Medlínová, která je zároveň ředitelkou Charity Strakonice a vedoucí Domu klidného stáří svaté Anny v obci Sousedovice na Strakonicku. A od mikrofonu se s vámi loučí René Kekely.

20 hodin 42 minut. To byla písnička Nejhorší akord a Zdeněk Vřešťák. Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova se po celkové obnově interiéru může pochlubit dalším klenotem, opravenými varhanami. No a víc řekneme po písničce.

0: Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova se po celkové obnově interiéru může pochlubit dalším klenotem, opravenými varhanami. Při zítřejším poutní slavnosti nástroj požehná generální vikář ostravsko-opavské diecéze Jan Čudek. Podrobnosti sdělí mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbl.
1: Jsou to jedny z nejstarších dochovaných varhan ostravsko-opavské diecézy z 18. století a nyní po velké rekonstrukci se ten nástroj znova rozezní a tato novinka naváže na kompletní rekonstrukci interiéru tohoto kostela, který spolu s blízkou křížovou cestou patří mezi národní kulturní památky.
0: Dodáme, že mši svatou v 9 hodin celebruje pater Jan Čudek. V 11 hodin pak děkan pater František Sehnal. No a jaký je nový film Odysea? Vyplatí se na něj zajít do kina? To probereme za chvíli.

0: čele nástěnnosti kin je podle očekávání filmová adaptace Homerovy předlohy Odyssea britského režiséra Christophera Nolana. Po dvou týdnech od uvedení do kin na celém světě je snímek kasovním trhákem. Jeho celosvětové tržby dosáhly zhruba 640 milionů dolarů, napsala přednedávnem agentura AP. O snímku jsme na Proglasu hovořili s filmovým publicistou a dramaturgem televize Noé Lukášem Jirsou.
1: Na mě teda zapůsobila skutečně nejdřív jako velká podívaná. Asi i díky tomu, že jsme měl to štěstí, že v rámci tiskové projekce jsme byli pozváni jako novináři do IMAXu na pražskou Floru, což je jedno ze tří kin pouze v Evropské unii, které promítají tento film ze skutečného 70 mm pásu, což je teda taková rarita, že sem jezdí opravdu lidé z poloviny Evropy a díky nim je také IMAX na Floře dlouhodobě vyprodaný. To plátno tam je o 40% větší téměř než plátno v normálním kině, tak o tolik vlastně člověk přichází, když půjde na Christophera Nolana, na jeho Odysseu do normálního kina, ale i tak. Je to samozřejmě velkolepá podívaná, trvající 3 hodiny, kdy z hlediska té diváckosti je to opravdu velice dobrý film, kterému těžko lze něco vytknout, protože akce střídá akci, mezera, jsou nejrůznější dialogy, které dávají člověku trošku odpočinout. Myslím si, že možná je to zahlcený právě těmi atrakcemi, tím, co diváka na první pohled, na první poslechnutí, na první dojem zaujme. Myslím si, že právě to trošku trpí tím, že v rámci těch více než 3 hodin tam není úplně prostor pro to, aby došlo k nějakému většímu pohnutí divákovi duše. Což neznamená, že by tam nebyly věci k zamyšlení, ale té akce a toho děje tam je tolik, že vlastně není prostor na to, aby se mohlo rozeznít nějaké hlubší tóny, nějaké spodní proudy divákově nitru.
0: Lukáš Jirsa také nastínil reakci kritiků na Nolanovu práci s historickými skutečnostmi.
1: Můžeme slyšet jak kritické, tak méně kritické hlasy od lidí povolanějších či méně povolaných, třeba vlastně překladatelka, první žena, která převedla Odysseu do angličtiny, tak to strhala, že to je vykleštěný Odysseus. Epos takového rozsahu převést do 3 hodin těžko můžete, aniž byste museli vynechat řadu míst, případně něco zkrátit. I proto vlastně možná, kdyby Nolan měl natočit věrný převod toho eposu na filmové plátno, tak by nepotřeboval ty hodiny 3, ale minimálně 9. Můžeme vytýkat Nolanovi poštění charakterů a všechno možné, nicméně jaksi v uvozovkách ty zásadní postavy, jako je Kyklo, Kirke, Nolanova Odyssea, je vlastně potlačen ten element bohů, kteří aktivně vstupují do těch osudů lidí. Tady jako kdyby vozy, píše v tomto případě bohyně, byly jenom takové přeludy dokonce a možná ani neexistující božstvo. Je to jenom něco, co si možná ten Odysseus sám představuje pouze ve své hlavě. Tak to je něco, co opravdu se výrazně odlišuje od té Homerovy Odyssey.
0: Snímek Odyssea hodnotí filmový publicista Lukáš Jirsa jako dobře odvedený dobrodružný velkofilm.
1: Poručil bych tento film divákům, kteří mají rádi dobrodružství, kteří mají rádi akci ve filmu, kteří mají rádi příběhy o hrdinství, i když tady to hrdinství je jaksi pochybňované, protože to hrdinství, a to je určitě jedním z témat toho filmu, Nolan velice

gentlemansky připisuje družině Odysea, nikoli v Odysseovi samotnému, i když právě třeba u Homéra se Odysseus dopouští stejných zvěrstev jako jeho vojáci. Takže bych to doporučil lidem, kteří mají rádi takové hry, dobrodružné velkofilmy. Myslím si, že většina lidí vlastně odejde z toho kina spokojená. Myslím si, že v rámci kategorie diváckých velkofilmů je to perfektní tip na to, aby člověk zašel do kina.

pod peřinou lapin, jak na mršinu raci. A cítím, jak mi dochází dech a kape voda v dřezu a kroky na schodech. To anděl v hávu havraním dá kertům vuvuzelu. A když mou ruku odháníš, tak připaží mi k tělu. Už víme, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

My na provázích vodění, jak z hader pimplata, tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava. A země nemá rotaci, je bezbarvá a plochá, a tělo mé se kymácí, jak moja i socha. Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

zastavil, nečeká. Nebe dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokeji. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryju třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stal a že jak to bylo prozatím, tak to bude dál, to bude dál.

zastavil, čeká. Svět se zastavil, čeká.

0: Bylo 21 hodin a právě v tuto chvíli vás veme k modlitbě Večerní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a...
1: Michal.
0: Nejprve si pojďme připravit příslušné stránky z breviáře. Vy z vás, kteří používáte původní vydání, tak druhý týden žaltáře máme na straně 915. 915. Potom antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba, tedy už z neděle, protože máme vigílii, se modlíme 18. neděli v mezidobí. A tu naleznete na straně 708. Antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba 708. Vy z vás, kteří používáte nové vydání, tak většinu textu naleznete na straně 1024. 1024. Potom antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba z neděle, to bude strana 798. 798.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Světlo jsi oblažující, Kriste slávy jasmající, od Otce věčného, od Boha nesmrtelného, nebeského a svatého, věčně blaženého.
1: Denní námahu nesouce, došli jsme k západu slunce, hle, večer začíná, Otci, Synu, Duchu sláva, Bohu jedinému chvála, ať nyní zaznívá.
0: Sluší se po všechny časy, chválit tebe všemi hlasy, Kriste, Synu Boží. Ty nám věčný život dáváš, proto se ti celý svět náš klaní u podnoží.
1: Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine, aleluja.
0: Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce.
1: Přísahám a pevně si umiňuji, že budu dbát na tvá spravedlivá rozhodnutí.
0: Jsem velmi souzen, Hospodine. Dej mi život podle svého slova.
1: Sliby mých úst přijmi, Hospodine, a nauč mě svým rozhodnutím.
0: Můj život je stále v nebezpečí, ale nezapomínám na tvůj zákon.
1: Bezbožníci pro mě nastolili léčku, ale nezbloudil jsem od tvých nařízení.
0: Mým dědictvím na věky jsou tvá přikázání, neboť jsou radostí mého srdce.
1: Přiměl jsem své srdce plnit tvé příkazy trvale a přesně.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine. Aleluja.
1: U tebe je hojná radost, Hospodine. Aleluja.
0: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. Pravím, Hospodinu, ty jsi můj pán. Bez tebe nemám štěstí.
1: K svatým, kteří jsou v zemi, jak podivodnou mi dal lásku.
0: Roznožují si útrapy, kdo se drží cizích bohů.
1: Nepřidržím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, přes Ermér ty nepřejde ani jejich jméno.
0: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší. Ty mě zachováváš můj úděl.
1: Můj podíl padl do rozkošného kraje, mám velikou radost ze svého dědictví.
0: Velebím Hospodina, že mi byl rádcem. K tomu mě i za nocí vybízí mé nitro.
1: Hospodina mám neustále na zřeteli, nezakolísám, když je mi po pravici.
0: Proto se raduje mé srdce, má duše plesá. I mé tělo bydlí v bezpečí.
1: Neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, nedopustíš, aby tvůj svatý spasil porušení.
0: Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost. Po tvé pravici je věčná slast.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
1: U tebe je hojná radost, Hospodine. Aleluja. Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu.
1: Ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti. A to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja. Krátké čtení je z listu Kolosanům. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce. Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu Otci našemu Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o vaší víře ve spojení s Kristem Ježíšem a o vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději na odměnu, která je vám připravena v nebi. O tvé naději jsme slyšeli už dříve při hlásání slova pravdy, radostné zvěsti, které k vám pronikla. A jako už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u vás.

0: Od východu slunce až do jeho západu. Ať je chváleno Hospodinovo jméno.
1: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Nebesa vypravují o Boží slávě.
1: Ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno. Ježíš si zavolal své učedníky a řekl, je mi líto zástupů a nechci je nechat odejít hladové.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, nebo vzhled na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení, k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo se si smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: A hladové nastil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele. Pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ježíš si zavolal své učedníky a řekl, je mi líto zástupů, nechci je nechat odejít hladové. Bůh podporuje a chrání lid, který si vyvolil za své dědictví, aby ho učinil blaženým. Děkujme mu a volejme pamětlivě jeho lásky.
1: V tebe Bože, doufáme. Nejlaskavější Otče, prosíme tě za našeho papeže a za našeho biskupa.
0: Ochraňuj je a posvěcuj svou mocí.
1: Ať nemocní pocítí, že mají účast na Kristových utrpeních.
0: A že v něm mají stálý zdroj útěchy.
1: Pohledni ve své lásce na ty, kdo jsou bez přístřeší.
0: Aby mohli najít místo vhodné k bydlení.
1: Dej o uchovy plody země.
0: Aby všichni nacházeli každodenní chléb.
1: Dobrotivě ochraňuj náš národ od zlého.
0: Aby žil v pokoji a hojnosti.
1: Provázej zemřelé svou láskou.
0: A uveď je do nebeského domova. V tebe, Bože, doufáme. Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, štědrý dárce milosti, Ty jsi nás stvořil, Ty udržuješ náš život a vedeš nás. Buď stále s námi a slyš naše prosby. Obnovuj nás a udržou svou milost, kterou jsme od Tebe přijali. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehrání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Ve 9:45 zahajujeme koncert komorní hudby. Začínáme sonátou D-moll K448 od Wolfganga Amadea Mozarta. Na klavír solově zahraje Zdeňka Kulářová a Martin Hršel. Příjemný poslech.

skončila sonáta D-moll K448 Wolfganga Amadea Mozarta. Ke klavíru usedli Martin Hršel a Zdeňka Kolářová. Nasleduje sonáta A-dur opus 162 France Schuberta. Na housle se představí Fabio Biondi a na klavír Olga Tverskaya.

To zněla sonáta A-dur opus 162 Franze Schuberta. Solo na klavír přednesla Olga Tverskaya a na housle Fabio Biondi. Poslední skladbou dnes bude sextet číslo 4 C-dur pro flétnu, hoboj, housle a dvě violy a violončelo Pavla Vranického. Doprovází Stamicovo kvarteto a solově se představí Jana Brošková hoboj a Jiří Válek flétna.

Poslouchali jsme závěrečnou skladbu dnešního koncertu komorní hudby. Byl jim sextet číslo 4 C-dur pro flétnu, hoboj, housle, dvě violy a violončelo Pavla Vranického. Nastudovalo Stomicovo kvarteto a sóla zajistili Jana Brošková hoboj a Jiří Válek flétna.

0: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovarů.
1: Přes 100 koncertů na více než 20 žánrových scénách. To vše v Brně ve dnech 6. až 9. srpna v rámci členství města Brna v síti kreativních měst UNESCO v oblasti hudby. Na Proglasu začíná pořad Na stole je téma, u jeho poslechu vás vítá Janis Moras. A tak jako loni v této době je na stole téma Maraton hudby Brno, tentokrát ročník 2026. A já tady tak jako loni vítáme své dva dnešní hosty. Ředitele a zakladatele festivalu Davida Dittricha. Davide, vítej, ahoj.
2: Ahoj.
1: A kolegu, šéf dramaturga festivalu a také programového ředitele Rádia Proglas, proto kolegu Milana Tesaře. Milane, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Takže důležité jsme zmínili hned v úvodu, 6. až 9. srpna, to vychází tradičně ten druhý srpnový víkend.
2: Druhý celý víkend.
1: Celý víkend, ještě to předchází tomu ten čtvrtek a pátek. Po 11. už Maraton hudby Brno. My jsme se loni bavili o tom jubilejním ročníku, tak jenom když se takhle ještě krátce ohlednete na úvod toho dnešního pořadu. Ta dekáda, jako, co jste tak vybilancovali a vybalancovali za těch 10 let?
2: Já si myslím, že za tu dekádu jsme hlavně našli formu festivalu, která nám připadne, že je zajímavá. Hledali jsme to, řešili jsme, jestli chceme dělat nějaké velké koncerty a okolo toho postavit jako x malých. Pak jsme zjistili, že vlastně využít město nebo centrum města jako hlavní stage, to znamená všechny možný zákoutí, nádvoří, jak indoorový, tak outdoorový prostory, tak to vlastně v maratonu sluší a to dělá vlastně maraton maratonem a dělá to festivalem, který se neopakuje v České republice.
1: Milane, ty se začínal jako dramaturg world music scény, pak se dostal na pozici šéf dramaturga, tak z tvého pohledu těch prvních 10 let, řekněme prvních?
3: Já musím říct a trošku, neříkám, že bych se za to styděl, ale ty úplně první roky šly trochu mimo mě, ne jako, že bych nevěděl, že se maraton v Brně koná, ale nestíhal jsem ho sledovat a vlastně z konkrétního důvodu. Já jsem ty víkendy mnoho let jezdíval na chodské slavnosti do Domažlic, kde jsem moderoval. A vlastně skončilo to někdy kolem covidu a zhruba někdy v tu dobu jsme se s Davidem taky začali domlouvat na mé roli na maratonu. Takže pro mě ty první moje roky znamenaly možnost přivést do Brna hrozně zajímavé interprety, které jsem znal z nahrávek, z videí a které jsem si vlastně sám přál vidět naživo, ale to se postupně tedy překlopilo do té komplexnější práce, kdy už tedy není to jenom to vybírání něčeho, co bych sám chtěl slyšet, ale je to komplexnější uvažování nad tím festivalem. Teď jsem zrovna někomu psal, že maraton to není tohoto chci slyšet, tak ho pozvu. Ale je to opravdu pečlivé vybírání na každé jedno festivalové místo, protože my tam máme scény podle žánru, scény jsou dané těmi místy venku, uvnitř, jsou samozřejmě dány taky tím, že některé jsou za vstupenky, některé jsou zadarmo, to všechno hraje roli, takže pak vlastně se hledá vhodný interpret pro každé to festivalové místo, tak aby mu to tam slušelo a tak, aby to dohromady dávalo zajímavý celek.
1: Tak to jsou, promiň Davide, doplně.
2: Ne, já jsem jenom chtěl říct, že pro mě osobně je to řada fantastických setkání za těch 10 let a musím vyzdvihnout 2. A jedním z těch setkání, nebo 2 lidi, které jsem poznal a jsem velice rád, že jsem je poznal, jedním je Kateřina Šedá, která je teda neuvěřitelná. To je erupce nápadů a myslím si, že to je člověk, který mnohonásobně přesáhl Brno a Českou republiku a tak dále. Ale ta spolupráce s Katkou a s Davidem Ondrou, s jejím manželem, je opravdu něco, co nás hrozně obohacuje a musím říct, že bezuliční basking, který potom nějakým způsobem vyústil v ty krásné pokojíky, ve kterých baskeři hrají, tak to je úplná specialitka festivalu. No a druhý setkání pro mě teda mimořádně obohacující bylo s Milanem. Protože vlastně Milan přemýšlí o muzice úplně stejně jako já, akorát on mě vlastně naučil poslouchat, nebo spíš mě vyškolil v tom. Ukázal mě spoustu krásné muziky a když jsme třeba spolu někde vyráželi na festivaly, které byly takovými showcasey a tak dál a společně jsme prostě koukali na muziku, poslouchali, bavili se o ní, tak ty rozhovory s Milanem jsou pro mě jedna z nejhezčích vůbec věcí jako maraton za těch 10 let.
1: Tak to jsme měli takové pěkné vyznání. Zazněly ty zásadní informace pro ty, kteří se třeba, a věřím, že tací můžou být, kteří se s maratonem zatím nepotkali nějak aktivněji, takže Milan tady zmínil několik scén, ať už vnitřních nebo venkovních, některé akce spoplatněné, některé jsou přístupné zdarma. Probíhá to v rámci, řekněme, toho nejužšího centra Brna, ale i nějakých jako lokalit, které jsou trošičku vzdálené. Budeme o nich dnes mluvit, takže to je takový, jako řekněme, přehled. Ale pojďme teď detailněji, protože ti, co maraton znají, tak si říkají, tak co nového nám přichystali na ten 11. ročník, na úvod té druhé dekády. Je nějaká novinka, něco, co třeba loni nebylo, ať už je to místo? No, začněme těmi místy.
2: Já si myslím, že místo není úplně nové místo, ale je místo, které jsme vlastně využívali jenom částečně a tentokrát ho využijeme nebo propojíme ho ještě s dalšími sousedními místy a vznikne z toho krásná věc. A to mluvím o projektu Light Up Tugendhat, protože letos slavíme významné výročí, 25 let od přijetí vlastně Vily Tugendhat do světového dědictví UNESCO. A díky tomu vlastně s muzeem města Brna a s řadou dalších partnerů jsme připravili v rámci maratonu projekt, který se jmenuje Light Up Tugendhat. A je to oslava toho 25. výročí. Bude to probíhat v rámci maratonu od pátku do neděle. Každý den od 10 hodin do půlnoci. A bude to právě v zahradách Vily Tugendhat, Vily Lefber a Arnoldovy Vily. A ten program bude od 10 hodin probíhat různé kreativní masterclassy, různé prohlídky speciální a vůbec jako zajímavé věci pro je třeba rodiny s dětmi. Potom od 15 hodin do 21 bude probíhat řada koncertů. Bude tam několik stagí a ty muzikanti se budou střídat, budou tam různé žánry. Bude to odrážet tu brněnskou hudební scénu. To znamená, bude tam od klasiky, jazzu, alternativy a všech možných dalších žánrů. Takže to bude každý den od 15 hodin do 19 a potom bude taková specialitka, takový vyvrcholení a to bude vlastně světelná show nebo světelné instalace a videomappingy, které budou na všech těch vilách. Takže na každé z těch vil bude speciální videomapping, zároveň tam budou takové světelné koule, instalace. Myslím si, že to bude velice atraktivní, podívaná. Ale celý ten den tam strávit, že si člověk třeba dopoledne přijde a potom se vrátí, mezi tím si dá nějaký koncertní maratonu a potom se vrátí večer, tak si myslím, že to bude velice zajímavá podívaná. A ještě v neděli bude taková specialitka, tam bude začínat ta světelná show až v 10 hodin a v 9 hodin bude se v letním kině u Vily Lefber promítat vlastně záznam koncertu Magdaleny Kožené a Simona Rettla, který doprovází na klavír z Vily Tugendhat, který proběhl v covidovém roce. A je to vlastně premiéra, my jsme tamto šlo live na onlineu do řady zemí, ale vlastně v kině to bude celosvětová premiéra. Takže v neděli od 9 do 10 bude ještě takováhle specialitka v rámci Light Up Tugendhat, nádherného projektu k 25. výročí zapsání Vily Tugendhat do světového dědictví UNESCO.
1: Takže maraton hudby využívá také toho, že se propojily ty tři zahrady, těch třech Vil Tugendhat, Lefber a Arnoldovy Vily. Kde tam bude nějaká stage v rámci té zahrady?
2: U každé vily bude stage. Ta největší je u Lefber, tam vlastně jak je to letní kino, ale jinak vlastně chceme, aby u každé vily byla stage a budou se tam právě různí písničkáři střídat, pak tam budou některé trošku větší koncerty, ale pořád se bavíme o komorních koncertech. Myslím si, že, ale bude to tak, že vlastně když dohraje někdo u Vily Tugendhat, tak začne u Arnoldovy Vily a tak dál. Čili nepůjde to zároveň, aby se to zvukově nějakým způsobem nepotkávalo, ale prostě takhle ten program bude opravdu od 3, od 4, od 5, od 6, bude prostě až do 9 budou koncerty. A myslím si, že se podařilo spoustu teda úžasných muzikantů tam.
1: Na to se těší určitě zejména obyvatelé těch domů v okolí, kteří mají okna do těch zahrad, že budou mít takhle muziku Maraton hudby Brno přímo na dlani. A když teda říkáš, že jsou to komornější věci, a tak Milane, v tom jsi měl taky prsty, musel si uvažovat třeba o tom, jaké ty interprety, jaké kapely dát na tyto stage tady do prostoru zahrad těchto vil.
3: Samozřejmě celý ten program maratonu vzniká v širším nějakém obsazení dramaturgickém, takže nevybírám všechny interprety já. Na některé scény ano, na některé máme konkrétní dramaturgy a třeba tady jsme v podstatě dávali hlavy dohromady a na navrhovali jsme různí, vlastně my, co se kolem toho nějak pohybujeme, různé interprety a z toho ten program nějak vznikl. Takže třeba zrovna tenhle ten program jsem já nedělal člověka po člověku, kapelu po kapele, ale navrhoval jsem některá jména.
2: Já bych tady zmínil jméno nového manažera festivalu Maraton hudby Brno, Honzi Macha, který v tom vlastně pomáhal taky velice tak. Light Up to Gendhat. Takže to byla taková triáda, by se dalo říct.
1: No jak to tak poslouchám, dá se vlastně strávit v rámci toho, jak jsme tu i třeba loni mluvili o tom, že si člověk může vybrat nějakou trasu toho festivalu, to znamená, že prostě aby prošel třeba nějaká místa, nebo aby viděl nějaké interprety, nebo aby měl na cestě nějaké dobré podniky v rámci Street Food Festivalu. Tak takhle vlastně si může vybrat jedno jediné místo a strávit ho tam v podstatě od pátku do neděle v těch zahradách jenom a bude tam mít muziku, bude tam mít světelnou show a bude tam mít klid a stín.
2: Je to tak, protože ty muzikanti budou jiný, ty světelný show teda budou stejný a ty doprovodný programy, ale jinak, co se týká hudby, tak tam můžou strávit. Ale myslím si, že když to proloží nějakým koncertem festivalu, že to teprve potom bude ta krásná symbioza.
3: Ono je to ještě jinak. My tady každý rok říkáme, že člověk nemůže z toho festivalu stihnout všechno. Tam paralelně probíhají různé programy a letos to tedy bude mít ještě těžší, protože bude navíc tento program v zahradách vil.
2: No a pokud se bavíme o Light Up to Gendhat, tak to má ještě jednu doprovodnou událost a to je, jak jsem už mluvil o Kateřině Šedé a o jejich pokojíčcích, které rozmístí v Brně, tak každý rok je jeden pokojíček věnovaný nějaké události. No a samozřejmě při takovém výročí nemohlo než teda nechat vzniknout pokojíku z Vily to Gendhat. A samozřejmě Katka zase k tomu přistoupila svou kreativní cestou. Prostě vzala skleněný pokoj a jídelnu propojila, udělala takový dvojpokojík, který jsme představovali už v červnu v rámci vždycky takového toho happeningu, kde představujeme celý program festivalu. A tady vlastně bylo to u koně, u Jošta. A tam vlastně bude celé 4 dny festivalu právě tady ta Vila Tugendhat přenesená i do centra města.
3: Takže kdo nestihne dojet do Černých polí, tak aspoň část Vily Tugendhat si může vychutnat v centru Brna.
2: Tak.
1: V rámci těch novinek jsem tam zaznamenal ještě na webu scénu Českého rozhlasu Jazz.
3: Je to tak, že my s Českým rozhlasem Jazz už spolupracujeme několik let, takže není to úplná novinka, tam je možná novinka to, jakým způsobem je to prezentováno, ale co je tam důležité, tak ta jazzová scéna vzniká ve spolupráci s Petrem Vidomusem, což je tedy dramaturg tady této stanice Českého rozhlasu a ten vlastně zase ve spolupráci se mnou vybírá interprety na tuto konkrétní scénu.
1: A když se tady bavíme o těch scénách, Vila Tugendhat nabídne asi různé žánry, respektive ty scény u těch vil. A má jazzová scéna nějaké jako jedno konkrétní místo, kdyby fanoušci, milovníci jazzu prostě chtěli, tak se mají vydat přímo tam, právě tam?
3: Tak jazz bývá tradičně v divadle Husa na Provázku a bývá to tedy tradičně pátek. Takže pátek v divadle Husa na Provázku.
2: A bude to tak i letos.
1: A bude to tak i letos. To se nemění, jsou věci prostě, které je dobré nechat tak, jak jsou. Co z těch dalších, co zůstává, tak jak si lidi vlastně už zvykli a oblíbili možná i právě třeba v sepětí těch jednotlivých žánrů a stylů a těch konkrétních míst, možná i dnů, kdy to probíhá?
3: Tak ono, ty ses na začátku ptal na to vlastně, na tu dekádu, na vývoj toho festivalu, tak tam je důležité, že někde plus minus uprostřed té dekády došlo k zavedení instituce rezidenčního umělce festivalu, to znamená umělce, který přijede do Brna na celou dobu festivalu, tráví ten čas s diváky, s pořadateli a hlavně nabídne různé ukázky své tvorby. Tím pádem on to musí být člověk, který se pohybuje mezi žánry, může nabídnout různé projekty, takže v těch minulých letech to byl trilog Gurtu, Omar Sosa, o kterém asi dnes taky budeme ještě mluvit, Vincent Perani, francouzský akordeonista, a letos je tím rezidenčním umělcem Nguyen Le, což je francouzský kytarista s vietnamskými kořeny. A já vlastně, když jsem nad ním přemýšlel a to jméno mě napadlo, tak jsem si uvědomil, že já v jeho podání vedle čistě jazzových nahrávek a vedle spolupráce s japonskými nebo s indickými umělci, tak mám taky třeba jedno album vietnamských lidových písní, potom album, na kterém hraje úpravy Pink Floyd a album, na kterém hraje úpravy Jimiho Hendrixe. Takže to všechno ten jeden člověk obsáhne, dělá to všechno skvěle, spolupracuje s kdekým, takže přesně to je ten ideální člověk na tuhletu roli.
2: Já bych ještě doplnil, že vždycky ten, nebo posledních několik let, ten rezidenční umělec pořádá i masterclassy, které děláme většinou ve spolupráci s JAMU, což je taky krásná věc. A za tu dobu, když tady je, tak jednak pozná Brno, ale zároveň se potká i třeba s řadou brněnských muzikantů. A tím, že tady ještě máme setkání World Music Charts Europe a měst hudby UNESCO, tak se potká i s řadou jiných zástupců měst hudby UNESCO nebo lidí z World Music Charts Europe. Prostě snažili jsme se festival nebo přetvořit v takové místo, kde se setkávají lidi z různých žánrů hudebních a z různých států a tak dále. A to si myslím, že se velice daří. A ty lidi to baví a rádi sem vlastně i za tímto setkáním jezdí.
1: Je to pravda velká nabídka nejen pro návštěvníky a posluchače, ale velká nabídka pro samotné účinkující kapely, umělce, interprety prostě. A to nejen tady tu zemské, ale právě z různých koutů světa, kteří sem přijedou, potkají se, ale nejen mezi sebou, ale právě i s redaktory třeba, no, publicisty hudebními, organizátory, promotéry a tak dále. Tak když jsme mluvili o tom Nguyenovi, že bychom si teď pustili první z hudebních ukázek dnešního pořadu.
3: Tak si pustíme jednu jeho skladbu a pak si můžeme třeba říct, v jakých kontextech v Brně vystoupí.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Na stole je téma. Dnes se věnujeme maratonu hudby Brno 2026. Ten se odehraje ve dnech 6. až 9. srpna. Letos už po 11. a se mnou ve studiu jsou dnes dva hosté, ředitel a zakladatel festivalu David Dittrich a šéf dramaturg festivalu a také programový ředitel Rádia Proglas Milan Tesař. Pustili jsme si první hudební ukázku dnešního pořadu, to byl Nguyen Le, letošní rezidenční umělec. Tak ty si nabízel kontexty, ve kterých vystoupí, tak ve kterých, na co se můžou
1: určitě, já to vezmu odzadu, takže Nguyen Le zakončí festival, to bude v Uměleckoprůmyslovém muzeu Husova ulice v Brně v neděli 9. srpna, to bude projekt Sayuki Trio, což je to, jak jsem říkal, že spolupracuje třeba s japonskými, indickými umělci, bude to tedy taková spíš, řekněme, takové asijské setkání. Potom druhý koncert bude na té jazzové scéně v divadle Husa na provázku v pátek. Tam bylo přímo právě od zmíněného Petra Vidomu se přání, že by to měl být nějaký jazzovější projekt, abychom zase ukázali jinou Nguyenovu tvář. Takže tam vlastně Nguyen Le nabídl svůj Streams Quartet, což je skupina, se kterou vydal album asi před 20 lety, ale stále s ní koncertuje tam, kde ho pozvou a má ten projekt hodně rád, takže to bude i pro něho takový návrat trošku do minulosti jeho osobní. No a potom tedy koncert, na který bych chtěl speciálně pozvat, protože ten bude opravdu velmi speciální a jedinečný, a to bude ten úvodní ve čtvrtek 6. srpna v Sonocentru a bude to koncert, na kterém se představí Paolo Fresu, což je sardinský trumpetista a tak, jak jsem teď mluvil s některými třeba italskými hudebníky, v podstatě oni ho považují teď možná za opravdu špičku italské hudební scény, člověka, který vyslance italské hudby, takže Paolo Fresu. Omar Sosa, to už byl v minulosti rezidenční umělec maraton, kubánský pianista, taky všestranný, takže ten se vrací. Paolo a Omar spolu už natočili dvě studiová alba, předvedou program z toho novějšího nazvaného Food a k ním se právě připojí Nguyen Le jako třetí do party. A je to tak, že já jsem s Nguyenem před pár dny natáčel rozhovor, bavili jsme se o tom, samozřejmě on se s oběma kolegy dobře zná, s oběma vystupoval, s oběma se potkávají, ale vlastně s žádným třeba nenahrál celé album nebo nějak úplně systematicky nepracoval, takže je to i pro něj vlastně něco nového, ale zároveň tedy setkání s důvěrnými, se známými. Takže Paolo Fresu, Omar Sosa plus Nguyen

0: ale čtvrtek 6. srpna Sono Centrum v Brně.
1: A já bych k tomu možná doplnil jednu věc, jak tady Milan hovořil o tom, že Paolo Fresso je opravdu osobnost a nejenom té italské, ale světové hudby. My jsme o něj stáli mnoho let a vlastně jsme ho oslovovali a on říkal, bohužel nemohu přijet, protože zrovna v té době, kdy je maraton, tak on má svůj festival na Sardinii. A takže prostě nás odmítal, nicméně poté, co přijel Omar Sosa jako umělec v rezidenci a neuvěřitelně si oblíbil Brno a říkal, kdykoliv přijedu jako příště, tak jsme si o tom, já jsem se za ním stavil jednou v Barceloně, povídali jsme si o tom, on říkal, já s Paolo jako to proberu a zkusíme něco vymyslet. Takže se stalo to, že vlastně on přijede na ten zahajovací koncert díky Omarovi a vlastně hned mu ale začíná, hned druhý den odlítá, začíná mu ten jeho festival, takže udělal výjimku a přijel prostě na tenhle koncert. O to víc se na to těšíme, protože je to fakt mimořádná věc.
2: To bylo právě to, nad čím jsem přemýšlel, jak vlastně napříč těmi lety, nebo jak ta léta přibývají, reagují třeba ti umělci potom na ty nabídky, jestli se jako už roznáší i po světě, že Maraton hudby Brno je fakt dobrá akce, na kterou stojí za to rozhodně přijet.
0: K tomu můžu říct opět zážitek z čerstvého rozhovoru s Nguyenem Le, protože on nějak mluvil o svých vzorech, o tom, jak prostě má rád ty muzikanty, kteří jsou opravdu jako napříč žánry rozkročení, a zmínil Triloka Gurtu. A já mu říkám, no a to byl náš rezidenční umělec loni. A on říkal, no jasně, právě proto jsem to řekl. A bylo vidět, že to má všechno nastudované, že vůbec jakože samozřejmě si zjišťoval o maratonu všechno možné, že přesně ví, co je to za festival a tak.
1: A ještě bych řekl, že teda fantastická věc je, že v rámci festivalu probíhá to World Music Charts Europe setkání s těmi městy hudby UNESCO, protože tady díky tomu vznikla i řada pořadů po celém světě o maratonu, kde vlastně ty žurnalisti, kteří sem přijíždí, tak po té jejich zkušenosti, a musím říct, že zatím byla teda jedině jako špičková a ty pořady jsou opravdu krásný a my jsme rádi, že něco takového vzniká v takovém množství. To znamená prostě od Irska přes Balkán, od severu až po jich vlastně představovali maraton přes různé pořady, které probíhaly prostě v různých rádích, takže i tohle velice pomohlo známosti maratonu mezi muzikanty.
2: Z těch věcí, které se tedy nemění, je ten zahajovací koncert vždycky ve čtvrtek v Sonu. Sono
0: letos, pozor, letos není půlup.
2: Ta samozřejmě jedna z otázek pro ty, kteří už vědí, kteří už třeba navštívili Maraton hudby Brno a to i jeden z těch zahajovacích koncertů, tak půlup, to je prostě objev maratonu, dá se říct Milanův objev, nebo vás obou. Takže nebudou půlup letos.
0: Ale my jsme letos půlup půjčili z Lunovratu v Opavě, ten už proběhl a tam teda, jestli můžu jenom malinkou vsuvku tedy ke, řekněme v uvozovkách konkurenci, ale my se s Lunovratem spolupracujeme dokonce na některých interpretech a tak, tak tam došlo k nádherné věci, že hráli půlup a po nich hrál Glenn Hansard. A Glenn Hansard sledoval koncert půlup, pak za nimi přišel o přestávce, říká jim, já jsem nějaký Glenn, taky tak trochu hraju, můžu si vás pozvat jako hosty, a pozval si jako hosty do svých písní, takže to bylo, myslím, velmi, velmi pěkná.
2: Můj brácha tam byl, viděl to, vyprávěl mi o tom, pouštěl mi nějaký video a mám pocit, že nehráli náhodou nějakou písničku, ne od Janis Joplin nebo od někoho?
0: Ne, oni hráli od Velvet Underground, ale píseň, kterou měli v repertoáru Plastic People, jo, takže to bylo ještě takhle propojené.
2: Tak jsme se dostali.
1: Jako půlup letos nejsou, ale nemyslím si, že by půlup byla ještě uzavřená kapitola.
2: Tak oni se, některé takové kapely vracejí, že nemusíme chodit moc daleko na Balkán, ale vlastně i letos máme kapelu, která se přece vrací po nějakém čase a tím už se dostáváme k další.
1: A nebo Omara taky.
2: Také
1: no,
2: Omara.
1: Vlastně Sosu.
2: Ale tou kapelou, kterou já jsem myslel, tak to je Fanfare Čokarlia. Tím se tady dostáváme k další takové stálé scéně.
1: Určitě, a to je Balkan Night, to je scéna sice, ale říkáme tomu Balkan Night, je to taneční scéna hodně a rozhodně na Špilberku letos si myslím, že se mají muzikanti, teda mají diváci na co těšit, protože kromě Fanfare Čokarlia ještě přijede Agušovy orchestra a potom duo Malalata, takže to bude opravdu nabitý program a myslím si, že to bude takový velký taneční večírek v nádherném prostředí hradu Špilberg.
0: My jsme nedávno tady o tom, o té Balkan Night mluvili v pořadu mé kolegyně Heleny Bradfeldové, Čaj do páté. Mimochodem pořad Čaj do páté vznikl přetransformováním někdejšího pořadu o dechovkách, ale my jsme ho přetransformovali na pořad o veškeré hudbě pro lidi, řekněme, už zralejší a vlastně jsme tam o tom mluvili tak, že samozřejmě dechovka není jako dechovka jako dechovka a samozřejmě ty balkánské dechovky stojí za to vidět, zažít a v tomto případě tedy půjde o dvojitou dávku, tedy severomakedonská Jumbo Agušovy orchestra a rumunská Fanfare Čokarlia. A je tam ještě taková zajímavost, Fanfare Čokarlia je romská, balkánská dechovka a kdo zase bude mít problém šplhat na Špilberg, tak zároveň bude probíhat romská scéna na Malinovského náměstí, takže kdo to třeba stihne, tak může tu romskou muziku si vychutnout nad dvojnásobně a pak si ještě může dát v sobotu na World Music scéně v podání Julie Kozákové, která také zpívá romské písně.
2: Tak výborně, dostáváme se k World Music scéně, ta má už po několikáté své místo v klubu První patro, bude tomu taky letos, takže Julie Kozáková to je jedno z men, které vystoupí v Prvním patře.
0: Tam je zajímavé možná to, že já jsem se snažil každý rok tu World Music scénu stavět z jiných než českých a slovenských muzikantů, protože ti mají na spoustu prostoru jinde a tu world music scénu jsem vždycky bral jako přehlídku různých, hlavně evropských zemí. U té Julie jsme udělali výjimku proto, že ona se letos, myslím, že to bylo v lednu, stala prvním interpretem nejenom ze Slovenska, ale vůbec té bývalé Československé federace, který se dostal na první místo toho žebříčku World Music Charts Europe, čili ona opravdu se dostala na vrchol vlastně nejrespektovanější hitparády žánru se svým album Manuša 2 a to si myslím, že už tedy stojí za to, abychom ji brali jako světovou a ne jako lokální. Takže Julia Kozáková s romskými písněmi, mimochodem ona není Romka, ale od dětství zpívala v romských sborech s romskými dětmi a opravdu tu romskou muziku má v krvi a věnuje se jí skoro jako jedna z nejlepších v tom oboru. Potom tedy na té scéně vystoupí Dança z Okultaž, což jsou Portugalci, čtyři akordeonisté. Tak jako loni jsme měli Svenk, čtyři hráče na foukací harmoniky z Finska, tak teď to budou tedy čtyři akordeonisté z Portugalska. Já jsem je viděl na festivalu v Náměšti asi před možná 15 lety, ale tam doprovázeli jednu brazilskou zpěvačku a violončelistku a toto bude jejich první koncert tady v Česku, pokud vím, samostatný a opravdu to stojí za to. Zase v Portugalsku jsou to velké hvězdy. U nás je lidé moc neznají, ale doporučuju. A tím třetím, to bude jeden z těch právě tak jako Půlup jsem chtěl vidět naživo, přivést do Brna, tak Stefano Saletti, to je Itál, člověk, který se věnuje hudbě Středomoří v tom širším slova smyslu, to znamená on zkoumá souvislosti mezi hudbou italskou, španělskou, arabskou, francouzskou, balkánskou, propojuje ji, zpívá v jazyce Sabir, což byl dorozumívací prostředek obchodníků, kteří se plavili z jedné té středomořské země do druhé, taková směs právě španělštiny, francouzštiny, arabštiny a jiných. Takže on vlastně snaží se vlastně komunikovat tady tu kulturní sounáležitost celého Středomoří na půdorysu písní a hudby. Baví mě to hodně z nahrávek, viděl jsem ho na Vomexu, teď myslím, že ve Španělsku, jestli se nepletu, naživo. Tam mě to uchvátilo, takže těším se moc na Stefana Saletiho v Brně na té world music scéně.
2: Tak já myslím, že je čas na další hudební ukázku a propojíme teď vlastně rovnou tři scény. To je jednak balkánskou, Django scénu a také world music, takže bychom si dali Fanfare Čokarlia, a co vy na to?
0: Tak pojďme.
1: To je dobrý nápad.

0: Posloucháte Radio Proglas, pořad Na stole je téma a dnes je na stole Maraton hudby Brno 2026. Akce, která se v Brně koná už po 11. a letos ve dnech 6. až 9. srpna. Se mnou stále ve studiu ředitel a zakladatel festivalu David Dittrich a šéf dramaturg festivalu a také programový ředitel Rádia Proglas Milan Tesař. My jsme se tu vydali před písničkou spíše na ty větší scény, řekněme, na ty s tím velkým zvukem a tak, ale už jsme se tu dotkli i scén, které jsou komornější a pak jsou i ty nejkomornější, řekněme. A to jsou ty pokojíčky. Jeden z těch pokojíčků, doslova skleněný pokoj z Vili Tugendhat, se bude vyskytovat na Moravském náměstí u sochy Jošta.
1: Přesně tak.
0: Už tam tedy v rámci toho happeningu jednou byl v červnu. Bude tam znovu, ale to přece není jediný pokojíček, že ne?
1: Ne, budou tři pokojíčky, protože letos vlastně Kateřina po minuloročním úspěchu v podstatě takového potlachu na náměstí Svobody, kde se umístil srub a hrály se tam trampské písně, dokonce se tam opékali špekáčky a lidi tam společně se potkávali, generace tancovali, spolu povídali, zpívali si. A pak mohl, kdo chtěl, zůstat a přespat normálně ve stanu nebo pod čerákem na náměstí Svobody. A ráno byla rozcvička a takové prostě věci. No prostě krásná věc, podařilo se to fantasticky, vyšlo teda počasí a rozhodli jsme se, že pro velký úspěch to zopakujeme i letos.
0: Takže bude přespávačka na Svoboďáku v Brně.
1: V sobotu bude krásná akce na náměstí Svobody.
0: Zase pro ty, kteří třeba ještě žádný pokojíček v životě neviděli v rámci maratonu hudby, tak jsou to, řekněme, takové objekty o rozměrech, já nevím, 4x2 metry třeba, jako co se týká nějakého půdorysu, potom takový jako prostě realistický vlastně pokoj a hraje se tam muzika.
1: Přesně tak. Je to v podstatě realistický, ať je to obyvák, nebo ložnice, nebo koupelna, která bude, myslím, teďka zrovna na české pod hodinama, tak vlastně opravdu jsou to nádherně udělané jako designové pokojíky, ale ty detaily, které vždycky Kateřina jako vyladí, to je prostě v tom obyváku byly krásný obrazy, byly tam parohy třeba, takový nádherný starý gramofon, prostě krásná sedačka. A vždycky je to jak teda barevně, tak celkově esteticky úplně dokonalé. A Kateřina ještě vždycky udělá takový speciální focení s těma muzikantama. Takže je to opravdu jako mimořádná věc. A řekl bych, že je to taková jako ikonická věc maratonu, protože nikde jinde takovouhle věc na světě nemůžete.
0: A jenom pro kontext, Kateřina Šedá je, pokud někdo sledujete třeba Národní sbírku zlozvyků teď v poslední době hodně na sociálních sítích jako já, tak to je ta paní, která je zodpovědná za podobné velmi zajímavé přesahující projekty. A jedním z nich jsou právě pokojičky v rámci maratonu hudby Brno. Ale není to tak, že by si mohl přijít kdokoliv zahrát do toho pokojičku. Opět jsou tam jako organizovaně pozvaní muzikanti, kteří tam prostě zahrají nějaký svůj set. Je to tak?
1: Přesně tak. Jsou nějaké doby, od kdy do kdy hrají. Jako to vytížení, jeden pokojíček, jak jsme říkali, byla tu Tugendhat, tak ta bude od čtvrtka do neděle, ale jinak vlastně všechny pokoje budou hlavně v pátek a v sobotu, kde bude probíhat od odpoledne až do noci bude probíhat program v každém pokojíku. Tam se střídají ty muzikanti, takže každou hodinu tam hraje vlastně jiný básker.
0: Nemusíte si to pamatovat, milí posluchači. Všechno to najdete na webu maratonhudby.cz i na sociálních sítích. Navíc pánové přinesli, nebo David tady má před sebou takovou mapku, a to skoro doslova. Ne skoro doslova, protože tam jsou opravdu označena ta místa, takže všechno tohle potom bude, jakmile festival zahájí, tak všechno tohle bude k dispozici. Můžete si kroužkovat, zapisovat, kde kam chcete jít, kam se jít podívat a tak, kde se co odehrává. Součástí nebo takovou další ikonickou věcí spojenou s festivalem je i street food, takže samozřejmě ta nedílná složka každého festivalu občerstvení, kde, kdy, jak si něco jako rychle schrastit, ale i na to maraton myslí.
1: Je to tak, vlastně máme 11. ročník festivalu a máme 6. ročník street food festivalu letos. A my jsme společně s Jankou Martinkovičem, což je úžasná osoba brněnské gastroscény, která vlastně stála za třeba úžasnou rybí a sushi restaurací Koiši, ale řadou dalších projektů, tak s Jankem vlastně jsme připravili koncept, kde jsme chtěli, aby lidi, když opravdu chtějí zvládat co nejvíc muziky, tak aby se nemuseli zastavit jenom v McDonaldu nebo prostě v nějakých opravdu takových těch obyčejných fast foodech, ale chtěli jsme, aby poznali také z té gastroscény brněnské, takže jsme se dohodli se zajímavými bystry a restauracemi a dohodli jsme se, že vlastně připraví jedno jídlo, které bude vlastně street food. Oni si to lidi mohou sníst vlastně i v tom daném podniku, ale většinou je to udělané tak, aby prostě si to mohli odnést a mohli to sníst pohodlně i v rámci jako třeba cesty na další koncert. No a myslím si, že to zapojení opravdu podařilo se získat špičkové místa. My jsme chtěli, aby to byla ta místa, která jsou inspirativní v tomhle směru. Chtěli jsme, aby tam byla různá kuchyně různých států, takže třeba Bistro Bastardo dělá úžasnou mexickou kuchyni, Singata dělá vlastně fantastickou thajskou kuchyni a, nebo Beb, vietnamská kuchyně, taková ta spíš netolik známá jako u nás, spíš z toho regionu Vietnamu. Ale pak jsou tam také už jako stálice, jako je třeba Don Pinchos na tak španělská tapas kuchyně, letos tam třeba bude úžasný salátek, takový lehký salátek s chobotnicí, ale opravdu myslím si, že to je nádherná záležitost. No a letos budeme mít poprvé taky jednu restauraci nebo jeden bar, který je na náměstí Svobody. My jsme poměrně náročně hledali něco, co by odpovídalo těm našim požadavkům i na náměstí Svobody, takže tam je to spíš hodně turističtější a vznikl tam před 2 měsíci bar, který se jmenuje Tatarák bar. A my jsme byli na ochutnávce s Jankem a ještě s kolegyní Julií Čulíkovou, která je manažerkou Marathon Street Food Festivalu, a úplně nás to ohromilo. Jako na náměstí Svobody si sednout ven na zahrádku a dát si třeba takový italský tatarák, který vlastně ten parmezán, který tam je, našlehaný v takové pěně. To maso je fantastický. Je to dokonce do takových detailů, že říkají, že z býka to maso je lepší než z krávy a tak dále, ale hlavně, jak je to celé udělané a chuťově propojený. Já teda musím říct, že za poslední dobu jsem nejedl, neříkám nic lepšího, ale málo co lepšího jsem jedl, než byl ten italský tatarák zrovna v Tatarák baru. Takže těšíme se, takovýchhle zkušeností v rámci Street Food Festivalu je hodně. Zase máme skládačku, kde je mapa, kde jsou otvírací doby, kde jsou popsaná ta jídla těch jednotlivých podniků. My jsme zatím to zůstává na jednotné ceně 200 korun za jídlo. A tam vlastně dostanete všechny informace, ale bude tam vlastně i QR kód, kde budete si moci načíst mapu přímo z map, z Google Map, a tam vlastně to bude všechno zaznačené, bude to tam popsané, je to vyfocené, tam vlastně ty jídla, jak vypadají a tak dál. Myslím si, že je to krásný doplněk toho hudebního festivalu a že to prostě dohromady funguje.
0: Tak možná už si někdo myslel, že jsme v gastropořadu, ale ne, tak to se nad Street Food Festivalem rozplýval ředitel maratonu hudby Brno David Dittrich nad tatarákem italským. Budete moci i vy ve dnech 6. až 9. srpna v Brně, kdy už po 11. proběhne maraton hudby. A pojďme se rozplývat opět nad muzikou. Já tak přemýšlím nad těmi scénami vlastně a jednou z takových už stálic pomalu se, aspoň v těch minulých letech, stala také scéna spojená s vydavatelstvím Antonovka Records. Bude letos Antonovka?
2: Antonovka letos nebude. Tu jsme 2 roky jsme to zkusili, ta spolupráce byla zajímavá a já věřím, že se k ní zase někdy vrátíme, ale v letošním roce Antonovku necháváme stranou, ale v čem naopak pokračujeme, tak je Balkan Soaré, což je vlastně ta scéna vznikla proto, abychom ukázali, že balkánská hudba právě nejsou jenom ty rychlé dechovky, případně ti DJ takové. Není to jenom hudba taneční, ale je to i hudba k poslechu, často velmi komorní, takže cílem Balkan Soiree je zvát právě ty klidnější balkánské projekty, často jsou to dua nebo tria. A co je tam úplně speciální, je to, že když u nás pořadatel festivalu chce pozvat právě třeba některou z těch balkánských dechovek, tak často to dělá přes tady české zprostředkovatele, agenty, což není vůbec nic špatného, tak to na té scéně funguje. Ale my jsme si říkali, takhle se dostaneme jenom k těm nejznámějším nebo k těm kapelám, které tady objíždějí jeden festival vedle druhého. Tak se zkusme zeptat někoho, kdo opravdu tu balkánskou scénu dobře zná. A jak už tady David zmínil spolupráci s panelem World Music Charts Europe, který já vedu od roku 2020, tak my tam máme srbského člena, Bojana Đorđeviće, což je novinář, rozhlasový redaktor, taky třeba pořadatel několika festivalů. Je to mimochodem člověk, který docela dobře zná i českou scénu. Už před mnoha lety pořádal v Srbsku koncerty kapele Dunaj nebo Ivě Bitové, takže on zná naši alternativní scénu, ale je to ten podle mě nejlepší člověk, který může doporučovat zajímavé kapely přímo z Balkánu a pomáhat nám je sem vozit. Takže ta spolupráce funguje tak, že Bojan nám vždy udělá nějaký předvýběr a my si pak z toho vybíráme ty konkrétní kapely.
1: A Bojan samozřejmě přijede, účastní se toho.
2: S rodinou. A...
1: Přesně tak.
0: Co nám chybí? O čem bychom si měli ještě tady říct? Co bychom měli představit? Co na maratonu? Bude toho spousta, takže...
2: Bude toho spousta. Že... Já bych možná řekl, když se tady bavíme o hudbě v tom nejširším slova smyslu, tak opravdu to není jenom world music, rock, písničkáři, to všechno tam má své místo, ale je to třeba i vážná hudba, protože my opravdu chceme představovat hudbu co nejkomplexněji.
0: To je Davidova doména.
1: Tak z vážné hudby mám velkou radost letos, protože to, tam v podstatě jsou zatím tradiční věci. Možná do budoucna budeme dělat také nějaké ad hoc koncerty, ale pokud bych mluvil o té v podstatě asi nejznámější, to je Barbara Marie Willi uvádí, což je matiné, které probíhá na Nové radnici v tom sněmovním sále nádherném, kde se normálně setkává zastupitelstvo města Brna, tak v tom krásném sále proběhne 9. srpna od 11 hodin, takový zhruba 50-minutový koncert, takový krásný koncert, který se věnuje staré muzice, protože Barbara Marie Willi je spojená především se starou hudbou, a letos ona vždycky přiváží Coloredo ensemble, dost máme velikou radost, že už několik let vlastně přijíždí i Tomáš Netopil, který je slavným dirigentem, ale on přijíždí jako houslista, taky úžasný. No a letos s nimi přijede Simona Šaturová, což je jedna z našich nejlepších zpěvaček a opravdu je to muzikant, na kterého já se velice těším. Potom nesmím opomenout piano štafetu. Piano štafeta je velice oblíbená záležitost. V Alfa Pasáži se vždycky instaluje špičkový klavír a 2,5 hodiny se tam vlastně hraje David Mareček, generální ředitel České filharmonie a výborný klavírista, uvádí celé ty 2,5 hodiny a v podstatě se tam střídají mladí talentovaní muzikanti, ale i z hobíky, který prostě přijdou, každý zahraje skladbu třeba do 5 minut a takhle si předává tu štafetu jeden s druhým a 2,5 hodiny tam zní nádherné věci, má to krásnou atmosféru, protože lidi sedí všude možně, stojí po těch ochozech nádherné Alfa Pasáže. Takže piano štafeta je krásná událost, zase to bude, myslím, o 14.30, 2,5 hodiny. No a zhruba hodinu po začátku piano štafety začínají nekonečné varhany u jezuitu na Beethovenové. Tam zase jsme chtěli, aby lidé mohli poznat vlastně naživo varhaní hudbu, protože spousta lidí vlastně varhany koncertní neslyšela v kostele, a takže tam probíhá po půl hodinách vlastně varhaní koncerty. Ono je to tak, že půl hodinu se hraje, potom se připravuje ten další varhaník, pak se půl hodinu hraje a ty lidé mohou přijít, poslechnout si chvilku, pak zase odejít jako potichu, nebo vydržet tu půl hodinku poslouchat. Dřív hodně lidí odcházelo, musím říct, že teďka čím dál tím víc lidí vlastně vydrží na celou tu půl hodinu, anebo už spousta lidí jako i přichází za touto událostí, protože si našli nebo si ji velice oblíbili. Takže to je z klasiky té, řekněme, profesionální nebo i amatérské v pianoštafetě. No a pak máme spolupráci s festivalem ZUŠ Open, který připravuje společně s nadačním fondem Magdaleny Kožené odpoledne ZUŠ Open, které probíhalo vždy na nádvoří Staré radnice. Letos se opravuje tam nějaká fasáda, to znamená, přesunuli jsme všechny ty aktivity z nádvoří Staré radnice na Trojku, na nádvoří Domu pánů z Kunštátu. Takže tam vlastně v neděli přijede spousta talentovaných muzikantů z celé republiky ze ZUŠek. A nemylte se, to není žádný večírek nějakých studentíků, ale to je opravdu jako špičko, to jsou špičková vystoupení, které mají obrovský eifr, obrovskou energii, čili vřele doporučuji i ZUŠ Open v odpoledních hodinách, trvá to asi 3,5 hodiny, co koncertují muzikanti na nádvoří Trojka.
0: No, ZUŠ Open, varhany, piano, rock, world music, Balkan, Django, všechno tohle, je toho fakt veliká řada. Ještě něco jsem zapomněl?
1: Ne, já jsem ještě zapomněl jednu věc a to je Late Night Music Bar, protože maraton by nebyl bez toho, aniž by vlastně jsme dali lidem poté, co, protože je sice posunuté rušení nočního klidu na 11, takže ty koncerty probíhají zhruba maximálně do 11. My sice teda máme fakticky až do 12 to posunutí toho rušení nočního klidu, ale vlastně chceme, aby zase to příliš nezasahovalo lidi ve městě, tak se spíš snažíme stáhnout potom právě do Late Night Music Baru, kde to začínáš o 9:30 a končí to o 2:30. Mm-hmm. Je to v tom baru, který je naproti recepci hotelu International, který je festivalovým hotelem, kde spí řada vlastně skoro všichni muzikanti, celý tým, různý partneři a lidi, kteří přijíždí na festival. A tam se mají možnost právě potkat s řadou muzikantů, protože tam sice je nějaký částečně program, ale potom tam probíhá řada různých ad hoc vystoupení. Prostě takový jamový bar od 9:30 do 10:30, takže kdo si chce užít muziky, aniž by rušil okolí a by nasál a potkal muzikanty, který třeba viděl jenom na pódiu, tak tam si s nima může dát skleničku, může si s nima popovídat. To si myslím, že je už dneska nedílnou součástí festivalu Maraton hudby Brno.
0: Takže taková jako neformální afterparty, lomeno chill.
1: A jenom musím říct, že Late Night Music Bar je jenom čtvrtek, pátek, sobota, protože v neděli už se potom rozjíždí. Takže ty 3 dny.
0: No a já se dívám na hodinky, my se taky budeme muset rozjet už, rozloučit se. Pokud nemá Milan ještě něco zásadního, co by mělo zaznít.
2: Samozřejmě, abych mohl dát výčet dalších jmen, ale zveme na webové stránky Maratonu hudby, tam se podívejte. Já se těším třeba na Terezu Richterovou na scéně Indies, nebo na kapely, které jsme vybrali společně s tím Slunovratem v Opavě, konkrétně na Obyvatele cihlového domu. Letošní velký objev, nejenom pro mě, ale to už si všechno dohledejte a zvu.
0: Ředitel a zakladatel festivalu Maraton hudby Brno David Dittrich a šéf dramaturg festivalu a programový ředitel Radia Proglas Milan Tesař byli hosty dnešního Na stole je téma, ve kterém jsme tedy pozvali na letošní ročník festivalu. Ještě jednou opakuji, ve dnech 6. až 9. srpna. Pánové, děkuju a užijte si festival.
1: Děkuji a my srdečně zveme celý festival.
0: Od mikrofonu se loučí taky Janis Moras. Zvuk měl na starosti Šimon Kupka. Díky, že nás posloucháte. Těším se opět někdy příště. Naslyšenou.

0: Denně či občas zapni si proglas.
1: Dnešní část nese název Pravidla zdrženlivosti v jídle. Máme-li mluvit o zdrženlivosti v jídle, máme si, jak říká Gaudie, uvědomit především tři základní pravdy. Za prvé, správnost jednání se posuzuje podle cíle, kterého chceme dosáhnout. Za druhé, cílem jídla je tělesné zdraví. Za třetí, tělo samo však má být v takovém stavu, aby sloužilo duši. Cíl duše je pak nadpřirozený. Lidový výrok zní jednodušeji. Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme, abychom žili. Přesněji by se však řeklo, že žijeme a k našemu životu patří i jídlo, i pití. Asketi, když tvrdí, že stačí jen to jídlo, které nás udržuje při životě a při síle k práci, jsou příliš přísní. Nejsme jen výkonné stroje. Máme právo k jisté spokojenosti i zde na zemi. Není potřeba dokazovat, že dobré jídlo přispívá k dobré náladě a že přátelské posezení je bez skleničky a posilnění těžko myslitelné. Vždyť i řeholníci říkávali bona cucina, bona disciplina, kde se dobře vaří, pořádku se daří. Otázka životosprávy v jídle a pití je tedy dost složitá. Rozhodně se dá těžko odměřit v číslech váhy a v předpisech jídelního lístku. V některých starých klášterech se jídlo odměřovalo stejně všem podle zvykového pravidla. Už svatému Bazilovi se však zdá, že je to nesprávné. Tělesné potřeby jsou velmi různé podle toho, jaký kdo je, jakou práci koná, za jakých okolností se jídlo podává. Sama příroda nám často ukazuje, jak se máme zachovat. Rostliny i zvířata hledají a přijímají právě tolik, kolik potřebují,

0: a nic víc a nic míň. Svatý Bazil ukazuje na mnoha příkladech, jak ten zákon skutečně všude platí. Platí mechanicky u rostlin a instinktivně u zvířat. Člověk ho musí zachovávat rozumně, dobrovolně, s úmyslem dosáhnout cíle určeného Bohem. Nadšení pro nadpřirozený cíl života přimělo světce, že někdy zanedbali i povinnost o tělo, že si uškodili i na zdraví. Mravouka neříká, že to smíme beze všeho dělat i my. A přece neodsuzujeme vědce, kteří ztratili zdraví při výzkumech, jsme vděční těm, kteří si ukracují život pro dobro jiných. Upřímná touha po vlastní dokonalosti, po kráse obnoveného obrazu Božího v člověku, je také prací pro dobro celého světa. A i zde je nějaké riziko pro tělesné zdraví. Teoreticky by mělo platit ve zdravém těle zdravý duch. Skutečný život však není tak ideálně harmonický. Vyskytne-li se situace taková, že máme dát přednost jednomu před druhým, pak je rozhodně správné a dobré dát přednost duchu, třeba i ke škodě těla. V tomto duchu máme chápat i praktické rady, které čteme o jídle a pití v duchovních knihách a které bývaly v mnišských pravidlech někdy velmi konkrétní. Varuje se tu obyčejně před výbíravostí, před přílišným soustředěním na to, co jíme. Proto se například v klášterech u stolu čítává. Ukázněnost se projevuje tím, že nejíme a nepijeme nic mimo obvyklou dobu. U stolu se zachovávají pravidla slušnosti. Říkává se, že vychovaný člověk dělá vždy u stolu dojem, jako by ho mohli kdykoliv odvolat, jako kdyby kdykoliv rád skončil. Mnoho mluvit o jídle je nevkusné, zvlášť když se to děje nevhodně nebo s nadšením, které nenápadně ochabne, jakmile přejde řeč na něco jiného. Nejí se hltavě, nejí se rychle, nejí se zdlouhavě. Máme mít stálý ohled na spolustolovníky, všimnout si, co jim chybí, posloužit jim. To všechno se může dít z důvodu světské uhlazenosti. S dobrým úmyslem a v duchu evangelijní prostoty to však napomáhá k uskutečnění lásky k bližnímu i k Bohu. Abychom tuto myšlenku posílili, radí se, abychom si při každém jídle maličkost odepřeli. Je to jen symbol, ale ten nám má stále připomínat slova apoštola Pavla. Ať jíte, ať pijete, nebo cokoliv jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. 1. list Korinťanům, 10. kapitola.
1: Krátce před půlnocí se pomodlíme Simeonovo kantikum. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem. A ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Ať už posloucháte v kteroukoliv dobu, znělka ohlásila začátek dalšího kola hitparády na Proglasu. U toho s pořadovým číslem 1533 vás tentokrát vítá a ničím narušený poslech přeje Petr Tesař. Jako obvykle vám můžu slíbit 12 soutěžních skladeb, pozvu vás na zajímavé koncerty či festivaly a nabídnu tipy na pořady, které pro vás na nejbližší dny připravujeme. Ze všech hlasujících vylosuji jednoho výherce, stejně jako s odpovědí na anketu z minulého kola. V té jsme se vás ptali na oblíbené outdoorové hry z dětství. O některé odpovědi se podělím a nebude chybět ani anketa pro kolo příští. Teď už nás ale čeká první z dnešních novinek. Její singl s názvem Hladiny od skupiny Papíroví draci. Členem kapely je i bývalý moderátor Proglasu Jan Filipi a její vystoupení jste mohli slyšet i loni v září živě v rámci pořadu Jak se vám líbí.

Zpěvačka Markéta Foukalová a pianista Martin Brunner na svém novém albu nabízejí zhudebněné básně Jana Zábrany. Celé album se v této souvislosti neúplně překvapivě jmenuje Zábrana. My z něj vybíráme dnešní druhou novinku, píseň Černá raní vzpomínka.

0: nějaké ona jeho.
1: Kromě novinek v hitparádě je dobrým zvykem nabídnout i několik tipů na novinky na hudebním trhu. Písničkář Jiří Dědeček vydal nové album Sny starého pistolníka. Pod názvem 300 vlaků vyšlo album akordeonisty Jakuba Jedlinského a housisty Pavla Fischera. Tradiční bosenské písně, takzvané sevdalinky, hraje smyčcový New Era Quartet na albu Bridge to Sevda. Vyšlo též album slovenského projektu Obrázky zo Slovenska, který spojuje smyčcové kvarteto Spektrum Quartet, lidovou kapelu Noga Band, ženskou pěveckou skupinu Ulijanky a zpěvačku Simonu Hulejovou. Na září pak připravuje nové album písničkářka Květa, letošní držitelka ceny Proglasu za krásu slova. Teď už místo 10. a na něm 3. novinka. Tou je single Ruský spánkový experiment, který vydali společně zpěvák Petrovský a brněnská kapela Karamel. Text využívá motiv chladné cely jako metaforu vztahu, z něhož nedokážou odejít ani jeden z jeho protagonistů. A vytváří tak intenzivní obraz citového uvěznění.

To byl Petrovský a jeho ruský spánkový experiment. Ten mi připomněl, jak jsem za studentských let dojížděl do školy vlakem a spánku v té době vinou brzkého vstávání nebylo mnoho. Občas se mi tak stávalo, že jsem zaspal svou zastávku a neplánovaně se zajel podívat o nějakou tu stanici dál. To mě inspirovalo k dnešní anketní otázce. Máte nějakou zajímavou či veselou historku související s nedostatkem spánku, spánkovým deficitem nebo zkrátka jen když jste někdy zaspali? Teď už 9. místo, na kterém je Soňa Horňáková, blízko něba.

0: možno to malé, krhké ticho, kde si v nás.
1: K anketě z minulého kola na oblíbené hry napsala Dagmar. Z dětských her venku jsem měla nejraději Vybíjenou. Byla to fér hra založená jen na mršnosti a důvtipu, nedalo se při ní podvádět ani faulovat. Vítězili opravdu ti nejšikovnější a náramně jsme se při ní vyřádili. Vybíjenou měla ráda i Tereza, která dodala: nebyla jsem v ní úplně přebornice, ale bavila mě. Taky jsem ráda hrála cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum a často jsme skákali panáka, kterého jsme si třeba i klackem vyrili do písku nebo ho poskládali z klacíků, pokud nebylo kde ho nakreslit křídou. Když jsem byla větší, tak mě bavil volejbal nebo některé sporty, které se hrají ve dvou. Badminton, ping-pong nebo líný tenis. Na 8. místě je 9. cesta Zdeňka Vřešťála.

po devátý šel tam, kam se tenkrát vítr hnul, za láskou zamišel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní, měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad.

šel bosky a tak dál, spocenej a bezradnej, kdo nemá co říct, přepočítá prázdný dny a mezi nima nic.

Co pro vás v rámci hudebních pořadů na Proglasu připravujeme v následujících dnech? V pátek 31. července si v rámci pořadu Jak se vám líbí v 19 hodin a 15 minut připomeneme rozhovor s Pavlem Koudelkou ze skupiny Dunaj o albu Mňau. V pondělí 3. srpna se můžete těšit na rozhovor s francouzským kytaristou Nguyenem Le. Řeč bude také o jeho třech koncertech na letošním ročníku festivalu Maraton hudby Brno. V úterý 4. srpna si budeme povídat s Mily Janatkovou a Jaroslavem Kořánem o albu Písně dne a Písně noci. Ve středu 5. srpna nabídneme koncert chorvatské skupiny Trobozanke. Ve čtvrtek 6. srpna pak pohovoříme s francouzskou zpěvačkou Céline Bossy o jejím novém albu. V týdeníku Slyšte lidé v sobotu 1. srpna vás pozveme na další z našich hudebních výletů. Tentokrát se vydáme na sever do Finska. V pondělí 3. srpna si pak můžete od 16 hodin u čaje do 5. poslechnout hudební profil jazzového zpěváka Tonyho Bonetta. Na 7. místo hitparády doplul Mňau Mňau Band a jejich Kánoe.

kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil puman, želce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neochvějnou touhou trkotá. Vytáhnout tě švihem ze dna pomohla mi sama, se dna půjdem spolu čarodějnou cestou života.

0: papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
3: papuchalk,
1: papuchalk.
4: Posluchač Jaroslav k anketě napsal: Zahrál bych si kuličky na ulici bez dopravního provozu a bez dláždění, nebo fotbal s libovolným počtem hráčů na plácku u kapličky. V zimě sáňkování na kraji nedalekého lesíka. Něco z toho dokonce uměli i moji vnuci. Kuličky vzpomínal i posluchač Pavel. Ovšem kuličky se na asfaltu, zámkové dlažbě či betonu hrají blbě. Jedině snad čára. Kdysi, když po legendárním silvestrovském ochlazení nastaly uhelné prázdniny, jsme v družině hráli hru Ivana Mládka Nobele nezlob se. Ta tenkrát vyšla v posledním čísle Vědy a techniky mládeži toho roku. A to se dá hrát furt. Ze 6. místa teď zahraje Petr Linhardt a město Is.

Teď už nabízím pár tipů, kam se vypravit nejen za hudbou. Od čtvrtka 30. července do neděle 2. srpna se centrum Brna promění v dějiště Brazil Festu, který nabídne koncerty, tanec, brazilské bojové umění, gastronomii i tradiční karnevalový průvod. Mezi hosty festivalu budou letos mandolinista a skladatel Hamilton G. Olanda nebo zpěvačka Mirla Riomar. Skupina Poutníci bude hrát například 1. srpna v Týni pod Krkonoší, 16. srpna v Černošicích, 21. srpna v Humpolci nebo 22. srpna v Poličce. V amfiteátru na Kraví hoře vystoupí v neděli 2. srpna zpěvačka Sidy Tobias, 14. srpna pak Vojtěch Dyk. Bohatý program probíhá v létě před brněnským kafé Práh vedle nákupního centra Vaňkovka. Například 4. srpna tam vystoupí Mitři a Vy, Ivo Cicvárek se skupinou Živo a DNA Brno, 5. srpna FT Prim, Lada a kapela a Hovaduo. 10. srpna Kolibříkův úlet a Zkusme to a 11. srpna Přístav, Old Boys Poutníci a Kupodivu. Festival Popmese se bude konat v Brně na velodromu od 6. do 8. srpna. Mezi účinkujícími jsou Dukla, Aida de Young, Good Times Only, Nina Kohout nebo Richard Miller. Páté místo v tomto kole obsadila Markéta Irglová a The Season.

Posluchač Radek nám napsal. Původně jsem hlasovat nechtěl, ale jelikož jsem pedagog volného času, tak mě zaujala anketní otázka. Myslím, že jsem měl štěstí v tom, že jsme se na ulici i na sídlišti venku vůbec scházeli a hráli nejrůznější hry, které pro všechny organizovali ti starší. V současné době to mají děti těžší, protože se kromě organizovaných kroužků a tréninků venku setkávají mnohem méně. Bavila mě třeba slepá bába na prolézačkách, kdy se nikdo kromě slepého nesměl dotknout země. S určitou nostalgií vzpomíná i Petr. Bydleli jsme v okrajové čtvrti Českých Budějovic, ulice byly prašné a v naší stál jediný automobil. Hráli jsme převážně vybíjenou, aby mohli hrát holky i kluci. Bylo nás v ulici o prázdninách i okolo 15 dětí. Hráli jsme i tenis, fotbal, pozemní hokej s míčkem. Prostě paráda. Dnes je ulice plná aut po obou stranách a děti nikde vidět nejsou. Bohužel. Na čtvrtém místě je Raduza se singlem Já tě prosím, buď tu se mnou.

V reakci na anketu napsala Lucie. Z našich dětských her mě napadají dvě hodně oblíbené. Hodně jsme si hrávali na indiány, protože jsme obdivovali Vinnetoua. Taky jsme milovali knížky o třech pátračích, takže jsme si hrávali i na ně a pokoušeli se vymýšlet případy a sledovat podezřelé lidi. Lucii za odpověď na anketu děkuji a jako vylosované jí pošleme hudební odměnu. Ze všech hlasujících tentokrát vyhrává Hubert Večerek. Výhercům gratuluji a nabízím třetí místo. Jsou na něm Pavla Boučková a Petr Novotný. Usnul jste ode mě vzdálený.

Pokračujeme v pozvánkách. Festival Maraton hudby Brno bude probíhat na mnoha místech Brna od 6. do 9. srpna. Rezidenčním umělcem festivalu bude francouzský kytarista Nguyen Le. Dále vystoupí například sardinský trumpetista Paolo Frezu s kubánským pianistou Omarem Sosou, Julia Kozáková, kolektivní Halucinace, polsko-běloruské duo Duality, Miloš Biháry Django Gypsy Jet Trio, písničkářka Elka, obyvatelé Cihlového domu, chorvatská zpěvačka Duňa Knébl, vojenský umělecký sbor Ondráš, saxofonista Pavel Zlámal, Kumbalu, portugalský akordeonový soubor Danças Ocultas, Beata Bocek a mnoho dalších. V Dohňanech Mostišti u Půchova na Slovensku se bude od 7. do 9. srpna konat, a to poprvé po více než 20-leté pauze, festival Vandermusa. Vystoupí na něm například František Nedvěd mladší, Rolničky, Marek Raček, Turkouci, Noca nebo Hrdza. Francouzský trumpetista Eric Triffa a rozhlasový big band Gustava Broma přednesou poctu Milesi Davisovi 20. srpna na Velkém nádvoří hradu Špilberg v Brně. V klubu Jazz Dog v Praze má 18. srpna koncert Libor Šmolda s Organ Trio a 27. září skupina Vertigo. Bohatý program nabídne od 26. do 30. srpna Festival židovské kultury Štetlfest v Brně. V jeho rámci vystoupí například švýcarská zpěvačka Lea Kališ s doprovodem skupiny Der Schenstergop, slovenský Mojše Band nebo americký houslista a skladatel Yale Strom. Na druhém místě se umístil Ivo Viktorin. Po 6 týdnech s písní s textem Michala Horáčka Ukázal na mě nasazujeme skladbu z alba Viktorinova Tria z roku 2024. Viktorin píseň Když ji potkal zpíval už v roce 1999 na albu Waltz skupiny AG Fleck. My tak uslyšíme její o čtvrt století

Posluchač Honza k minulé anketě napsal. Hodně her bylo s míčem a kromě fotbálku i takové, co jsme hrávali i s děvčaty. Když se nás sešlo pár, tak jsme hráli na třetího, pokud nás bylo víc, tak třeba vybíjenou. A když se sešly mladší a starší děti, tak to byla většinou hra polívka se vaří. No a taky musím vzpomenout, že jako kluci jsme mívali zavírací nožíky s obrázkem kovboje nebo rybičku, s kterými se nedalo skoro nic uříznout. Ale na hru roztahovák, kdy se člověk snažil, aby se mu zabodla kudla do hlíny, to úplně stačilo. Ještě si vzpomínám na hru na sochy, kterou jsme občas hrávali ve škole. Ale na obecním hřišti už se tolik neujala. Honzovi i všem ostatním děkuji za příspěvky do ankety a budeme se těšit na příští, která se tentokrát týká nedostatku spánku či příhod souvisejících se zaspáním. První místo obhájil Semiš a Růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže

vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Opracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu.

Do tohoto kola nepostoupili Barbora Poláková a Slávik. Podle pravidel pak hitparádu opouští Hrdza. Ze všech písní, které jste slyšeli, si prosím vyberte tři různé, kterým přidělíte body následovně. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Aby bylo hlasování platné, je třeba rozdělit body právě 3 skladbám. Teď už rekapitulace všech 12 písní, pro které můžete hlasovat.

0: nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad, měl plnou nároč tutejch nul a šedej list.
1: Na 8. místě je 9. cesta Zdeňka Vřešťála. Není

0: Slyším od ptáče.
1: Trojka, Pavla Boučková a Petr Novotný. Usnul jste ode mě vzdálený.
2: Nechci být pro vás jen cosi, na cestě trablemi poseté.

0: stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam...
1: První místo. Semiš z růže v kopřivách.
0: Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily. Růže je však preč.
1: 15.33. kolo hitparády je u konce. Své hlasování posílejte prostřednictvím webového formuláře, který najdete na našem webu hudba.proglas.cz/hitparada nebo mailem na adresu hitparada@proglas.cz. Uzávěrka pro hlasování je jako vždy ve středu v poledne. Od mikrofonu se loučí Petr Tesař, o zvuk se staral Roman Kabelka.

Dobrý večer, milí posluchači. Začíná Soiree s Kateřinou Grafovou, které dnes, ale i za měsíc, bude věnované Filharmonii Brno. Celkem dva nedělní večery budou na rádiu proglaznít nahrávky, které vznikly pod taktovkou šéf-dirigentů Brněnské filharmonie. Pořady byly natočeny u příležitosti 70. výročí od založení orchestru. Historií Filharmonie Brno se zabýval doktor Jiří Beneš. Ten měl k orchestru jako jeho profesionální violista a člen Moravského kvarteta velmi blízký vztah. V pozdějších letech byl i dramaturgem. Podle textu doktora Jiřího Beneše o založení čistě symfonického orchestru v Brně usiloval už v druhé polovině 19. století mladičký Leoš Janáček. Ten v nově postaveném besedním domě vedl sbor besedy brněnské. Příležitostně k některým koncertům se stavil i amatérský orchestr, doplněný o profesionály z opery Německého divadla. Český orchestr v Brně vznikl až ve 30. letech 20. století na půdě rozhlasu za uměleckého vedení Břetislava Bakaly. Ten v následujících dvou desetiletích vybudoval plně profesionální symfonické těleso, rozhlasový orchestr, který hrál i své koncertní řady. V roce 1951 byl založen Symfonický orchestr kraje Brněnského. Jeho úkolem bylo především veřejné vystupování. Teprve v roce 1956 rozhodnutím Ministerstva kultury byla založena Státní filharmonie Brno. Vznikla sloučením rozhlasového a symfonického orchestru kraje Brněnského. Prvním šéf-dirigentem se stal Břetislav Bakala. Pod jeho taktovkou Státní filharmonie Brno poprvé vystoupila v sále stadionu dne 18. ledna roku 1956. Na koncertě tehdy zazněly fanfáry ze Smetanovy Libuše, Janáčkův Taras Bulba a Dvořákova Novosvětská symfonie. Druhý den byla ještě slavnostně provedena Beethovenova 9. symfonie. Břetislav Bakala se v první sezóně staral o dramaturgii orchestru, začal vést pravidelné zkoušky v besedním domě a v květnu roku 1957 zahajoval s filharmonií hudební festival Pražské jaro. Ve stejném roce vznikla i nahrávka Janáčkova Tarase Bulby. Z ní si teď pustíme třetí část skladby s názvem Proroctví a smrt Tarase Bulby. Řídí Břetislav Bakala.

Pod taktovkou Břetislava Bakaly právě dozněla třetí část Tarase Bulby. Leoš Janáček celou tuto symfonickou rapsódii, zkomponovanou podle Gogolovy novely, dokončil v roce 1918. V době, kdy doufal v brzký konec první světové války, byl národní hrdina Taras skladateli velkou inspirací. Teď ale ještě zpátky k Břetislavu Bakalovi. Do historie brněnské filharmonie vstoupil jako zakládající dirigent, který vybudoval orchestr vysoké umělecké kvality a k tomu byl jedinečným odborníkem na interpretaci Janáčkovy tvorby. V čele orchestru bohužel nestál dlouho. Zemřel 1. dubna v roce 1958. Novým šéfdirigentem se stal roku 1959 Jaroslav Fogl. S orchestrem spolupracoval 3 roky. Na svou funkci rezignoval zřejmě i z důvodu neporozumění s uměleckou radou ohledně dramaturgie. Sezónu 1962 až 1963 Státní filharmonie Brno zahájila s novým šéfdirigentem Jiřím Waldhansem. V politicky uvolněných 60. letech začal orchestr často vyjíždět do zahraničí. Byly zavedeny tematické abonentní cykly a výrazně se zlepšila i úroveň sboru Besedy brněnské. Filharmonie koncertovala v Itálii, Rakousku, Velké Británii, Bulharsku, ve Spojených státech, ve Francii a pochopitelně i v Sovětském svazu. Velký rozkvět narušil až rok 1968. V nelehké době okupace ruskými vojáky se řešila i rekonstrukce besedního domu. Vztahy mezi filharmoniky, šéfdirigentem Waldhansem a ředitelem Františkem Ostrým ale zůstávaly velmi dobré. Orchestr držel při sobě. Na počátku 70. let se druhým dirigentem orchestru stal mladý Jiří Bělohlávek. V Brně získal své první cenné zkušenosti. Během svého 6letého působení vycestoval z filharmoniky do Spojených států. Dirigoval i koncert na Pražském jaru. Další nahrávka Státní filharmonie Brno, kterou teď uslyšíme, zazní pod taktovkou Jiřího Waldhanse. Poslechneme si část z Dvořákových symfonických variací.

Tak to byla Státní filharmonie Brno, dirigovaná Jiřím Waldhansem. V roce 1978 se dalším šéfdirigentem orchestru stal František Jílek. S ním filharmonie často natáčela. Vznikly tak výjimečné nahrávky především Janáčkových děl. Podle slov doktora Jiřího Beneše měl František Jílek jasnou představu o výrazu studovaného díla. Viděl v něm moderního dirigenta. Státní filharmonie Brno za umělecké éry Františka Jílka stále vyjížděla do zahraničí. Koncertovala v západním Berlíně, tehdejší Jugoslávii a v roce 1982 dokonce podnikla turné do Japonska. Tam orchestr přijal pozvání i v roce 1984. Ve svých 70 letech v roce 1983 František Jílek předal svou funkci šéfa orchestru mladšímu kolegovi Petru Vronskému. Se Státní filharmonií Brno však nadále spolupracoval. Ještě v roce 1992 natáčel. Kompletní symfonická tvorba Leoše Janáčka pod jeho taktovkou pak vyšla až po dirigentově smrti v roce 1994. Ukázka z nahrávek filharmonie s Františkem Jílkem nebude chybět ani v dnešním soaré. K poslechu jsem vybrala Janáčkovu symfonietu. Pustíme si její úvodní fanfáry a poslední, pátou, závěrečnou část.

Petr Vronský. To je další šéfdirigent brněnské filharmonie, který v jejím čele stál celkem 8 let, od roku 1983. Za jeho působení začal hrát symfonický orchestr ve velkém obsazení na scénách Národního divadla, tedy v Janáčkově nebo v Mahenově divadle. Filharmonie tak opustila nevyhovující sál stadionu, kde koncerty dlouhodobě rušil hluk z přilehlé restaurace. Komorní cykly pak dále probíhaly v Besedním domě. Již v 80. letech za uměleckého působení Petra Vronského se postupně rodila myšlenka nového koncertního sálu. Realizace tohoto projektu byla velmi blízko v roce 1989. K výstavbě ale nedošlo, protože byla nutná zásadní rekonstrukce Besedního domu. Filharmonie několik let pořádala koncerty v místodržitelském paláci. Do opraveného Besedního domu se v druhé polovině 90. let opět vrátila. Myšlenka o stavbě velkého koncertního sálu pro symfonické koncerty ale naplněna nebyla. Vraťme se ale k Petru Vronskému. Pod jeho taktovkou teď se Státní filharmonií Brno uslyšíme symfonickou skladbu s názvem Thunderbolt. Jejím autorem je Bohuslav Martinů. Toto dílo napsal na konci druhé světové války. Inspirací ke kompozici skladby Thunderbolt Martinů našel v údernosti amerických stíhaček.

ve Vietnamu, v Soulu v Jižní Koreji, v Hongkongu v Číně a v Manile na Filipínách. Brněnská filharmonie pod taktovkou Leoše Svárovského uzavře i dnešní soaré. Na příští měsíc, tedy na březen, jsem připravila ještě jeden díl o Filharmonii Brno. Ten připomene šéfdirigenty, kteří v orchestru působili na přelomu tisíciletí a v první čtvrtině 21. století. No a teď už k nahrávce. Pustíme si část z Dvořákova oratoria Stabat Mater. Ta nese označení Ea Mater. Vedle brněnských filharmoniků pod taktovkou Leoše Svárovského uslyšíme také filharmonický sbor, jehož uměleckým vedoucím je sbormistr Petr Fiala. Já vám přeji, milí posluchači, příjemný poslech této postně laděné skladby a těším se na vás zase za měsíc. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Tady je Proglas.
2: Hladíte k nám.
3: Proglas nabízí relaci Radia 7.
4: Uši k duši. S Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.

0: Lucie Endlicherová zdraví nejenom posluchače, ale taky svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My už jsme minule společně tak meditovali o odvaze k životu, o doteku jako o něčem, co zprostředkovává, co napomáhá odvaze k životu. Mě ta odvaha k životu tak zůstala v hlavě a říkala jsem si, že když už se potkáváme poslední den v roce, tak by bylo zajímavé přemýšlet o odvaze k novým věcem. Protože když se řekne odvaha k životu, tak to je první věc, která mě tam napadne. Já mám u odvahy k životu hodně před očima nějakou rostlinku, která se prodere skrze beton a začne růst nebo tak něco. Říkám si, že každý z nás tohleto zná a zakouší takové to, kdy se musí zvednout, musí začít znovu, kdy žije navzdory. Kde ty máš místo, kde čerpáš odvahu k životu?
1: Já když jsem byl na vysoké škole, tak jsem trávil poměrně velkou část dnů, těch jako jarních a letních,